0: tak začalo být více patrné, jaké má to na ta nadměrná práce nebo závislost na práci negativní důsledky na psychiku a na duševní zdraví člověka. A to znamená, že se vlastně začaly ukazovat tady ty negativní dopady v souvislosti s tím, jak se zkoumala více depresivita, úzkostnost lidí a obecně, jak se začalo zkoumat pracovní prostředí.
1: Čili workoholismus přinesl pokrok. No a dá se jasně odlišit z pohledu vědce, co je ještě práce, která je nutná, práce, která je důležitá a workoholismus?
0: Odlišit se to určitě dá. Máme na to i různé nástroje měření. Dá se to odlišit podle řady znaků, které odlišují vlastně zdravý vztah k práci a ten nezdravý. A ten nezdravý je vlastně definovaný několika 6 nebo 7 různými body. A jeden z nich je třeba významnost té práce. To znamená, že lidé, kteří mají ten vztah nezdravý, jsou na práci závislí, tak ta práce vlastně dominuje jejich jako mentálnímu duševnímu prostoru, věnují se v myšlenkách té práci vlastně téměř neustále. Pak je tam řada dalších znaků, třeba ten klíčový je nutkavost. To znamená, že ta potřeba pracovat je vlastně vnímaná jako něco, co ten člověk nemůže úplně kontrolovat. Prostě cítí takové to, jako musím, i když třeba nechci, tak musím udělat maximum, musím se tomu obětovat, musím pracovat celou noc. I když třeba zvenku ten tlak není, tak je to vlastně to, co si ten člověk ten tlak na sebe sám vytváří, i když možná se dostaneme k tomu, že samozřejmě klíčovou roli hraje i to okolí, třeba ta kultura té organizace, to, jak se chovají a projevují nadřízení a kolegové. Takže je to vlastně taková souhra faktorů.
1: Já jsem narazila ještě na pojem entuziastický workoholismus, jakási silná vášeň pro profesi, která člověka současně naplňuje. Tak a uvádí se tady, že tím jsou nejvíce postiženi umělci. Je to druh workoholismu, který bychom mohli omluvit? Nebo neléčit?
0: Tak určitě existuje entuziastický workoholismus a ten je vlastně specifický tím, že člověk teda pracuje extrémně, nadměrně, může ho to poškozovat v nějakých oblastech života, ale zároveň ho ta práce hrozně baví a naplňuje. A tady ještě nezazněla ta důležitá věc, že u takového toho klasického workoholismu, který je vlastně nejvíc zátěžový pro člověka, tak ten člověk pracuje, ale zároveň z toho nemá žádnou velkou radost, vlastně ho to netěší. Jo, takže to je vlastně takový klíčový znak toho klasického workoholismu. Takže to je samozřejmě mnohem horší a pro toho člověka prostě více poškozující. Jestli bychom to mohli omluvit, tak samozřejmě omluvit to můžeme vždycky, protože to nějakým způsobem vzniká v kontextu faktorů, takže spíše důležité dívat se na to, co s tím můžeme dělat, jestli to tomu člověku vyhovuje nebo ne. U toho entuziastického workoholismu se může stát určitě, že ten člověk vlastně takhle chce žít a spíš ten negativní dopad může být na jeho okolí.
1: Čili je to i na tom člověku, aby vlastně si odpověděl na ty klíčové otázky, které jste tady nastínila, jestli ten jeho vztah k práci je ještě zdravý nebo nezdravý, jestli tomu dobře rozumím.
0: No určitě, jako u vlastně řady jiných psychologických fenoménů je hlavní nějaké sebepoznání, taková jako schopnost a ochota si sednout, strávit nějaký čas se sebou a zamyslet se, jak mám ten vztah nastavený k práci a k dalším věcem a jestli mi to vyhovuje. Za řadou těch problémů stojí vlastně takové ty automatizmy, že člověk prostě jede na ten automat, říká si, takhle se to dělá, takhle se to po mně chce, musím to plnit a může takhle vlastně fungovat třeba řadu měsíců nebo let a vlastně nezohledňovat ty svoje potřeby, hodnoty a tak.
1: Když jsem zmiňovala ten celosvětový výzkum, jak jsou na tom Češi v porovnání s jinými lidmi z jiných národností? Jsou Češi větší pracanti, větší workoholici?
0: My jsme tedy, bych měla asi zmínit, dělali výzkum, který se realizoval asi v 91 zemích. Měli jsme opravdu velký vzorek, přes 30 000 respondentů napříč zeměmi. A můžu říct, že obecně ten workoholismus se pohyboval mezi 15% u žen a zhruba 9% u mužů. Možná se dostaneme k tomu, že právě jedno z těch nových zjištění bylo, že v těch nových datech se ukazuje, že ženy jsou více ohrožené workoholismem než muži, což je velká změna oproti historii. A zároveň ty výskyty se vlastně jsou poměrně podobné napříč těmi zeměmi.
1: Proč to tak je, že jsou workoholismem víc ohroženy ženy?
0: No, my na to máme řadu různých vysvětlení a ta analýza byla poměrně komplikovaná, protože se zároveň zohledňovala míra nerovnosti, genderové nerovnosti v různých společnostech a ukázalo se, což bylo hodně zajímavé, že vlastně ty ženy jsou ohroženy tím workoholismem více i v těch kulturách, které jsou více tradiční. A zároveň i v těch kulturách, které jsou více rovnostářské, ale domníváme se, že tam můžou fungovat různé mechanismy. V těch tradičních kulturách očekáváme, že je to proto, že ženy vlastně potřebují nebo chtějí ukázat, že na to mají, takže vlastně věnují té práci maximum proto, aby se vlastně dostaly na nějakou podobnou úroveň jako muži.
1: A promiňte, že vám do toho vstupuji, ale tady mě právě napadá, jestli to není v souvislosti i s určitými obory, protože třeba typicky asi ve vědě mají ženy trošku složitější pozici ve chvíli, kdy se třeba rozhodnou stát se pečujícími osobami, buď o děti, anebo třeba stárnoucí rodiče, tak jak se to v tradiční kultuře většinou očekává, tak jestli právě ten potom nejsou hnáni k těm větším pracovním výkonům, tak jestli to souvisí i s nějakými obory lidské činnosti?
0: No určitě to souvisí i s těmi obory, tam vlastně souvisí to s kulturou, s těmi vztahy vlastně ve společnosti z hlediska genderu a určitě i s oborem, ale zase je důležité říct, že vlastně ten workoholismus se objevuje nejčastěji v těch oborech, kde je vlastně velká míra svobody, autonomie a zároveň velká taková soutěživost, že vlastně člověk je v té práci neustále porovnáván s ostatními, což je třeba věda. Může to být určitě umění, jsou to často manažerské profese, naopak profese třeba manuální, tak tam je ten výskyt workoholismu poměrně malý.
1: To mě docela překvapilo, že v tom výzkumu vyšlo, že workoholismem jsou ohroženi více středoškoláci a vysokoškoláci. A teď jsem si říkala, patří do té kategorie lidé, kteří prošli středním odborným vzděláním, mají třeba výuční list a jsou to řemeslníci. Máme na to data? Jsme si jistí, že opravdu mezi řemeslníky bychom nenašli spoustu workoholiků?
0: No, ze zahraničí na to určitě máme data.
1: Z Česka?
0: Ty výskyty, ono je teda, řekla bych, že to, ono to nebývá zase tak zásadně odlišné třeba v rámci Evropy. Jo, jsou tam rozdíly, ale není to tak, že by v západní Evropě bylo 50% workoholiků a u nás třeba 3. Jo. Je to vlastně docela podobné. U těch manuálních profesí je ten výskyt nějaké 3-4% odhadovan. Takže je malý a bude záviset hlavně na tom, jak ten člověk tu práci vykonává, když třeba podniká. To znamená třeba truhlář, který jezdí a sám podniká, tak tam je to riziko workoholismu větší, než když je zaměstnan někde jinde, třeba v továrně, pod někým pracuje.
1: Má český workoholismus nějaké specifikum?
0: Ne, vy se ptáte hodně na ty česká specifika, ale já musím říct, že jakoby, ty vlastně psychické fenomény, jo, jako je třeba vyhoření, závislost na práci, tak oni, nebo šikana na pracovišti, oni mají ta dynamika a to, jak to vzniká, jak to funguje, vlastně docela univerzální.
1: Tak to je jaká zpráva z pohledu vědce? Dobrá, že jsme součástí západní kultury ve všem?
0: No, tak já věřím, že jsme součástí západní kultury a můžeme se na to víc zaměřit v dalším výzkumu určitě, jestli jsou nějaká česká specifika. My tady máme samozřejmě specifika v tom, jak je třeba nastaven pracovní trh. Jo? Takže třeba z hlediska žen a workoholismu u žen, tak ženy jsou v Česku v náročné pozici v tom, že máme jednu z největších zaměstnaností žen, ale zároveň jednu z nejnižších mír flexibility práce, jsou špatně dostupné zařízení pečující o děti a tak dále. Takže ty ženy se dostávají do většího tlaku a je to i jedno z vysvětlení třeba pro ten workoholismus, že vlastně mohou zažívat více nějakých negativních emocí v souvislosti s prací.
1: O velkém pracovním nasazení žen se mluvilo také v souvislosti s pandemií covidu, ale přispěl covid nějak obecně víc k workoholismu jako takovému?
0: No, jelikož jsem výzkumnice, tak musím se dívat na to, jestli jsou k tomu ty data. Určitě probíhaly výzkumy workoholismu v průběhu pandemie, ale nejsem si jistá, jestli se to sledovalo systematicky, nějak longitudinálně, že bychom mohli říct, že se to opravdu zhoršilo, zlepšilo. Jednoznačné je, že tam došlo k nějakým změnám ve vztahu k práci, třeba v tom, že ta hybridní forma práce, to, že lidi byli doma, tak zvýšilo pocit samoty lidí, pocit jako izolace, narušilo to ty vztahy na pracovišti A to zároveň víme, že to může posilovat to riziko workoholismu. Nemyslím si, že jsou na to úplně jasná konkrétní data, ale ty faktory tohoto většinou ovlivňují a zhoršují.
1: S docentkou Kateřinou Zábrodskou natáčíme na Akademii věd Leonardo Plus o závislosti na práci.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Je workoholismus stejně nebezpečný jako jiné závislosti?
0: No tak všechny závislosti můžou být potenciálně nebezpečné. Samozřejmě workoholismus je zajímavý a odlišný od těch ostatních závislostí, jako je závislost třeba na počítačových hrách nebo zneužívání návykových látek, tak je samozřejmě nápadný tím, že je to závislost na činnosti, která je velice oceňovaná. Takže neřekla bych určitě, že to je spíše to závislost, která je asi méně nebezpečná než ty ostatní závislosti, ale může v některých případech mít tragické důsledky.
1: Právě, jestli to není zároveň i trochu nebezpečí, že závislost na práci nebo pracovitost, tak jak se to může jevit zvenku, je společností velmi oceňovaná.
0: No ano, určitě je to záludnost vlastně té závislosti, protože většina lidí, kteří jsou workoholici, tak si to nepřiznají, nepřiznají to druhým, ale ani si to nepřiznají sami a mohou mít právě ten argument, že přece je to naprosto v pořádku, že se pro tu práci obětují, že dělají důležitou činnost a tak dále. Takže určitě máte pravdu v tom, že to znesnadňuje to, aby si člověk uvědomil, že má nějaký problém a určitě to znesnadňuje to, aby vyhledal třeba nějakou psychologickou pomoc.
1: Pojďme se povinovat tomu, jak ten workoholismus vůbec vzniká. Co jsou ty základní zdroje, které k němu vedou? Uh-huh. Ať už ty vnější nebo ty vnitřní.
0: Ty základní vlastně východiska nebo zdroje jsou pravděpodobně v rodině, ve výchově. A to tak, že vlastně ty lidé, kteří mají problém s workoholismem, tak často vyrůstali v rodině, kde ty rodiče byli hodně kritičtí, byli to perfekcionisti třeba, kteří měli vysoké nároky, takový ty rodiče, kteří vlastně očekávají samé jedničky automaticky. To znamená, že v takovémhle prostředí si to dítě se naučí, že jeho hodnota je závislá na výkonu a na perfektním výkonu. Já teďka mluvím o perfekcionismu, ale vlastně z dobrého důvodu, protože ten workoholismus je právě s perfekcionismem úzce spojený a je to jeden z těch rizikových faktorů. Většina lidí, kteří jsou závislí na práci, tak jsou zároveň perfekcionisti a mají potřebu vlastně té práci dát úplné maximum. Takže ty kořeny jsou určitě ve výchově a potom ta výchova vlastně souvisí i s tím, že jsou to často lidé, kteří třeba mají nějakou vnitřní, necítí se dostatečně sebejistě, i když to často bývá na takové neuvědomované úrovni, ten pocit nedostatečné jakoby sebedůvěry. A ta práce je vlastně prostředek, jak získat sebehodnotu, získat pocit kontroly nad životem a to je vlastně to, co toho člověka motivuje, ale ta záludnost je v tom, že většinou tyhle motivy nejsou přiznané.
1: Přesně to, na to jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně ten únik do toho pracovního výkonu není to sebepotvrzování té hodnoty, kterou mám, nejenom před sebou samým, ale i před tím okolím, které je na mě dost přísné.
0: No ano, určitě.
1: Jo. A četla jsem dokonce, že už ve výzkumech se pracuje s tím, že existuje něco jako závislost na studiu. Je to nějaká nové zjištění? Nebo to právě v souvislosti s workoholismem napadlo vědce, že by se podívali ještě do těch nižších pater právě toho perfekcionismu a toho projevu toho perfekcionismu?
0: No máte pravdu, to je teďka jako takové nové téma poměrně, které zaujalo řadu lidí v psychologii a začalo se zkoumat v souvislosti s workoholismem a v souvislosti s tím, jak se právě rozvíjí ten výzkum v oblasti těch takzvaně behaviorálních závislostí, to znamená závislostí, které mají formu chování, což je vlastně docela nová myšlenka, protože pár desítek let zpátky byla ta představa, že závislost je vždycky na nějakých návykových látkách. Takže v téhle souvislosti se rozvíjí i výzkum závislosti na studiu a tam je právě zajímavé třeba to genderové hledisko, že v té závislosti na studiu jednoznačně převažují ženy, takže tam je to poměrně jasné. A jedno z těch vysvětlení je právě to, že ženy anebo dívky v tom dospívání nebo na základní škole, takže jsou citlivější většinou na ty sociální očekávání a mají strašně silnou potřebu, aby byly vlastně druhými oceněny, chváleny, což se na té základní škole nejsnáš vlastně dosahuje známkami výbornými, anebo samozřejmě nějakými dalšími aktivitami. Ale to, že ty ženy jsou vlastně citlivější než muži většinou na ta ocenění těch druhých, třeba i na kritiku, tak to je poměrně dobře prozkoumané a prokázané a určitě to zvyšuje riziko vlastně žen i pro ten workoholismus.
1: Je z toho nějaká cesta ven?
0: Ano, tak cesta ven je určitě formou vlastně výzkumu.

0: prospěšné, když ta debata bude probíhat. A vlastně zatím ale pořád si myslím, že té diskuze na tady ta témata je poměrně málo, nebo v určitých kruzích, jenom třeba v odborných, ale bylo by samozřejmě skvělé, kdyby se o workaholismu nebo o závislosti na studiu hovořilo třeba na základních školách nebo na středních školách, což si teda myslím, že se neděje a asi bude ještě dlouho trvat, než se to bude dít, ale je to téma, které vlastně patří do nějaké takové osvěty o duševním zdraví.
1: Jestli k tomu nejsme ale tlačení trošku jako společnost, i právě tím, jakým způsobem se hodnotí naše výkony na těch školách. Že když jsme oceňováni pak těmi známkami, tak ti, kteří si zase chtějí potvrzovat svoji hodnotu a chtějí ty jedničky, tak prostě musí tomu něco obětovat.
0: No, máte určitě pravdu. Tady je vlastně hrozně jako užitečné, kdyby myslím si, společnost měla více ještě informací o všech těch jako negativech a záludnostech toho workaholismu nebo závislosti na studiu. Protože třeba v oblasti výzkumu nadání víme, že děti, dívky nebo chlapci, kteří mají ty výborné známky, tak vlastně potom to je něco, co v nich vytváří takové dost rizikové nastavení dospělosti, protože se můžou stát, jako nechci říct tady úplně závislí, ale mohou si zvyknout na to, že pokaždé, když něco dělají, tak za to jsou odměněni tou známkou a nějakým jasným hodnocením. A víme, že třeba lidé, kteří jsou nadaní, tak potom mají často problémy v dospělosti to nadání dále uplatňovat, protože už právě nemají takhle jednoznačnou zpětnou vazbu ve formě těch jedniček. Jo, takže vlastně i pro ty lidi, kteří ty jedničky dostávají, tak to vlastně není úplně ideální situace.
1: Tak tím jsme ale vlastně přešli volně k těm vnějším zdrojům workaholismu. To mohou být právě tyto pobídky lákavé, které vytváří pak tu závislost na nich a další.
0: No tak určitě tam hraje velkou, to já jsem možná vlastně nedopověděla nebo nezodpověděla plně tu vaši otázku, určitě ta naše společnost, to nastavení, které je hodně výkonově orientované, kdy vlastně jsme poměřováni neustále a kdy ten výkon je strašně jako oceňovaný. Takže ta zpráva, která se dostává k těm dětem a dospívajícím, že ta jejich hodnota je hodně závislá na tom, jestli v něčem budou excelovat nebo ne. I teď vlastně to slovo excelence třeba ve vědě se neustále opakuje. Tak to si myslím, že je určitě jeden z těch klíčových vlastně faktorů. A cesta, jak z toho ven, je určitě právě to, že se o tom bude hovořit a hlavně, že o tom budou informovat rodiče a že rodiče budou s těmi dětmi hovořit o tom, jak vlastně si udržet nějaký zdravý odstup od tady toho tlaku na ten perfektní výkon. To znamená, že ta vlastně ty klíčové osoby jsou teďka ty rodiče.
1: No a když se přesunu zase do toho dospělého světa a do těch firem, tak tam k rozvoji workaholismu jsou jaké faktory ty nejčastější?
0: Tak
1: soutěžové prostředí.
0: Těch faktorů je hodně. Tak určitě vždycky tam musí dojít k souběhu faktorů na straně toho jedince a faktorů na straně té organizace. Na straně organizace je to typicky právě ta kultura, která jako taková ta kultura, která hodně tlačí na výkon a která ty lidi hodně porovnává. Víme, že třeba některé organizace dělají to, že měří výkon těch lidí a zveřejňují někde žebříčky, s tím jsem se setkala třeba i v nějakých vědeckých institucích a to je většinou neseno dost nelibě těmi lidmi a vytváří to v nich velký stres, ale může to vést právě k tomu, že někteří lidé tomu podlehnou v tom smyslu, že začnou v té práci trávit vlastně extrémně množství času a začnou ztrácet tu kontrolu nad tím, co pro tu práci vlastně obětují. Takže určitě je to ta kultura a my jsme zjistili specificky tady na těch českých datech, že potom jako další faktor rizikový je právě chování nadřízeného, vedoucího, toho přímého, který když sám projevuje nějaké workaholické tendence nebo sama, tak je tam vlastně souvislost s tím, že potom ten workaholismus je vyšší u těch lidí, kteří pracují pod ním, v jeho nebo v jejím týmu. A to samé platí o kolezích, kteří, když mají nějakou zvýšenou míru workaholismu, tak zase vidíme souvislost s tím, jak to dopadá na ty ostatní lidi. Takže tady ta cesta je, že vlastně by se měl uzdravovat nebo nějak hledat ten zdravý vztah k práci, celý ten tým a primárně ten vedoucí.
1: Paní docentko, jak je to s věkem? Jsou mladí lidé dneska víc nastavení na to si ten work-life balance, jak se říká, hlídat, že se nenechají v těch firmách dohnat právě k tomu workoholismu. Mluvili jsme teda samozřejmě o tom závislosti na studiu, takže úplně se to nevyhne mladým lidem, ale třeba v práci, když pak přijdou do práce, jsou zodpovědnější, že to vnímají už jako součást svého života, že si musí dobře

0: nastavit to pracovní prostředí?
1: No, tak podle všeho jsou, určitě jsou na to víc zaměření a myslím, že se v tom jako i více vzdělávají, více o tom, se o tom baví, takže si myslím, že se snaží si ty hranice hlídat té práce a že kladou větší důraz na ten osobní život. Ale samozřejmě otázka je, jaké jsou potom ty jejich reálné možnosti, protože jedna třeba ze zajímavých věcí, co se řeší, jsou platové nerovnosti a často lidé, kteří jsou mladí, kteří vlastně nastupují na ten trh práce, tak mají menší platy, což vytváří obrovský tlak. To znamená, že ty mladí lidé, i když mohou mít tyhle ty záměry vlastně skvělé, tak z nutnosti, protože si potřebují zajistit prostě základní věci jako bydlení, tak můžou být nuceni pracovat vlastně mnohem více, takže vždycky jde o víc, souhru více faktorů. A řeší se i takové zajímavé nápady, jestli třeba by nebylo vhodné vlastně prohodit to, jak jsou lidé placeni, že většinou jsou placeni více ti lidé, kteří jsou tam déle v té práci a kteří jsou starší, a že by vlastně bylo praktické udělat to naopak, že by se více platili ti lidé, kteří jsou mladí a nově nastupují, protože to více potřebují.
2: Říká psycholožka Kateřina Zábrocká z Psychologického ústavu Akademie věd. Celý záznam debaty si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v archivu pořadu Leonardo Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje Šárka Feniková.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
4: na rádiu Praha.
3: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Každý protein, který v těle něco řídí, musí v naší DNA najít přesně jeden odstavec, který je určený jemu. Jak ho pozná? Jak to dokáže? Kateřina Balážová-Faltejsková je jednou z těch, kdo tento detektivní příběh rozplétá. Jako bioinformatička pracuje na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a vyvíjí algoritmy, které jí pomáhají pochopit, jak proteiny čtou genetický kód. Kateřino, ahoj.
3: Zdravím.
0: Žárovky.
2: Začneme hned u toho názvu oboru. Bioinformatika. To zní jako takový vědecký kočkopes. Jak se dá zkombinovat biologie, tedy něco živého, s informatikou?
3: Myslím, že to vzniklo přirozeně, protože biologie měla otázky, se kterými si nedokázala sama poradit a potřebovala právě vstup nějakého informatika, který by jim s tím pomohl. A ono se pak hodí, když bioinformatik zná metody informatiky a zároveň ví, jak funguje živá příroda, jak fungují jednotlivé metody a na co se má třeba biologa zeptat.
2: Já jsem se na to ptal právě proto, protože když si představím informatika, tak to zpravidla není člověk v mé představě, který by se o živou přírodu zajímal nebo v ní, nedej bože, trávil čas. Je to tak nebo je to nějaký stereotyp?
3: Já myslím, že je to trochu stereotyp. Já znám hodně lidí, kteří tráví hodně času mezi stromy a zároveň to jsou informatici.
2: Dobře, tak k tomu se ještě dostaneme. Ale pustíme se do té tvojí práce. Já jsem se dočetl, že v lidském genomu se dá velmi zjednoduše řečeno najít asi 3 miliardy písmen. Jak si to můžeme představit na nějaké knize nebo na něčem, co máme okolo nás a možná všichni známe?
3: Když si vezmete celou trilogii Pána prstenů, tak když jsem to počítala, tak mi vyšlo, že v téhle trilogii bude zhruba 3×10^6 3 miliony znaků. Mm-hmm. Takže si představte, že v každé buňce máte tolik znaků, kolik je v tisícovce trilogii Pána prstenů. A ve většině ještě ve dvou kopiích.
2: Tak to je pořádný příděl písmenek. Jak v tom ten protein ale teda hledá to jedno konkrétní místo, ten jeden odstaveček, tady v téhleté šílené změti písmen?
3: Složitě. Nejsme si úplně ještě jistý, jak přesně to funguje. Ono totiž v našich genomech je ta DNA zbalená na takových špulkách. DNA je vlastně jakoby nit. Při blížším pohledu ta nit má nějakou strukturu, ale i je fajn si ji představit jako nit a ona je namotaná na špulkách a když si protein chce přečíst, tak musí být nejdřív ta DNA trošku odmotaná a je mu přístupná. Takže je to složitý proces, na kterém se podílí spousta těch proteinů, aby jeden mohl přečíst a zapůsobit tak, jak buňka potřebuje.
2: Ty tady zmiňuješ nit a špulku. Dá se proto hledání v lidské DNA najít nějaká další metafora, která by našim posluchačům a posluchačkám pomohla?
3: Já si to trochu představuju jako knihovnu. V knihovně třeba máte na těch regálech první písmenko autora anebo barevní kódy a zkušený knihovník ví, po jaký knižce má šáhnout. Tak jako toho zkušeného knihovníka my si můžeme představit protein, který právě zajišťuje čtení z DNA.
2: Teď je to pro mě mnohem jednodušší. V knihovně jsme asi všichni byli aspoň jednou, tak tušíme, jak tohle může probíhat. My, když jsme se spolu bavili před rozhovorem, tak si zmiňovala váš nový článek, ve kterém popisujete taky něco jako takové majáky v DNA. Nebo aspoň to byla ilustrace, kterou jsem v tom článku našel. Mm-hmm. Můžeš nám prosím povědět, o čem teda ten článek je a v jaké je to fázi?
3: Začnu tím, jaké je to fázi. Článek už prošel recenzním řízením a je přijatý k publikaci, takže čekáme, že ho každou chvíli vydají. Zatím je přístupný jenom na archivu preprintu. A my jsme zkoumali širší okolí vazebných míst, protože pomocí experimentu my dokážeme zjistit pro ten konkrétní protein, který čte tu DNA, kam se navázal. A my jsme se dívali na jazyk, jak vypadá v okolí toho vazebného místa. A v podstatě, co jsme zjistili, nebo co si myslíme, je, že v okolí toho vazebného místa se ten jazyk trochu mění. A má to pak nějaký vliv na to, jak vypadá ta struktura té doušroubovice, že je trošku otevřenější tomu, aby se tam ten konkrétní protein mohl navázat, anebo ve spolupráci ještě s dalšími. Samozřejmě bude tam spousta dalších vlivů, který na to navazování bude mít nějaký efekt, ale tenhle ten vliv je přímo zapsaný do té DNA, přímo se dědí, což je strašně zajímavý.
2: Tak já použiju pro naše posluchače a posluchačky tu metaforu, kterou jsme měli s knihovníkem. Schválně si to díky tomu trošku líp pochopíme, tak se omlouvám, když tak mě oprav, jestli jsem to nepochopil už na poprvé. Ale rozumím tomu tak, že teda vazebné místo je nějaká část té knihovny, kde najednou ty knížky v tom regále mají jinou barvu, takže ten knihovník ví, kam zamířit?
3: Myslím, že tak se to určitě dá představit.
2: A tady ta červená barva těch knih je teda součástí té genetické informace. Je to něco dědičného.
3: Jo.
2: Já bych se ale zeptal, k čemu nám to vlastně je?
3: To bude odpověď na dlouho. Protože v naší DNA máme něco, čemu se říká geny. Ty geny kódují různé proteiny, různé nástroje. Jedna třída těch nástrojů je na čtení v té knihovně samotné, jiná třída je třeba na zpracování látek zvenku, aby jsme z nich získali energii. Akorát, že těchto genů je v našem genomu relativně málo. Jenom 3% našeho genomu jsou tyhle ty geny. A dlouho se myslelo, myslím, že do roku 2012, že zbytek toho genomu je prostě balast. Říkalo se tomu junk DNA. Ale pak se zjistilo, že to není pravda, že vlastně ten zbytek pomáhá buňce určit, kdy se jaký gen má spustit, kdy se jaký gen má přečíst.
2: Takže to je takový informační systém v té knihovně.
3: Přesně. Tohle je zatím naše představa. Třeba jako za dalších 10 let zjistíme, že je to celé úplně jinak, ale tohle je naše zatím představa, jak si myslíme, že to funguje.
2: Tak to je fascinující.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: S Kateřinou Balážovou Faltejskovou z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy si povídáme o složitosti čtení DNA. Proč nás vlastně zajímá, jak to ten protein dělá? Jaké je použití, když pochopíme, k čemu tam vlastně dochází?
3: Těch použití je relativně hodně. Nabízí se použití v medicíně, kdy my můžeme mít v našem genetickém kódu nějakou chybu. A ta může vést k tomu, že nám nějaký buněčný proces nefunguje dobře a to může vést k tomu, že jsme nějak nemocní. A v případě, že budeme dobře znát ty jednotlivé procesy, které se v buňce dějí, tak dokážeme pak lépe navrhnout nějakou možnou léčbu. Další použití se třeba nabízí v zemědělství, kdy nějakým způsobem šlechtíme rostliny, aby měly větší výnos.
2: Ono se to asi v čase postupně objeví víc, když budeme ten mechanismus dobře chápat. Ale pojďme se vrátit k té bioinformatice. Já to vnímám tak, že to je takový trošku obor na křižovatce. Když si na tuhle křižovatku přišla, kdy jsi řekla, tak tohle je ono. Jak tě vlastně napadlo tyhle disciplíny kombinovat?
3: Upřímně mě to nenapadlo. Když jsem maturovala, tak se na Univerzitě Karlově otevíral nový obor, který právě kombinoval molekulární biologii s informatikou na matfizu a já jsem měla možnost se pobavit s Marianem Novotným, který celou tuhletu věc dal dohromady. Strašně mi zaujaly problémy, které můžou řešit a on tam nebyl žádný jeden konkrétní moment, kdy bych si řekla, tohle je ono, ale baví mě to, co dělám.
2: Chápu, člověk asi do toho postupně proniká a říká si, tyjo, tak to je asi to, co mě může bavit a u tohohle chci zůstat. Ty se teda zabýváš hromadou dat, ale tím pádem máš pořád docela blízko k té biologii. Je to tak, že musíš absolvovat i nějaké kurzy, nebo v rámci toho studia si měla hromadu studia biologie, aby si chápala i to, co se vlastně v tom oboru děje?
3: Určitě. A určitě se snažíme třeba hledat různé mezinárodní kurzy, jakým způsobem biologie pokračuje dál, o tom, jak aplikovat nejnovější metody. Mám ty kurzy moc ráda, protože se tam člověk vždycky seznámí s zajímavýma lidma, který taky řeší podobné problémy.
2: No a myslíš, že si nějaký vztah k biologii získala tím, že si trávila hodně času v přírodě? Že přece jenom nešlo úplně utéct jenom k těm počítačům?
3: Ale jo, já jsem si teď vzpomněla na svoji maminku, která, když jsem nastoupila na tu bioinformatiku, tak zkoušela, jaký rostliny poznám a já jich nepoznala moc, tak se mi strašně smála, že rozhodně poznat, že je to bioinformatika.
2: A zlepšila ses?
3: Ne, takže nezlepšila.
2: Naštěstí máš tam i tu informatickou část, kde můžeš zazářit a excelovat. Jaké to bylo hledat si místo na těch pracovištích, která jsou spíš biologická nebo chemická, nebo naopak spíš zaměřená na informatiku?
3: Na jednu stranu strašně obohacující, protože lidi, kteří třeba dělají biologii, tak přemýšlí úplně jinak než informatici. Biologové většinou mají přístup, že vidí jeden příklad a konstruují myšlenku ze spoda nahoru. Na druhou stranu informatici to berou zase opačným směrem, z hora dolů, že vidí velikou populaci nějakých příkladů, kterou si pak rozdělují na nějaký podproblémy. Takže tohle je strašně zajímavý. Občas nikdo neví, co od nás může čekat.
2: No na odlehčenou, jak vypadají porady, kde jsou tyhle dvě skupiny lidí?
3: Ono to není tak moc vidět. Oni se většinou ty lidi chtějí domluvit, pokud už jsou v jedné místnosti.
2: To je důležitý. Mě by ale zajímaly taky ty momenty, kdy se možná naopak nedaří, kdy něco nefunguje, tak jak si to představuješ. Jak se s takovými záseky nebo s takovými momenty ty osobně vyrovnáváš?
3: V tu danou chvíli mám na stole plyšovou kočku a obejmu svoji plyšovou kočku. Obecně ve vědě, když pracujete, tak dost často nevidíte výsledky svojí práce. Já si to řeším tak, že vyrábím věci, že třeba peču nebo šiju nebo dělám nějakou činnost, kdy na konci je hotový výrobek, který si můžu vzít do ruky a je to takový důkaz, že to vlastně není zbytečný.
2: Někdy se ty věci dají i dodělat a u nich vidět výsledek.
3: Ano.
2: No a máš taky nějaký recept na okamžiky, kdy naopak chceš tu vědu odložit a vůbec nemyslet na výsledky a na nějaký proces?
3: Třeba jezdíme se skautským oddílem do přírody, nebo se jdu jenom tak projít.
2: Dá se nějak vycházet z těch skautských zkušeností a kde skautuješ a co ti třeba skaut dal pro tu vědeckou kariéru?
3: Skautuju ve středisku na Šiškově, středisko Arcus. A co mi skaut dal do nějakého vědeckého života? Myslím si, že hodně třeba zodpovědnost, protože mě v mojí práci, a myslím, že žádného vědce v žádné vědecké práci prostě nikdo neskontroluje. Nikdo si to po mně nepřečte a neřekne, tady máš chybu. Takže já musím tuhle práci, tuhle kontrolu sama po sobě dělat sama. A musím ji dělat poměrně upřímně a musím pak s těma výsledkama nějakým způsobem pracovat dál. Myslím si, že scout má takový dobrý nastavení k tomu se tohle naučit. Krom toho, skrz scouty jsem se setkala se spoustou moc hodných a moc chytrých lidí. Mezi vědcema je hodně scoutů. Já mám třeba na notebooku nálepku skautskou, takže na jedné české konferenci si takhle ty nálepky všimli lidi, tak jsem se seznamovala. A krom toho určitý sebepoznání, sebejistotu v tom, co zvládnu. A že zvládnu trochu víc, než si myslím sama o sobě.
2: No máš nějaké oblíbené knihy, které ráda čteš, nebo ke kterým se třeba i vracíš?
3: Určitě mám. Jak jsem říkala, mám moc ráda Pána prstenů.
2: Děláš si statistiku, kolikrát ho četla?
3: Nedělám. Krom Pána prstenů, tak si moc ráda přečtu knížky od Čapka.
2: Máš nějakou konkrétní oblíbenou? Já jsem nedávno dočetl znova Válku smloky a hrozně mě překvapilo, jak je to pořád hodně relevantní.
3: Já mám ráda Továrnu na absolutno. Mimo jiný proto, že část děje se odehrává v Hradci Králové. V ulici, kterou jsem jako malá strašně často projížděla.
2: Takže Továrna na absolutno, to je ona. Ještě nějaký oblíbený spisovatel do třetice?
3: Z těch modernějších má strašně zajímavý fantasy knížky. Teď, abych vyslovila správně jméno té spisovatelky. Ona se jmenuje R.F. Kuang. Mm-hmm. Takže mě dost bavila její trilogie Maková válka.
2: No tak děkujeme za doporučení. To se bude hodit našim posluchačům i posluchačkám.
1: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: V Kateřinou Balážovou Faltejskovou si povídáme o čtení DNA a taky o způsobech, jak to přibližovat lidem. A hned k tomu mám jednu takovou otázku. Máš nějaký oblíbený způsob, jak lidem přibližovat, co je DNA nebo co je gen? Nějakou metaforu, která ti běžně funguje, když vynechám tu naši knihovnickou?
3: Třeba loni na veletrhu vědy jsem lidem přibližovala DNA jako kuchařku. Ale takovou kuchařku pro každý případ. Že tam jsou návody na nástroje, které potřebujete, když jste v kuchyni, ale taky návody na nástroje, které potřebujete, když jste v autodílně anebo někde venku na kopci. Proto je ta DNA tak veliká, protože musí obsáhnout návody na všechny tyhle ty nástroje. Plus musí k tomu mít informaci o tom, kdy se jaký nástroj hodí využít.
2: Tak to je dobrá metafora, protože najednou dává mnohem větší smysl, že tam je toho tolik a jsou to ty hrozné hromady znaků. Možná, že i takovéhle metafory používáš, když máš přednášky, například pro středoškoláky. Já jsem se taky dozvěděl, že jsi nedávno jednu takovou měla. Jak jsi je přesvědčovala, že bioinformatika je cool?
3: Já myslím, že byli trošku už přesvědčení sami, protože to bylo IT gymnázium. A popisovala jsem jim právě, jak funguje ta DNA. Ukazovala jsem jim třeba veřejně přístupné databáze genomových dat, kdy si kdokoliv, kdo má přístup k internetu, může stáhnout genom třeba klíštěte, anebo člověka, anebo rybiček.
2: A pak si ho může číst, nebo s ním nějak
3: může
2: pracovat?
3: Může si ho číst, je to prostě textový soubor. Takže tam fakt vidíte to ACTG, ACTG.
2: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že jde takhle najít někde na internetu, ale prozradíš nám, jaká je tvoje statistika, kolik jsi jich zlákala ke studiu bioinformatiky?
3: To se ještě uvidí, ale potom po přednášce jsme se asi s 4 nebo 5 studenty bavili, že by se jim to možná líbilo, tak uvidíme.
2: Tak budeme držet palce. Žárovky. Dotazník
4: Jana Lukačeviče. Kateřino, káva nebo čaj?
3: Čaj.
4: Gauč nebo sport?
3: Asi sport.
4: Raději trávíš čas ve městě nebo v přírodě?
3: Městský park je úplně ideální.
4: Máš raději biologii nebo informatiku?
3: Těžká otázka.
4: Já jsem si říkal, že když děláš bioinformatiku, tak to bude dost složité pro tebe. Pojďme to rozčísnout.
3: Já myslím, že je to 50 na 50, možná jako 49 pro biologii a 51 pro informatiku.
4: Odpočíváš raději u knihy nebo filmu?
3: U filmu.
4: A pracuješ spíš večer jako noční sova nebo si ranní ptáče?
3: Já jsem noční sova.
4: Tak to patříš do dlouhé řady nočních sov, které už jsme tady ve vysílání měli. Vlastně si ani nevybavím, jestli jsme tady měli nějaké ranní ptáče. Ty jsi taky zároveň docela čerstvě v nové výzkumné skupině. Mě by zajímalo, jestli jsi tam taky všichni noční sovy.
3: Já myslím, že ne. Pracuju na první lékařské teďka a že jak tam je relativně hodně lékařů, tak oni jsou spíš ranní ptáčata.
4: A čemu se tam věnujete? Vy zkoumáte údajně i českou populaci. Mohla by si nám to popsat?
3: Ve skupině laboratoři onkogenetiky pod vedením profesora Kleibla zkoumáme dědičné rakoviny. A pomocí panelu, který se jmenuje Čekanka, tak máme standardizovanou baterii genů, která se testuje tady v Praze, ale stejně tak třeba v Brně anebo v Plzni. Společně s pracovišti z těchto míst se pak lékaři a biologové dohadují, jaké varianty, které v tom genomu vidíme, tak jsou ty patogenní, to znamená ty, které jakoby můžou za tu nemoc, a nebo které jsou běžnou součástí naší variability a třeba můžou za to, že někdo má tmavé vlasy nebo někdo trošku světlé vlasy, neškodná variabilita.
4: A to děláte právě tím, že teda čtete tu DNA a v ní zase hledáte nějaké konkrétní knihy. Dá se to tak říct?
3: Čteme DNA, díváme se na konkrétní kapitoly a hledáme, jestli třeba v té kapitole není nějaký překlep, který by neměnil vyznění celý té kapitoly.
4: Super, tak to najednou mnohem víc dává smysl. Máš nějaké výzkumné téma nebo něco, co tě čeká, čemu bys tam chtěla přijít na kloub?
3: Spíš než to výzkumný téma, my máme spoustu nazbíraných dat. My nevíme, co v těch datech je. A já jsem strašně zvědavá, k čemu dospějeme a jakým způsobem, protože je to vlastně i diagnostický pracoviště, jakým způsobem tohleto dokážeme dostat zpátky do té diagnostiky a dostat přímo k těm pacientům.
4: Tak to zní, že máte před sebou roky a roky práce. Protože tím vším se probrat, to asi nebude úplně jednoduché. Kde ty vidíš v tom případě bioinformatiku jako obor za 10 let? Dají se tam pozorovat třeba nějaké trendy nebo změny v souvislosti s tím, jak se tady rozšiřuje AI?
3: Určitě. Třeba to, o čem jsem mluvila na začátku, že jsme si mysleli, že velká část naší DNA je prostě balast a nemá žádnou informaci, tak to bylo před kolika? 12 lety? Tam ty změny v našem chápání, myslím si, že jich nebude málo. AI a umělý inteligence a hluboký učení a strojový učení nám strašně moc pomáhají. Ona vlastně z bioinformatiky byla před 2 lety 2024 i Nobelova cena.
4: Tak to se máme na co těšit. První bioinformatická Nobelovka do České republiky nezamíří
3: to
4: třeba?
3: To asi ne. To asi ne.
4: No ale tak na závěr, kde vidíš sama sebe za těch 10 let?
3: Já vlastně nevím a jsem strašně ráda, že nevím. Protože to bude tak variabilní a vlastně nikdo neví, jakým směrem to půjde. A my jsme vlastně v čase nějaký první racionalizace, první tvorbě prvního systému toho oboru.
4: Tak to je docela velké dobrodružství dělat něco takhle úplně poprvé. Popřejeme ti hodně štěstí, moc krát děkujeme, že jsi za námi dorazila. Povídali jsme si s Kateřinou Balážovou Faltejskovou z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Mé jméno je Jan Lukačevič, loučím se s vámi u tohoto dílu Žárovek a příště zase s Pavlou Hubálkovou. Ahoj.
3: Naschledanou.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
0: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Host Lenky Vahalové. Expertka na etiketu a vybrané chování Julie Balobanová. Jaká jsou základní pravidla slušného chování? Co jsou to nevhodné otázky? A jak se správně obléknout? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rock je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.
4: Rádio Praha. 107,1 FM.

0: But you're just a boy.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Ciny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha. Ciny.
0: Dva legendární synthy bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode? Zapeklitá otázka.

0: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Hello, darkness, my old.

90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v

0: Clean Bandit, Demilová to a Solo v 6 hodin na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, ve studiu s nimi už je připravená Anička Hašková, přejeme vám krásné ráno.
1: Pěkné ráno.

0: Zasahovali u nehody tramvaje a auta v Holešovicích. Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici, nikoho zatím neobvinili. Francouzská levice navrhla hlasování o nedůvěře vládě kvůli nezvládnutí vlny veder z konce června. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští hasiči zasahovali u srážky tramvaje a auta v ulici u výstaviště v Holešovicích. Informovali o tom na síti X s tím, že dva zraněné předali do péče záchranářů. Kvůli nehodě byl podle pražského dopravního podniku omezený provoz tramvají v úseku nádraží Holešovice výstaviště. Aktuálně už se ale místem jezdí bez komplikací. V Příbrami večer začne Prokopská pouť. Připomene 140. výročí vzniku březohorských dobrovolných hasičů a 130 let tělocvičné jednoty Sokol Březové hory. Nahořejší oboře hasiči předvedou v 21 hodin světelnou fontánu. V sobotu čeká návštěvníky slavnostní pochod hasičů a ukázky zásahů. Neděle pak nabídne tradiční hornickou parádu, polní mši i program v areálu Ševčinského dolu. Kvůli pouti se ode dneška do neděle mění trasy několika autobusových linek, říká mluvčí Příbrami Eva Švehlová.
2: V uvedeném termínu jsou zrušeny zastávky Příbram Březové hory Mariánská, Příbram Březové hory Náměstí, Příbram Březové hory Domov seniorů a Příbram Březové hory. Jako náhradní zastávka bude fungovat Příbram Březové hory Karla Pobudy.
0: Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici. Prověřuje je jako možnou vraždu více osob. Informaci CNN Prima News potvrdil Českému rozhlasu krajský státní zástupce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisté podle Vladimíra Jana v kauze zatím nikoho neobvinili.
3: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy, spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestního řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
0: Francouzská vláda bude v souvislosti s vlnou veder čelit hlasování o nedůvěře. Francouzský server France 24 informoval, že návrh podali poslanci levicových stran. Ty menšinovou vládu premiéra Sebastiana Lecornua viní ze špatného zvládání extrémních teplot, které zemi zasáhly koncem června. Poslanci vládě vyčítají, že kvůli škrtům a oslabení veřejných služeb se schopnost čelit podobným výkyvům počasí snížila. Podle francouzského úřadu veřejného zdraví horka způsobila nejméně 1000 úmrtí. Tenisté Linda Nosková, Marie Bousková a Jiří Lehečka postoupili ve Wimbledonu do třetího kola. Končí naopak semifinalista posledního Roland Garros Jakub Menšík a také bývalá světová jednička Karolína Plíšková. Dnes bude v Praze a okolí převládat proměnlivá oblačnost. Večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jdeme na silnice po zprávách. Já se musím ale podívat, koho tam máme. Kuba Vodička, zdravím tě, ahoj.
6: Ahoj, hezké ráno. Zatím budu mít vesměs dobré zprávy, Praha dobře průjezdná. Jen krátce se zdržíte na příjezdu po D7 před omezením u letiště. Od sjezdu na Kněžovec je to ale maximálně na 5 minut a nárazově už se také auta zastaví ve Kbelské v omezení, ale ani tam to zatím není žádná katastrofa.
5: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Minut po šesté startuje páteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 3. července. Radomír a Radomíra mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, kluci a holky. Co nás čeká? Celeste, Tap This Flame, taky Pink a její Trustful a hezké ráno přeje Honza Chlaň.
4: Rádio Praha.

0: Tak to byla Pink a Trustfall ve čtvrt na sedm na Rádiu Praha. Praha je nej.
1: Jen pár kroků od Karlova mostu se ukrývá nejkratší pražská ulice. Ulice Jiřího Červeného na Kampě měří pouhých 27 metrů. Nemá veřejné osvětlení ani domovní čísla a spíš než ulici připomíná tajemný průchod. Nese jméno zakladatele slavného kabaretu Červená sedma. Ten před svou smrtí napsal báseň, ve které si přál, aby po něm byla pojmenovaná nejmenší ulice v Praze. Dlouhé roky to byl jen vtip. Teprve v roce 2001 získal tenhle úzký průchod oficiální jméno. Bez lamp, bez domovních čísel, ale s opravdu výjimečným příběhem.
0: Pátek bude v Praze s proměnlivou oblačností, večer se postupně začne vyjasňovat, maxima 22 až 24 stupňů Celsia. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Jak to vypadá na silnicích, ptám se Kuby Vodičky.
2: Hezké ráno, provoz stále poměrně poklidný, kolonu čekejte na příjezdu po D7, před omezením u letiště, kolona už narostla na 4. kilometr, zdržení asi 10 minut a krátce se zdržíte už také v Cínovecké směrem do centra před odbočením do Kbelské, kde je omezení. Kolona začíná u nájezdu z Březiněvsi, ale je to zatím, jak říkám, maximálně na 5 minut.
0: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
4: Dva legendární synthy bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.

0: Benasa, Someone to You v 6:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy s Aničkou Haškovou.
1: Na Ukrajinu nejspíš ještě letos vyrazí čeští podnikatelé. Delegaci chce vést ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček z ANO. Domluvil se na tom s firmami sdruženými v ukrajinsko-české obchodní komoře. České firmy navíc stát v jejich cílech na Ukrajině podpoří částkou 4 miliard korun. Policie v Praze posiluje o prázdninách hlídky na rušných místech. Více policistů bude hlavně v historických částech města a turistických lokalitách. Opatření se týkají třeba Václavského a Staroměstského náměstí, Vrchlického sadu a prostoru kolem stanice metra Anděl. Praha 10 připravuje úpravu vršovické promenády podél Botyče. Projekt počítá s opravou cest, novými lavičkami a veřejným osvětlením. Součástí bude i nový prostor pro setkávání lidí a výsadba další zeleně. Městská část chce práce zahájit ještě letos. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Maďarsko. V hlavním městě Budapešti bude jednat s šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Mluvit mají hlavně o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Macinka se plánuje setkat i s dalšími politiky, včetně zástupců opozičního Fidesu. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, večer bude postupně vyjasňování. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Zdravím Kubu Vodičku do dopravního infocentra.
3: Hezké ráno, provoz trošku se zesílil, stále se zdržíte na příjezdu po D7 do Prahy před sjezdem na letiště, kolona ze 4. kilometru na 10 minut. Pomalu pojedete v Cínovecké do centra před odbočením Dukbelské, kde je omezení v nesouvislé koloně od sjezdu na Březiněves. Je to aktuálně na nějakých 5, maximálně 10 minut. Poměrně dlouhá kolona se vytvořila v ulici k Barandovu směrem do centra, kde je omezení před odbočením k Terasám. Kolona aktuálně od křížení se Štěpařskou až na 4 hodiny a zdržíte se i na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu od sjezdu na Běchovice k Průmyslové. Je to zhruba na 10 minut.
0: Já ti děkuju, Kubo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Po 6:30 na Rádiu Praha třeba James Harris a Lights. A budou Tame Impala, Jenny, Dracula.
4: Raní Praha.
2: A Honza Chlán.

0: To byl Rag & Bone Man a Skin je 7:15. Cimrmanovo ohniště, Cimrmanovo pádlo nebo skalní věž Jára Cimrman. Síť míst pojmenovaných po největším Čechovi je stále hustší. Herci divadla Jary Cimrmana po těch nově objevených putují už v druhé sérii České televize Stopy Jary Cimrmana. Tento týden cyklus dokončili, poslední klapka padla v severních Čechách.
1: Chlapce, vidíte tamhle tu lavičku?
2: To vypadá, jako kdyby ji někdo udělal z jednoho kusu dřeva.
1: Jasan.
2: Já myslím, že to bude spíš topol.
3: Cimrmanova lavička, o níž se traduje, že kdo se na ní za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
4: To dřevo je jasa.
5: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
6: My totiž teď točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky. A přece jenom už je taky 8:30.
3: Marek Šimon, 4. nejstarší člen divadla Jary Cimrmana.
5: 5.
3: Pátý, pardon.
2: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
3: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
6: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v pískovcových skalách, kde jsme našli lavičku Jary Cimrmana. Dlouho se o ní nevědělo, ale našla se někde na půdě místního zámku a Radek Matoušek,
3: místní
6: cimrmaniak, jí takhle krásně opravil.
3: Kde jste byli ještě teď v posledních dnech?
6: Tento díl se jmenuje Cimrman ve skalách, takže jsme prakticky pobývali celou dobu v pískovcových skalách. Nejdřív to byly prachovské skály, potom jsme se podívali na pískovcový masiv podél řeky Jizery, takže jsme pluli na kánoji po Cimrmanově řece. No a pak jsme se přesunuli sem do sloupského města skalního.
7: Dáme jedny Mirkovi, všechno tak, jak jsme hráli. Jo?
3: Miroslav Táborský tento týden natáčí Stopy Jary Cimrmana střídavě s filmem Bobule a bobulky na jižní Moravě.
2: No, je to těžký, protože to je od sebe 350 kilometrů. Když jedno natáčení probíhá ve dne a druhý v noci, tak z toho vychází, že na spánek moc času nezbývá. No.
3: V každém ze 6 dílů nové série se Miroslav Táborský potkává s ostatními členy divadla Jary Cimrmana, včetně Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelky, a také s místními, kteří jsou často autory, respektive objeviteli Cimrmanových stop.
2: Objevujeme místa, kde bydlí lidé, kteří si rádi hrají, mají smysl pro humor a chtějí to jedno malé místo zkrášlit pro sebe a právě pro okolojdoucí a taky je i trochu pobavit.
3: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Jary Cimrmana ve Františkových Lázních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze proměnlivá oblačnost, večer se postupně začne vyjasňovat, maxima 22 až 24 stupňů Celsia, teď jsme na 15 stupních, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Kuba Vodička je v dopravním infocentru. Jakube, zdravím tě.
8: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D7 stále čekejte kolonu ze 4. kilometru. Brzdí se už zase na Středokluky do omezení. Před sjezdem na letiště pojedete kolem 10 minut. Kratší zdržení čekejte také před omezením ve Vekbelské ulici, a to v obou směrech. Popojíždí se jak v Cínovecké od Březiněvsi, tak v Novopatské od Satalic, ale to zdržení jen kolem 5 minut. A zdržíte se ještě na Štěrbolské spojce před Průmyslovou, od sjezdu na Běchovice je to aktuálně maximálně na 10 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
8: Ahoj.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: 7 hodin, čas na další zpravodajskou relaci, připravila ji Anička Hašková, přejeme hezké ráno.
1: Pěkné ráno. Výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie v Praze se bude opakovat. Prezident Pavel odmítl Babišovo nařčení, že si vykládá ústavu podle sebe a poškozuje tak Česko. Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo téměř 2600 lidí, desítky tisíc z nich dalších úřady pohřešují. Dnes převládne proměnlivá oblačnost, nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Pražské národní galerie. Informoval o tom šéf rezortu Otto Klempíř za Motoristy. Podle něj se bude řízení opakovat a cílem je najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi. Předchozí ředitelku galerie Aliciu Knast odvolal Klempíř z funkce březnu. Zdůvodnil to snahou provést nutné změny v instituci. Tu od té doby dočasně vede Olga Kutková. Praha se dostala do top 10 nejlepších kongresových destinací z celého světa. Na 6. místo ji zařadila Mezinárodní asociace ICCA. První je Lisabon, následuje Barcelona a Vídeň. Do české metropole loni přijelo na jednu z 5000 konferencí zhruba 850 tisíc delegátů, převážně z Evropy a Spojených států. Potvrzuje Roman Muška, ředitel městské společnosti Prague Convention Bureau, která kongresovou turistiku v Praze koordinuje.
3: Kongresy se často konají mimo hlavní návštěvnickou sezónu. Pomáhají tedy zaplnit hotely a restaurace i v době, kdyby jinak bylo návštěvníků méně. Kongresy do Prahy nepřiváží jen návštěvníky, ale také odborníky, znalosti a mezinárodní kontakty. Posiluje to pověst města, kde se nejen obdivují památky, ale kde se také diskutuje o důležitých tématech.
1: Prezident Pavel si podle Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu, jak chce. Uvedl to v rozhovoru pro deník CZ. Hrad v reakci na to premiéra vyzval, ať své tvrzení podpoří důkazy nebo ať slova vezme zpět. Babiš serveru také řekl, že pokud prezident pojede na summit NATO v Ankaře, poškodí tím Českou republiku. Prezident ve vyjádření naznačil, že mu není jasné, jak by naplňováním svých pravomocí měl poškodit Česko. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne stoupl téměř na 2600. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že pátrání po přeživších stále pokračuje. Stále se pohřešují desítky tisíc lidí. Finanční pomoc na obnovu infrastruktury nabídl například Mezinárodní měnový fond. Ve spolupráci s ním chce Venezuela vytvořit fond na opravu a výstavbu nových domů, ve kterém má být v přepočtu přes 4 miliardy korun. Fotbalisté Portugalska a Španělska postoupili do vzájemného souboje na mistrovství světa. Portugalci prošli do osmifinále díky výhře 2-1 nad Chorvatskem. Jednou se trefil i hvězdný útočník Ronaldo. Španělé porazili 3-0 Rakousko. Aktuálně se ještě hraje mezi Švýcarskem a Alžírskem. Během dneška se objeví proměnlivá oblačnost. Večer čekejte vyjasňování. Teplotní maxima 22 až 24 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách a my se podíváme na silnice, kde situaci sleduje a kontroluje Kuba Vodička.
4: Hezké ráno. Zdržíte se stále na příjezdu do Prahy po D7. Do kolony vyjedete za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru. K letišti do omezení pojedete kolem 10 minut. Před omezením ve Kbelské ulici čekejte v obou směrech, zatím zdržení jen kratší kolem 5 minut, a to jak v Cínovecké od Březiněvsi, tak v Novopatské od sjezdu na Satalice. A provoz ještě vázne na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Kolona je nesouvislá od sjezdu na Běchovice a zdrží vás do 10 minut.
0: Díky moc, Kubo. Hezké ráno.
4: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pátku 3. července. Máme 5,5 minuty po 7. a tady u nás za chvíli Melanie Fiona Monday Morning. Taky třeba Kecaj a Gabriela.

0: červencový nesedatum 3. Svátek má Radomír a tady je Petr Jungmann. Rozhodující střet rakousko-pruské války, bitva u Hradce Králové, nazývaná i jako bitva u Sadové, se odehrála v roce 1866. To je přesně 160 let. Do roku 1944 to byla největší bitva na území Československa. Proti sobě stálo přes 400 tisíc vojáků a skončila výrazným pruským vítězstvím. Díky taktice a taky novým zbraním s rychlejší střelbou. První automobil poháněný spalovacím motorem, Benzův patentní motorový vůz číslo 1, představil sám Karl Benz prvním úžasným divákům přesně před 140 lety v roce 1886 na Ringstraße v Mannheimu. Tento z dnešního pohledu jen 260 kg těžký křehký kočár na třech kolech měl ale nejen spalovací motor, ale i elektrické zapalování, karburátor a vodní chlazení. Před 55 lety v roce 1971 byl v pařížském bytě ve vaně nalezen bez známek života zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. Jelikož nebyla nařízena pitva, o Morrisonově smrti se dodnes spekuluje. Mnozí se domnívali, že smrt fingoval a stáhl se do ústraní. Český producent Jan Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem uzavřeli před 20 lety jako jedni z prvních u nás registrované partnerství na Hradě Karlštejně.
1: Táži se vás, pane Jan Sidovský, zda chcete vstoupit do partnerství s panem Pavlem Vítkem.
0: Ano. Před 85 lety se narodil Jaromír.
2: To neděláš dobře, Jaromíre. Že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
0: Narozeniny slaví rodák z Bezděkova na Klatovsku Oldřich Vlach. Tehdy to dobře dopadlo.
3: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
0: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
4: Ten pátek bude s proměnlivou oblačností, večer se postupně začne vyjasňovat, maxima 22 až 24 stupňů Celsia, teď jsme na 15, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Jakube, zdravím tě, povídej.
5: Hezké ráno, provoz je stále poměrně poklidný, omezení brzdí provoz je na příjezdech k letišti, a to aktuálně v obou směrech, směrem z D7 kolona ze 4. kilometru, směrem z Prahy se pak zastavíte na úrovni odbočení na Horoměřice, v obou směrech je to ale maximálně na 10 minut. Problémy aktuálně v ulici v Holešovičkách, směrem do centra, kousek před mostem Barikádníků a odbočkou k tunelům se srazilo osobní auto s motorkou. Měl by stát v úplně pravém jízdním pruhu, v tuto chvíli ale bez nějaké výraznější kolony. Před omezením v Ekbelské čekejte v obou směrech zatím jen kratší zdržení, a to jak v Cínovecké od sjezdu na Březině Vest, tak v Novopatské, kde se brzdí na úrovni Satalic, a provoz lehce vázne ještě na Štěrboholské spojce před Průmyslovou od sjezdu na Běchovice, zdržení do 10 minut.
4: Já ti děkuju, Jakube, zatím ahoj.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
7: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
8: Rok je náš.
9: Rok je náš.
6: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
8: Rok je náš.
7: Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 7:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Aničkou Haškovou.
1: Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Návrh koalice a části ODS počítá se zkrácením řečnické doby i u poslanců s přednostním právem. Proti se staví část opozice, podle které omezení není nutné. Praha 14 v září otevře dočasnou modulární školu v Travné ulici. Bude v ní 6 tříd a jídelna. Dočasné prostory mají kapacitně pokrýt období, než městská část zprovozní stálou základní školu v ulici u Hostavického potoka. Začít stavět ji chce na podzim a dokončit v roce 2028. Ve škole má být místo pro 540 dětí. Českým krasem začne zítra jezdit nová turistická autobusová linka číslo 878. O víkendech a státních svátcích propojí Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou, Loděnici, Mořinu nebo Hlásnou Třebaň. V provozu bude do konce října a navazovat bude na vlaky z Prahy. V ukrajinském hlavním městě Kyjevě je dnes den smutku. Včera ho vyhlásil tamní starosta Vitalij Kličko poté, co na ukrajinskou metropoli rozsáhle zaútočila Moskva. Při ruských úderech zemřelo nejméně 27 lidí. V Kyjeve jsou proto dnes vlajky stažené na půl žerdi a jsou zakázané všechny zábavné akce. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský novinářům potvrdil, že Rusko může za útok čekat odvetu. Dnes bude v Praze a okolí převládat proměnlivá oblačnost. Večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, podíváme se na silnice. Ten pohled zprostředkuje Kuba Vodička.
3: Příjemné ráno. Provoz brzdí stále omezení na příjezdech k letišti, a to v obou směrech. Z D7 kolona skoro od středokluk ze 4. kilometru. Směrem z Prahy už se zastavíte v nájezdu od Evropské. V obou směrech je to ale maximálně na 10 minut. V ulici v Holešovičkách směrem do centra se kousek před mostem Barikádníků řeší drobná nehoda motorky s osobním autem. Projíždí se ale dvěma pruhy. V tuto chvíli se kolona tvoří jen nárazově, nějak výrazně se nezdržíte. V předomezení ve Kbelské ulici pak počítejte jen kratší zdržení v obou směrech, a to jak v Cínovecké od Březinivsi, tak v Novopatské od sjezdu na Satelice.
0: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Docent Martin Chovanec spolu se svou manželkou stojí v čele nadačního fondu Nina, který pomáhá lidem s diagnózou vzácného mozkového nádoru. Proč? Na to odpoví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Roxette je 7:45. Pod jednou střechou dnes často žijí děti, které potřebují hlavně péči a bezpečí, i ty, které spáchaly závažnou trestnou činnost. Ministerstvo školství proto chystá největší změnu systému ústavní a ochranné výchovy za poslední desítky let.
1: V dětských domovech dnes spolu žijí děti s různými potřebami a různě závažným chováním.
2: My zavřeme nezletilého vrahu hromady se sirotkem? A to se tady odehrává.
1: Upozorňuje předseda asociace náhradní výchovy a ředitel dětského domova Koryto na Prachaticku Miloš Picek, že ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, se dostanou do výchovných ústavů. Děti je potřeba oddělit.
2: Dokážu vedle 18 dětí mít dítě, které má střední mentální postižení a vyroste mi tam normálně mezi těma ostatníma dětma.
1: Podle něj ale nejde, aby děti s problémy v domovech převažovaly. Dnešní systém je nastavený na péči o děti bez rodičů, říká Dana Lipová. Nadace Sirius.
3: My máme stejný pravidla pro všechny ty typy zařízení, ale zároveň víme, že máme děti, které potřebují jiný typy zařízení. Jsou děcka, které mají problém, třeba adiktologický. Takže já potřebuji v tom zařízení mít adiktologa, ale zároveň nemůžu mít adiktologa v každém zařízení.
1: Vedle dětských domovů mají v rámci středisek výchovné péče vzniknout specializovaná centra. V každém by vyrůstaly děti s podobnými problémy. A děti, které spáchaly trestnou činnost a mají uloženou ochranou výchovu, by žily v samostatných zařízeních s terapeuty a dalšími odborníky. Vysvětluje to školský ombudsman Štěpán Jílka, který změny prosazuje.
4: Zařízení by měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky, které by omezovaly ten volný pohyb dětí mimo zařízení a současně zajišťovaly dětem, které o to mají zájem nebo jenom trochu chcou, tak i vzdělávání ve školách při zařízení.
1: V dětských domovech by zůstávaly děti bez vážnějších problémů. Cílem je, aby se jejich život co nejvíc podobal rodině, v menších skupinách a v bytech nebo rodinných domech. Dětský ombudsman Martin Beneš ale upozorňuje, že děti by se měly z rodin odebírat jen v nutných případech.
5: Protože v těch zařízeních jsou poměrně často děti, které by mohly v té rodině zůstat a vlastně pak nemáme kapacitu na to, abychom do těch zařízení umisťovali děti, které tu péči mimo rodinu skutečně potřebují.
1: Ministerstvo školství chce návrh nové úpravy náhradní výchovné péče vládě předložit v listopadu. V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi 100 s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze převládat proměnlivá oblačnost, večer se postupně začne vyjasňovat, maxima 22 až 24 stupňů Celsia, teď jsme na 15 stále. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Jakube, zdravím tě do dopravního infocentra, máš slovo.
6: Hezké ráno. Omezení stále brzdí provoz v okolí letiště, respektive na příjezdech k letišti. Směrem z D7 se zastavíte už na úrovni sjezdu na středu Kluky na 5. kilometru. Směrem z Prahy se popojíždí od Evropské. V obou směrech je to na 10, maximálně 15 minut. Před omezením Vekbelské se zdržíte v obou směrech, ale to zdržení není nějak výrazné. Kolony jsou jak v Cínoveckého sjezdu na Březiněves, tak v Novopatské, kde se zastavíte v tuto chvíli už mezi nájezd od Černého mostu a Satalicemi, v obou směrech je to ale do 10 minut. Provoz vázne pak ještě na Štěrboholské spojce k Lanovému mostu, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové nesouvislá kolona asi na 10 minut.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
6: Ahoj.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Benz, legendární You'll Be In My Heart. 19. května 1999 vyšla tahle pecka. Je tomu 27 let a je to pořád pecka. 8 hodin ve studiu se mnou. Anička Hašková, máme pro vás zprávy Rádia Praha. Přejeme krásné ráno.
1: Hezké ráno.

0: Na severovýchodě Prahy v Mělníku a Neratovicích bude od zítřka část domácností bez teplé vody a tepla. Organizátor na poslední chvíli zrušil tábory pro desítky dětí z dětských domovů. Spojené státy prý varovaly Irán, že Izrael chtěl zabít jeho hlavní vyjednavače, píše o tom Washington Post. Dnes se objeví proměnlivá oblačnost, teplotní maxima 22 až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lidem na severovýchodě Prahy, ale i v Mělníku a Neratovicích nepoteče od zítřka teplá voda. Důvodem je plánovaná odstávka kvůli opravám v Mělnické elektrárně, která do zmíněných oblastí dodává teplo a teplou vodu. Omezení potrvá týden.
2: V Praze nepoteče teplá voda třeba v Bohnicích, Kobylisích nebo na Proseku. Odstávka se týká i části domácností na východě města, v Hloubětíně, na Černém mostě nebo třeba v Horních Počernicích. Plánované přerušení dodávek teplé vody potrvá do 10. července. Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: V Kutné Hoře dnes začíná festival sexuálních menšin nazvaných Kutná Hora Pride. Pořádá ho spolek Jiná Hora. Třídenní akce nabídne queer bohoslužbu, přednášky, promítání, autorská čtení, výstavy, koncerty a další vystoupení. V neděli ho uzavře slavnostní průvod městem se závěrečným kulturním programem a stánky různých organizací. Festival se uskuteční za podpory města. S akcí nesouhlasí stoupenci tradičních hodnot, kteří svolali na neděli do centra Kutné Hory veřejné setkání. Desítky dětí z dětských domovů nepojedou na slíbený letní tábor. Organizátor tábor spolek tábory Aurora je totiž na poslední chvíli zrušil. Český rozhlas na to upozornil školský ombudsman Štěpán Jílka. Dětské domovy zatím ani nedostaly zpátky peníze a předseda spolku není k zastižení. Štěpán Jílka popisuje, co může dělat.
3: Z těch jednotlivých zařízení vytáhnu informace, s kolegy se vlastně domluvím, zjistím podrobnosti a na základě toho můžu hromadně vlastně podat do tyhle všechny organizace trestní oznámení a doplnit tak vlastně ty jednotlivé cesty, které ty dětské domovy volí po své vlastní ose.
0: Předsedu spolku Romana Kaláška se nepodařilo zastihnout reportérům telefonicky na adrese, kde podle obchodního rejstříku sídlí spolek ani doma. V dopise domovům, který má Český rozhlas k dispozici, vysvětluje zrušení táboru organizačními problémy a také slibuje, že peníze vrátí. Na portálu Znesnáze 21 mezitím lidé přispívají do sbírky vyhlášené na 2 miliony korun, aby domovy mohly pro děti zajistit náhradní program. O nečekané roztržce mezi Spojenými státy a Izraelem píše deník Washington Post. Podle něj se americká vláda na jaře obávala, že Izrael plánuje zavraždit Danova nejvyšší iránské vyjednavače, se kterými Bílý dům domlouval konec války a znovu otevření Hormuzského průlivu. Američtí představitelé proto prý prostřednictvím prostředníků Teherán před izraelskými plány varovali.
4: O život podle deníku Washington Post měli přijít ministr zahraničí Abbas Araghchi a předseda parlamentu Mohammad Ghalibaf. Právě s těmito dvěma muži přitom Trumpovi vyjednavači dojednali příměří i červnovou rámcovou dohodu o ukončení války. Podle analytiků varování ukazuje na hlubokou roztržku mezi spojenci. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu usiluje o svržení iránského režimu a snaží se americké dohodě s Teheránem zabránit. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Tenista Jakub Menšík vypadl na Wimbledonu ve druhém kole, stejně jako Karolína Plíšková. Dál postoupili tři čeští zástupci, Linda Nosková, Marie Bousková a Jiří Lehečka. Dnes se ze třetího kola do osmifinále určitě dostane jedna Češka. Barboru Krejčíkovou totiž čeká Nikola Bartuňková. Karolínu Muchovou pak čeká kvalifikantka z Thajska Savang Kevová. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, večer se bude postupně vyjasňovat, teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až severozápadní.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Jdeme na silnice s Jakubem Vodičkou.
7: Hezké ráno. Zdržení čekejte na dálnici D7 na příjezdu do Prahy před sjezdem na letiště. Kolona začíná u sjezdu na Středokluk, kousek za 5. kilometrem. Zdržení asi 15 minut. Kolona je v opačném směru, tedy na příjezdu k letišti od Evropské. Zde je to maximálně ale na 10 minut, není to tak hrozné. Před omezením Vekbelské čekejte v obou směrech zdržení, to jak v Cínovecké od sjezdu na Březiněves, tak v opačném směru, kde se popojíždí v Novopatské v nesouvislé koloně, dá se říct od nájezdu od Černého mostu, v obou směrech ale zdržení také maximálně na 10 minut. A provoz stále vázne ještě na Štěrboholské spojice před Průmyslovou od sjezdu na Běchovice zdržení do 10 minut.
6: Díky moc, Kubo, měj se.
7: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Za 3/4 minuty po 8 posloucháte Rádio Praha v pátek 3. července. Hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku Olivia Rodrigo a Drop Dead. A bude taky Amy McDonald a její Is This What You've Been Waiting For.
5: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: Ve čtvrt na devět na rádiu Praha, Bon Jovi a Keep the Faith. No a koukám na náš Facebook a 43:37 vedou Depeche Mode nad Pet Shop Boys v souboji o vinyl, který budeme hrát v pondělí 6. července v 9 večer tady u nás na rádiu Praha na vaše přání a dle vašeho rozhodnutí. Na Facebooku Rádia Praha můžete hlasovat srdíčko pro Depešáky, palec nahoru pro Pet Shop Boys. Rozhodněte o tom, co si pustíme v pondělí 6. července v 9 večer. Dneska je ale teprve pátek 3. července a v Praze bude převládat proměnlivá oblačnost, večer se postupně začne vyjasňovat, maxima 22 až 24 stupňů Celsia, teď jsme na 16, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, večer zeslábne. Jakuba Vodičku zdravím do dopravního infocentra.
1: Hezké ráno, krátce se zdržíte stále před omezením Vekbelské ulici, a to v obou směrech. Směrem od D8 je kolona z Cínoveckého cjezdu na Březině Ves. V opačném směru z Novopatské se zastavíte kousek před cjezdem na Satelice, v obou směrech ale zdržení maximálně na 10 minut. Omezení výrazně brzdí provoz stále na příjezdech k letišti a také v obou směrech. Směrem z D7 kolona ze 4. kilometru, směrem z Prahy se popojíždí od Evropské, v obou směrech je to na 10 až 15 minut. A pomalu pojedete aktuálně ještě v Bělohorské směrem z centra, kde je kolona před Vypichem od Břevnovského kláštera zdržení do 10 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: To byla Olivia Rodrigo a Drop Dead v 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi ve studiu Anička Hašková.
1: Při platbách kartou v zahraničí si můžete zbytečně připlatit kvůli nevýhodné konverzi měny. Upozorňuje na to Česká bankovní asociace. Ta doporučuje při takzvaném dynamickém přepočtu vždy zvolit platbu v místní měně a ne v českých korunách. Podle studie společnosti Visa platí kartou v zahraničí přes 60% Čechů. Autobusové linky do Karlových Varů jsou před začátkem filmového festivalu téměř vyprodané. Dopravci proto na dnešek i prodloužený víkend nasazují posilové spoje. Cílem je zvládnout zvýšenou poptávku cestujících. Zájem se podle dopravců každoročně zvedá hlavně v prvních dnech festivalu. Jezírko v parku na Skalce v Praze 5 nechá radnice opravit. V posledních dnech letech z něj unikala voda. Dělníci obnoví konstrukci, včetně betonových i zděných částí a vymění hydroizolační vrstvu, včetně potrubí. Práce začnou během letních prázdnin. Spojené státy se připravují na zítřejší oslavy 250. výročí Dne nezávislosti. Americký prezident Donald Trump má dnes v souvislosti s ním projest projev u národního památníku Mount Rushmore v Jižní Dakotě. Proslov na dnešek plánuje i demokratický starosta New Yorku Zohran Mamdani. Zároveň má dnes papež Lev XIV. Převezme Filadelfskou medaili svobody. Během odpoledne bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A podíváme se na silnice s Jakubem Vodičkou.
3: Hezké ráno, provoz v Praze poměrně poklidný, jen zhruba 10 minut se zdržíte v obou směrech před omezením v Ekbelské ulici, kolony jsou v Cínovecké od sjezdu na Březiněves a také v Novopatské, kde se brzdí aktuálně před sjezdem na Satelice. Omezení vás zdrží také na příjezdech k letišti, a to v obou směrech, směrem z D7 kolona od středu Kluk ze 4. kilometru, směrem z Prahy se popojíždí už v nájezdu z Evropské, obou směrně to asi na čtvrt hodiny. A pomalu pojedete i v Bělohorské směrem z centra, kde je kolona před křižovatkou na Vypichu od Břevnovského kláštera, ale zdržení maximálně na 10 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: iUniverse ve 8:45 na Rádiu Praha. A teď přichází Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. S letním počasím se otevřela taky koupaliště po celé Praze. Vydejte se třeba na koupaliště Petinka. Tam mají travnaté pláže, 50-metrový vyhřívaný bazén a mimochodem voda tam díky nové technologii nezavání chlorem. Po náročné rekonstrukci se taky otevřelo koupaliště Ládví. Na své si tam přijde celá rodina a zahrát si tam můžete i petang. A na co v pátek do kina? Zkuste film Backrooms. Ten sleduje příběh ženy, která se při pátrání po zmizelém člověku dostane do neznámého prostoru mimo běžnou realitu. To, co na první pohled působí jako prázdné kanceláře a opuštěné chodby, se postupně mění v klaustrofobní labyrint bez jasných pravidel, času a možnosti úniku. Film Backrooms promítají v pátek třeba v kinech Atlas a Světozor. A typů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Denně je najdete na našem Instagramu. Stačí, když nás začnete sledovat. Jirka Štefl, Rádio Praha. Praha je kulturou.
0: Dnes budeme v Praze mít nejprve proměnlivou oblačnost, večer se postupně začne vyjasňovat, maxima 22 až 24 stupňů Celsia, teď jsme pořád na 16, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Jak to vypadá na silnicích? Otázka pro Kubu Vodičku.
2: Hezké ráno. Nově se bouralo na Olšanském náměstí. Přímo v křižovatce se srazila dodávka s osobním autem. Ten provoz dále není nějak silný. Zdržíte se ve všech směrech na příjezdech ke křižovatce jen krátce. Před omezením ve Kbelské ulici se v obou směrech popojíždí v kolonách. Směrem od D8 je kolona v Cínovecké od sjezdu na Březiněves. V opačném směru se zdržíte v Novopatské od sjezdu na Satelice. Obou směrně ale zdržení jen kolem 10 minut. A omezení stále brzdí výrazněji provoz na příjezdech k letišti. Z dálnice D7 kolona od Středoklub ze 4. kilometru směrem z Prahy. Kolona od Evropské, obou směrně zdržení asi na čtvrt hodiny.
0: Díky moc, Kubo. Hezké ráno.
2: Ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Zhruba týden nepojede od zítřka část pražského metra C. Poslanci by dnes měli schvalovat změny jednacího řádu. Novela má zajistit omezení obstrukcí. V Kongu přibyly za den desítky potvrzených případů eboly, téměř 450 lidí na nemoc zemřelo. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Část linky C pražského metra čeká týdenní výluka. Od zítřka do 10. července nepojede z nádraží Holešovice na Pražského povstání. Technici budou vyměňovat zabezpečovací zařízení. Cestující budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu s označením XC, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Náhradní autobusová linka XC bude v sobotu a v neděli jezdit v intervalu 2 minut, ve špičkách pracovního dne v intervalu 80 sekund a v průběhu celého týdne brzo ráno a večer v intervalu 3 minut.
0: V Příbrami večer začne Prokopská pouť. Připomene 140. výročí vzniku březohorských dobrovolných hasičů a 130 let tělocvičné jednoty Sokol Březové hory. Na hořejší oboře hasiči předvedou v 21 hodin světelnou fontánu. V sobotu čeká návštěvníky slavnostní pochod hasičů a ukázky zásahů. Neděle pak nabídne tradiční hornickou parádu, polní mši i program v areálu Ševčinského dolu. Kvůli pouti ode dneška do neděle mění trasy několik autobusových linek, říká mluvčí Příbrami Eva Švehlová.
3: V uvedeném termínu jsou zrušeny

0: zastávky Příbram Březové hory Mariánská, Příbram Březové hory Náměstí, Příbram Březové hory Domov seniorů a Příbram Březové hory. Jako náhradní zastávka bude fungovat Příbram Březové hory Karla Pobudy.
1: Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. Počítá s tím novela koaličních poslanců a zástupců opoziční ODS. Cílem předlohy je hlavně omezit obstrukce, a to zejména při navrhování změn programu schůzí. Limit řečnické doby by se nově vztahoval také na poslance s takzvaným přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle všech opozičních stran. TOP 09 změny podpoří, ale pouze pokud začnou platit až od příštího volebního období, pokračuje předseda strany Matěj Ondřej Havel.
2: My dobře víme, proč tedy ta změna jednacího řádu přichází teď. V následujících měsících vy chcete zařadit řadu velmi kontroverzních zákonů. A já to nepovažuji vůbec za náhodu, já si myslím, že to je součást vašeho politického plánu.
1: Podle Havla by se po změnách jednacího řádu snáze prošla například mediální novela. Ta počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opozice avizovala, že bude předlohu ve sněmovně blokovat. Demokratická republika Kongo hlásí už 1460 potvrzených případů eboly. Za den tak počet nemocných stoupl o více než 50. Téměř 450 nakažených zemřelo. Epidemie, kterou Kongo vyhlásilo před 7 týdny, propukla na severovýchodě země a rozšířila se i do sousední Ugandy. Tam včera při sledování možného výskytu nemoci zdravotníci odhalili nákazu marburským virem. Nakazilo se jim asi 1,5roční dítě. Trenér Julian Nagelsmann skončil u fotbalistů Německa. Rozhodl se tak po vyřazení od Paraguaje po penaltovém rozstřelu v úvodním kole play-off mistrovství světa. Na šampionátu dnes v noci a nad ránem skončili Rakousko, Chorvatsko a Alžírsko. Rakušani prohráli se Španěli 0-3, Chorvati podlehli Portugalcům 1-2 a Alžírsko nestačilo na Švýcarsko. Evropský tým zvítězil 2-0. Dnes bude v Praze a okolí převládat proměnlivá oblačnost. Večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách samozřejmě dopravní informace, s těmi je připravený Kuba Vodička.
5: Hezké ráno. Zdržení stále čekejte na příjezdech k letišti, a to v obou směrech. Směrem z D7 se zastavíte u Středokluk na 5. kilometru. Směrem z Prahy už kolona narostla kousek před Evropskou. Zdržení obou směrně 15 až 20 minut. Provoz brzdí omezení také ve Kbelské ulici v obou směrech, ale to zdržení před omezením je na několik minut. Pomalu se jede jak v Cínovecké od sjezdu na Čakovice, tak v Novopatské, kde se zpomaluje u Satalic. A nehoda se stále řeší na Olšanském náměstí přímo v křižovatce, kde se srazila dodávka s osobním autem. Provoz je zde trošku zkomplikovaný, ale výraznější kolony se netvoří.
4: Díky moc, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Do pátku 3. července vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm. Hezké ráno přeju. Za chvilku Johnny, I like you, me gustas tu. Budou taky Klok a Sorry.
3: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a

0: To byly Maroon 5, Heroina. Je 9:15, posloucháte Radio Praha.
1: Perný den, Radia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek a první červencový nese datum 3. Svátek má Radomír a tady je Petr Jungmann. Rozhodující střet rakousko-pruské války, bitva u Hradce Králové, nazývaná i jako bitva u Sadové, se odehrála v roce 1866. To je přesně 160 let. Do roku 1944 to byla největší bitva na území Československa. Proti sobě stálo přes 400 tisíc vojáků a skončila výrazným pruským vítězstvím. Díky taktice a taky novým zbraním s rychlejší střelbou. První automobil poháněný spalovacím motorem, Benzův patentní motorový vůz číslo 1, představil sám Carl Benz prvním úžasným divákům přesně před 140 lety v roce 1886 na Ringstraße v Mannheimu. Tento z dnešního pohledu jen 260 kg těžký křehký kočár na třech kolech měl ale nejen spalovací motor, ale i elektrické zapalování, karburátor a vodní chlazení. Před 55 lety v roce 1971 byl v pařížském bytě ve vaně nalezen bez známek života zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. Jelikož nebyla nařízena pitva, o Morrisonově smrti se dodnes spekuluje. Mnozí se domnívali, že smrt fingoval a stáhl se do ústraní. Český producent Jany Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem uzavřeli před 20 lety jako jedni z prvních u nás registrované partnerství na Hradě Karlštejně.
5: Táži se vás, pane Jany Sidovský, zda chcete vstoupit do partnerství s panem Pavlem Vítkem.
4: Ano. Před 85 lety se narodil Jaromír.
6: To neděláš dobře, Jaromíre. Že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
4: Narozeniny slaví rodák z Bezděkova na Klatovsku Oldřich Vlach. Tehdy to dobře dopadlo.
7: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
4: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: Ten pátek bude nejprve s proměnlivou oblačností, večer se ale postupně začne vyjasňovat, maxima 22 až 24 stupňů Celsia. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Jak to vidí Kuba Vodička z dopravního infocentra?
8: Hezké ráno, asi nejvýraznější zdržení v tuto chvíli čekejte na příjezdech k letišti, a to hlavně směrem ven z Prahy. Auta se zastavují už na okruhu před Evropskou a k letišti do omezení pojedete až 20 minut. Směrem na Prahu pak kolona na D7 je nesouvislá od sjezdu na středu Kluky z 5. kilometru, zde je to na 10, maximálně 15 minut. Před omezením ve Kbelské ulici se v obou směrech zdržíte aktuálně několik minut v kratších kolonách, pomalu se jede jak v Cínovecké od sjezdu na Čakovice, tak i v Novopatské od úrovně Satalic. Pomalu pojedete také na Pražském okruhu směrem na D1, kolona od nájezdu z D5 k Ořechu je na 10 minut a nehodu očekávejte na Olšanském náměstí, přímo v křižovatce se srazila dodávka s osobním autem, nehoda se řeší a výraznější kolony se netvoří.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
8: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Pražákům je hej na Rádio Praha.
10: Pražákům je hej.
9: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
10: Pražákům je hej.
9: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha. Praha.

0: Hansel Manlev a Heroes, 9:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy s Aničkou Haškovou.
1: Nafta a benzín v pátek opět zdražily o desítky haléřů. Za benzín dnes řidiči v Česku zaplatí maximálně 40 korun a 93 haléřů. Cenový strop na naftu je 37 korun a 1 haléř. Maximální přípustné ceny za paliva bude vláda prostřednictvím ministerstva financí určovat do 19. července. Policie v Praze posiluje o prázdninách hlídky na rušných místech. Více policistů bude hlavně v historických částech města a turistických lokalitách. Opatření se týkají třeba Václavského a Staroměstského náměstí, Vrchlického sadu a prostoru kolem stanice metra Anděl. Praha 10 připravuje úpravu Vršovické promenády podél Botyče. Projekt počítá s opravou cest, novými lavičkami a veřejným osvětlením. Součástí bude i nový prostor pro setkávání lidí a výsadba další zeleně. Městská část chce práci zahájit ještě letos. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Maďarsko. V hlavním městě Budapešti se bude jednat se šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Mluvit mají hlavně o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Macinka se plánuje setkat i s dalšími politiky, včetně zástupců opozičního Fidesu. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, večer se bude postupně vyjasňovat. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A podíváme se na silnice s Jakubem Vodičkou.
3: Hezké ráno, opatrně stále na Olšanském náměstí, kde se přímo v křižovatce řeší srážka dodávky s osobním autem. Musí se vybočovat, ale kolony se netvoří. Zdržení naopak stále očekávejte, hlavně na příjezdech k letišti v obou směrech. Směrem ven z Prahy se auta zastavují už před Evropskou a k letišti se jede asi 20 minut. Směrem na Prahu kolona z 5. kilometru od středu kluk na čtvrt hodiny. Jinak se nějak výrazně nezdržíte, kolona maximálně do 10 minut. Už pak jen na pražském okruhu směrem na D1, kde se popoždí mezi D5 a Ořechem.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Host Lenky Vahalové. Expertka na etiketu a vybrané chování Julie Balovanová. Jaká jsou základní pravidla slušného chování? Co jsou to nevhodné otázky? A jak se správně obléknout? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na

půl desáté na rádiu Praha, třeba Dermot Kennedy, Giants. A budou taky Kygo, Khaled a Griffin, Save My Love.

0: Niko Santos a Safe ve 9:45 na Rádiu Praha. Praha se dostala do desítky nejlepších kongresových destinací světa. V žebříčku asociace ICCA obsadila 6. místo. Loni se v metropoli konalo asi 5000 konferencí a nejčastěji sem jezdili delegáti z Evropy, Spojených států a přibývá i návštěvníků z Asie.
1: Do Prahy loni přijelo více než 850 tisíc delegátů různých mezinárodních konferencí, kongresů a summitů, říká prezident asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
2: Praha má poměrně dobrou kapacitu a síť hotelů. Většina těch hotelů má kongresové prostory. A pak si to Praha zasloužila mimo jiné také tím, že je velmi bezpečnou destinací.
1: Kongresová turistika je podle Stárka pro město ekonomicky přínosnější než běžný turismus.
2: V tomto segmentu většinou se dosahuje nejvyšších průměrných tržeb, protože ti lidé přijedou a ti organizátoři jim chtějí ukázat zkrátka nejenom to samotné setkání, tu odbornou část, ale chtějí jim taky jako ukázat to nejlepší, co v té dané destinaci je.
1: Kongresový turismus koordinuje v Praze městská společnost Prague Convention Bureau. Podle jejího ředitele Romana Mušky obchodní a odborná setkání zvyšují návštěvnost hlavního města.
3: Kongresy se často konají mimo hlavní návštěvnickou sezónu. Pomáhají tedy zaplnit hotely a restaurace i v době, kdyby jinak bylo návštěvníků méně. Kongresy do Prahy nepřiváží jen návštěvníky, ale také odborníky, znalosti a mezinárodní kontakty.
1: Větší kongresové akce pro zhruba 15 delegátů by se mohly do budoucna konat v nové přístavbě kongresového centra na Vyšehradě, říká předseda výboru pražských zastupitelů pro kulturu a cestovní ruch Jan Wolfská DUČSL.
4: V té jižní části se buduje kongresová budova, protože jsme si vědomi toho, že současný palác kultury nebo kongresové centrum Praha úplně neodpovídá svou architekturou a svým složením potřebám moderního výstavnictví, respektive kongresového turismu.
1: Práce začaly letos v červnu a měly by být hotové koncem roku 2028. Hlavní město za ně zaplatí zhruba 1 400 000 000 korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze nejprve proměnlivá oblačnost, večer by se to mělo rozpustit a začít vyjasňovat, maxima 22 až 24 stupňů Celsia, teď jsme na 17 stupních a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. A ještě Kuba Vodička, dopravní informace.
5: Hezké ráno. Jedno z málo míst, kde se aktuálně zdržíte, jsou stále příjezdy k letišti v obou směrech. Z D7 kolona od středu kluk z 5. kilometru směrem z Prahy se popojíždí už před sjezdem z Evropské. Zdržení v obou směrech 15, maximálně 20 minut. Pomalu se ještě jede pak na Pražském okruhu směrem na D1. Nesouvislá kolona od D5 k Ořechu je ale zhruba na 10 minut a před omezením v Ekbelské ulici se aktuálně zdržíte pouze v Cínovecké ulici, a to mezi sjezdem na Čakovice a odbočkou na Kbelskou, kde je to v tuto chvíli až na 10 minut. Ve směru z Novopatské se kolona netvoří a projíždí se plynule.
0: Jakube, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci, přeju hezký pátek, už si víkend, ahoj.
5: Měj se hezky, ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

0: pátek 3. července Praha vysílá zprávy ve studiu, s nimi kolegyně Anna Hašková. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Část Prahy 4 je bez dodávek teplé vody. Sbírka pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům už překonala původní cíl o 400 tisíc korun. Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo téměř 2600 lidí, desítky tisíc dalších úřady pohřešují. Dnes převládne proměnlivá oblačnost, nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Přibližně 13 tisíc domácností v Praze 4 je bez teplé vody. Může za to porucha na důležitém teplovodním potrubí na rozhraní Michelské a Ohradní ulice. Na Facebooku o tom informoval starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS. Výpadek se týká Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Pražská teplárenská očekává obnovení dodávek dnes večer. Praha se dostala do top 10 nejlepších kongresových destinací z celého světa. Na 6. místo ji zařadila Mezinárodní asociace ICCA. První je Lisabon, následuje Barcelona a Vídeň. Do české metropole přijelo loni na jednu z 5000 konferencí zhruba 850 tisíc delegátů, převážně z Evropy a Spojených států. Potvrzuje Roman Muška, ředitel městské společnosti Prague Convention Bureau, která kongresovou turistiku v Praze organizuje.
3: Kongresy se často konají mimo hlavní návštěvnickou sezónu. Pomáhají tedy zaplnit hotely a restaurace i v době, kdyby jinak bylo návštěvníků méně. Kongresy do Prahy nepřiváží jen návštěvníky, ale také odborníky, znalosti a mezinárodní kontakty. Posiluje to pověst města, kde se nejen obdivují památky, ale kde se také diskutuje o důležitých tématech.
1: Lidé už na sbírku pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům poslali přes 2 miliony a 400 tisíc korun. Původní cíl přitom byl jen 2 miliony. Dárci peníze poslali za jeden den. Vyplývá to z informací na webu znesnaze21.cz. Spolek Tábory Aurora na začátku leta zrušil tábory asi pro stovku dětí z dětských domovů. Jejich ředitelé přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Díky sbírce budou moci děti odjet na náhradní letní tábory. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne stoupl téměř na 2600. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že pátrání po přeživších dál pokračuje. Stále se pohřešují desítky tisíc lidí. Finanční pomoc na obnovu infrastruktury nabídl například Mezinárodní měnový fond. Ve spolupráci s ním chce Venezuela vytvořit fond na opravu a výstavbu nových domů, ve kterých má být v přepočtu přes 4 miliony korun. Rodriguezová také poděkovala za zahraniční pomoc při hledání přeživších. Do té se zapojil i český USAR tým, který se má z Venezuely vrátit v neděli. Další tři čeští tenisté vybojovali účast ve třetím kole Wimbledonu. Z postupu se radují Linda Nosková, Marie Bousková a také Jiří Lehečka, který ve třech setech porazil Slováka Molčana.
4: Výsledek vypadal jednodušeji, než ten zápas reálně byl. On hraje velice nepříjemnou hru, která ještě tady na té trávě docela platí. Využíval moji energie, veškerou agresivitu jsem já musel nějak jako trošku tvořit. Ale naštěstí jsem velice dobře servíroval v druhém a ve třetím setu jsem se i velice slušně rozreternoval, takže ty úvody do těch bodů jsem měl velice dobrý a to mi přinášelo potom ty body.
1: Během dneška se objeví proměnlivá oblačnost, večer čekejte vyjasňování. Teplotní maxima 22 až 24 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na silnici se vydáme s Jakubem Vodičkou. Dobré dopoledne.
5: Hezké dopoledne. Problémy jsou hlavně na okraji Prahy, v okolí letiště, kde se aktuálně kvůli omezení zdržíte v obou směrech. Směrem z dálnice D7 čekejte kolonu od Středokluk z 5. kilometru. Směrem ven z Prahy se pak pojíždí už kousek před Evropskou. V obou směrech čekejte zdržení kolem čtvrt hodiny. Pomalu pojedete ještě na Pražském okruhu směrem na D1, kde je kolona od D5 k Ořechu. Zde je to maximálně na 10 minut. A před omezením ve Kbelské ulici se aktuálně zdržíte v obou směrech. V Cínovecké kolona od sjezdu na Březiněvé se v Novopatské se pak jede pomalu od úrovně satelit obou směrně, ale také zdržení jen kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, tady je dopolední Praha, je pátek 3. července a před námi víkend. Jestli se ptáte, co během něj podniknout, tak odpovědi můžou znít třeba Světový den curikat v Zoo Praha, letní Shakespeareovské slavnosti anebo festival Urban Pictus. Pár tipů pro vás budeme mít už za chvíli, máme pro vás ale i muziku, zazní Taylor Swift. Alex Warren. A nebo DJ David Guetta. Vojtěch přívětivý vám 6 minut po 10. hodině přeje hezký poslech.

0: byli Simple Plan, posloucháte Rádio Praha. Děkujeme, že ten první červencový pátek trávíte s vysíláním Českého rozhlasu. Jestli ještě nemáte plány na víkend, tak si zeselte rádio. V sobotu můžete v pražské zoo oslavit svátek jednoho z nejoblíbenějších zvířat. Surikaty můžete zblízka poznat díky některému z komentovaných setkání. V 15.30 jim pak chovatelé předají potravní enrichment. V 14:30 se můžete těšit taky na trénink lachtanů. Mimochodem, jejich chovatel Jakub Mezej bude dnes po 12. hodině naším hostem. Léto znamená i tradiční kulturní program pod širým nebem. Na nejvyšší purkrabství Pražského hradu se opět vrací letní shakespearovské slavnosti. Sezónu letos zahájila komedie Omylů. No a nebo vyražte na mezinárodní mural artový festival Urban Pictus, během kterého se města stávají plátnem pro vyjádření talentovaných umělců, kteří proměňují metropoli v galerii pod širým nebem. Detaily i další tipy najdete na webu praha.rozhlas.cz. No a jak to aktuálně vypadá na pražských silnicích? Stále se zdržíte na příjezdech k letišti v obou směrech kvůli dopravním omezením. Z dálnice D7 kolona z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky ve směru z Prahy se potom popojíždí od Evropské. Obousměrně zdržení kolem 15 minut. Provoz vázne ještě na pražském okruhu směrem na dálnici D1 od nájezdu z D5 k Ořechu pojedete 10 minut a před omezením v Ekbelské se aktuálně zdržíte v obou směrech v Cínovecké kolona od sjezdu na Březiněves a v Novopatském se jede pomalu od sjezdu na Satelice. Obousměrně zdržení kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si

0: pátek dopoledne, posloucháte Rádio Praha, bylo 10:30, teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Anna Hašková.
1: Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles se očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš o skoro pětinu nižší než loni. Praha 14 v září otevře dočasnou modulární školu v Travné ulici. Bude v ní 6 tříd a jídelna. Dočasné prostory mají kapacitně pokrýt období, než městská část zprovozní stálou základní školu v ulici u Hostavického potoka. Začít stavět ji chce na podzim a dokončit v roce 2028. Ve škole má být místo pro 540 dětí. V Kutné Hoře dnes začíná festival sexuálních menšin nazvaný Kutná Hora Pride. Pořádá ho spolek Jiná Hora. Třídenní akce nabídne queer bohoslužbu, přednášky, promítání, autorská čtení, výstavy, koncerty a další vystoupení. V neděli ho uzavře slavnostní průvod městem se závěrečným kulturním programem a stánky různých organizací. Počet obětí včerejšího ruského útoku na ukrajinský Kyjev vzrostl na 30. Informovali o tom ukrajinští záchranáři. Zraněných je více než 90 lidí. Agentura Reuters útok označila za nejvražednější útok na Kyjev tohoto roku a starosta metropole Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku. Moskva útočila na Ukrajinu i dnes v noci. Terčem byla podle úřadů Sumská oblast a město Kryvyj Rih. Dnes bude v Praze a okolí převládat proměnlivá oblačnost. Večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, to ví Jakub Vodička.
3: Hezké dopoledne. Kolony stále čekejte v okolí letiště kvůli dopravním omezením, i když provoz zeslábl směrem na Prahu, už se zdržíte pouze z 3. kilometru od Kněževsi. Směrem z Prahy se po pojíždí od Cizdu nahoru. Měřit se v obou směrech už je to maximálně na 10 minut. Provoz ještě vázne na Pražském okruhu směrem na D1. Kolony začínají na konci D5, pomalu se jede za sjezd na Ořech, ta kolona je nesouvislá, zde to bude tak na 10 minut. A před omezením ve Kbelské ulici se aktuálně zdržíte pouze ve směru od D8, tedy v Cínovecké ulici, kde je kolona od sjezdu na Březině vese právě ke sjezdu na Kbelskou do omezení. Zde je to zhruba na 10 minut, v opačném směru z Novopatské ulice se nezdržíte, tam se projíždí plynule. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál Vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, téměř 4 minuty po 10:30 pokračuje dopolední Praha. Prodloužený víkend začíná právě dnes. Jestli během něj plánujete zůstávat v metropoli, tak s námi rozhodně zůstaňte i dál. Naše létající redaktorka Sabina vám totiž už za chvíli řekne, kde ho můžete strávit.

0: James Arthur dozněl v dopoledním vysílání Rádia Praha. Na prodloužený víkend řada lidí odjíždí mimo město, ale určitě se najdou ti z vás, kteří zůstávají. Kde si můžete užít chvilku volna a strávit ho aktivně, to si teď řekneme s naší létající redaktorkou Sabinou Vosickou. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne do studia. Já jsem v areálu Žlutých lázní, kde je tady teď otevřeno od 9 hodin ráno až do 10 do večera. Je to místo, které je pro aktivní odpočinek, jak už jsi zmiňoval v úvodu, jako dělané. Tím hlavním sportovním tahákem jsou beach volejbalová hřiště, která prošla nedávnou úpravou, mají nový písek, který provozovatelé pravidelně kontrolují. Hřiště jsou taky lépe zabezpečená. Rezervaci si pak můžete úplně jednoduše udělat přes online rezervační systém. Od 9 do 7 hodin zaplatíte 300 korun a pak večer v těch večerních hodinách od 5 do 10 hodin je pak cena o něco vyšší, a to 690 korun za hřiště. No a pokud nehrajete volejbal, tak jsou k dispozici nově taky pingpongové stoly a taky minitenis. To je takové zmenšené tenisové hřiště ze sítí položenou úplně u země, takže třeba pro děti je to ideální záležitost. No a je tu taky poměrně velká gastrozóna, kde si můžete dát před sportem nebo mezi sporty nebo po sportu něco dobrého k pití a občerstvit se.
0: Před pár dny jsme přečkali tropické počasí. Žluté lázně jsou také jedno z míst, kde se dá i koupat. Zkoušela si to už?
1: Ano, tropické teploty, které jsme zažili před pár dny, vylákaly řadu lidí k vodě, to mi určitě můžeš potvrdit i ty. I tady lidé využili možnost se vykoupat. Mluvíme o areálu, který je u Vltavy, takže není tu žádný bazén, ale samozřejmě si můžete zaplavat v řece, což se v horkém počasí hodí. Já jsem vodu dnes zkoušela, ale jen špičkou nohy. Přiznám se, že já na koupání potřebuju přece jenom trošku více stupňů, než je dnes. Dneska máme kolem 20 stupňů, v těch minulých dnech to bylo o 20 stupňů víc, což zní neuvěřitelně. Byly to čtyřicítky, které jsme všichni pocítili velmi silně, takže dneska to na koupání úplně není, nicméně tahle možnost tu je a navíc kromě toho je tu taky řada sportovního vybavení právě do vody, můžete si půjčit třeba paddleboard a projet se podél břehu.
0: Do Žlutých lázní jsme vyrazili s naší létající redaktorkou Sabinou Vosickou. Saby, díky, hezký den.
1: Naslyšenou.
0: No a my se ještě vydáme na pražské silnice. Na jižní spojce směrem na Černý most se před sjezdem do Průmyslové srazila dvě auta. Projíždí se pouze jedním pruhem v koloně, od sjezdu na Hostivař se zdržíte asi čtvrt hodiny. Pozor na výjezdu z Prahy po dálnici D10 směrem na Mladou Boleslav. Před sjezdem na Brandýs nad Labem na 9. kilometru stojí nákladní auto s defektem. Projíždí se pouze levým pruhem, kolona ze 7. kilometru je až na 10 minut. A provoz vázne ještě na pražském okruhu směrem na dálnici D1. Auta se zastavují už na konci dálnice D5 a k Ořechu se zdržíte 10 až 15 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Viny.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Dva legendární synthy bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Viny. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode? Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.

0: Zpěvák Dean Lewis nás ve vysílání Rádia Praha dovedl k dalším aktuálním zprávám. Po 11. hodině pro vás má Anna Hašková. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Česko získalo přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Muži, který kladivem poničil dvě sochy před Rudolfinem, hrozí až 3 roky vězení. Japonský spisovatel Haruki Murakami vydává nový román. Poprvé je hlavní hrdinkou žena. Odpoledne čekejte oblačno až polojasno a teploty do 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Česko získalo přes 500 milionů eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek, oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie.
3: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Pražští policisté zadrželi muže, který ve středu poškodil dvě sochy u Rudolfina. 20krát do nich udeřil kladivem a způsobil přitom škodu téměř 90 tisíc korun. Jeho motiv policie zjišťuje, potvrdil její mluvčí Jan Daněk.
4: 40letý muž je nyní podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, za což mu hrozí až 3 roky vězení. Při výslechu odmítl sdělit, proč sochy poničil a odmítl vypovídat.
1: Českým krasem začne zítra jezdit nová turistická autobusová linka číslo 878. O víkendech a státních svátcích propojí Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou, Loděnici, Mořinu nebo Hlásnou Třebaň. V provozu bude do konce října a navazovat bude na vlaky z Prahy. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
5: Účelem je přiblížit nejzajímavější místa českého krasu hlavně lidem z Prahy a bude součástí pražské integrované dopravy, takže na jednu jízdenku bude možné dojet z Prahy až přímo do srdce českého krasu.
1: Oceňovaný japonský spisovatel Haruki Murakami vydává po 3 letech nový román. The Tale of Kaho, v překladu Příběh Kaho, je jeho první knihou, kde je hlavní postavou žena. Doteď byly jeho hrdinové převážně mladí muži nebo muži středního věku. Novinka vypráví o dívce, které se začnou dít podivné věci, kterým nerozumí. Jestli román vyjde i v češtině, zatím není jasné. Kniha je nyní dostání pouze v japonštině. Plány na překlad autor ani nakladatel nezveřejnili. Tenista Jakub Menšík vypadl na Wimbledonu ve 2. kole, stejně jako Karolína Plíšková. Dál postoupili 3 čeští zástupci, Linda Nosková, Marie Bousková a Jiří Lehečka. Dnes se ze 3. kola do 8. finále určitě dostane jedna Češka. Barboru Krejčíkovou totiž čeká Nikola Bartuňková. Karolínu Muchovou pak čeká kvalifikantka z Tajska Savang Kevová. Odpoledne bude v Praze a okolí oblačno až polojasno. Večer se postupně začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Povane čerstvý severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích dál mapujeme. Jakub Vodička, dobré dopoledne je tobě, Kubo.
6: Hezké dopoledne. Začnu teď čerstvou dopravní nehodou, a to na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru na úrovni čerpací stanice se před chvilkou srazily 2 dodávky a 2 osobní auta, blokovány levý a v tuto chvíli také odstavný pruh. Jezdí se jen pravým pruhem a kolona má zatím něco málo přes kilometr. Čekejte zdržení do 10 minut. Problémy jsou pak, pokud pokračujete dále po D5, zastavíte se před sjezdem na Pražský okruh, pomalu se pak jede až na okruh, za sjezd na Ořech, zde je to asi na 10 minut. Provoz pak vázne ještě také ve Kbelské ulici před dopravním omezením, a to v obou směrech, v Cínovecké kratší kolona od sjezdu na Čakovice, v Novopatské se pak jede pomalu od sjezdu na Satelice, v obou směrech, ale zdržení do 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré dopoledne z vysílání Rádia Praha přejeme. Děkujeme, že začátek prodlouženého víkendu trávíte právě s námi. Tropické teploty vystřídalo o něco chladnější počasí. Dnešní maxima kolem 22 až 24 stupňů, ráno bylo kolem 16. Možná tak nejsem sám, kdo vytáhnul mikinu. Zahřát by nás ale mohli třeba Hurt a Purple Disco Machine.

No a hygienici začínají s kontrolami táborů. Do konce prázdnin jich náhodně navštíví zhruba polovinu. To je téma, kterému se ve vysílání budeme věnovat už za chvíli. Od mikrofonu zdraví Vojtěch Přívětivý.

0: Skupinu Nickelback jste poslouchali i v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den, letní tábory se naplno rozjíždějí a s nimi i kontroly hygieniků. Ti se dokonce prázdnin chystají náhodně navštívit zhruba polovinu táborů v Česku. Sledují hlavně to, v jakém stavu je zázemí, kuchyně, skladování potravin, ubytování a nebo zajištění pitné vody. Letos se navíc částečně změnila pravidla. Počet záchodů, sprch nebo umyvadel už není pevně navázaný na počet účastníků, toalety nemusí být rozdělené podle pohlaví a nádobí se nově musí oplachovat pod tekoucí pitnou vodou. Změny se týkají lékárničky, kde přibyla například izotermická folie a ochranná pomůcka pro umělé dýchání. Zájem o tábory v Česku dlouhodobě roste. V minulých letech se na ně podle Asociace dětské rekreace vydalo každé léto až 250 000 dětí. Co se letos mění v tom, jak se děti můžou zapojit do přípravy a výdeje jídel na táboře? Odpověď najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a máme taky pro vás odpověď na otázku, jak to teď vypadá na pražských silnicích. Na příjezdu do metropole po dálnici D5 se za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru srazily 2 dodávky a 2 osobní auta. Na místě už jsou hasiči, dálnice je aktuálně neprůjezdná. Místo se objíždí jedním pruhem přes přilehlou čerpací stanici. Kolona zatím ze 6. kilometru na asi 10 minut. Následně čekejte i kolonu na konci dálnice D5 a následně na pražském okruhu až k Ořechu, zdržení dalších 10 minut. Na jižní spojce směrem na Štěrboholi se ve sjezdu na ulici 5. května srazila 2 auta, v koloně od sjezdu na Pankrátce zdržíte do 10 minut a před omezením ve Kbelské se aktuálně zdržíte v obou směrech, v Cínovecké kolona od sjezdu na Čakovice a v Novopatské se jede pomalu od sjezdu na Satalice. Obousměrně zdržení asi 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Milí dobří andělé, děkujeme. Když náš syn bojoval s leukémií, drželi jste nás nad vodou. Finančně a hlavně lidsky. Díky vám jsme to zvládli. Dnes už je léčba za námi. A tak jsme se i my stali dobrými anděli. Protože rodin, jako je ta naše, jsou tisíce. Přidejte se k nám i vy na dobrýanděl.cz. Děkujeme.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: skupiny YouTube jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Bude 11:30, teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Anna Hašková.
1: Česká bankovní asociace varuje před poplatky při platbách kartou v zahraničí. Doporučuje proto při nabídce dynamického převodu měny na terminálu vždy zvolit místní měnu. Jinak mohou platbu přepočítat podle nevýhodného kurzu a zbytečně prodražit. Kartou v zahraničí platí většina Čechů, jak ukazuje studie společnosti Visa. Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Pražské národní galerie. Informoval o tom šéf rezortu Otto Klempíř za Motoristy. Podle něj se bude řízení opakovat s cílem najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi. Předchozí ředitelku galerie Aliciu Knast odvolal Klempíř z funkce březnu. Zdůvodnil to snahou provést nutné změny v instituci. Tu od té doby dočasně vede Olga Kotková. Lidem na severovýchodě Prahy, ale i v Mělníku a Neratovicích nepoteče od zítřka teplá voda. Důvodem je plánovaná odstávka kvůli opravám v Mělnické elektrárně, která do zmíněných oblastí dodává teplo a teplou vodu. Omezení potrvá týden. Poblíž sídla OSN v New Yorku se včera upálil muž. Podle exilových tibetských médií šlo o Tibeťana. Chtěl upozornit na otázku nezávislosti tohoto území, které od 50. let okupuje Čína. Newyorská policie stanici CNN řekla, že večer přijala tísňové volání. Záchranáři převezli 52-letého muže s těžkými popáleninami do nemocnice, zraněním ale podlehl. Úřady teď případ vyšetřují. Odpoledne čekejte oblačno až polojasno, večer pak postupné vyjasňování. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat čerstvý severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Jakubem Vodičkou se vydáme na pražské silnice. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Značné problémy jsou aktuálně na příjezdu do Prahy po dálnici D5 za sjezdem na Rudnou. Na úrovni čerpací stanice se na 4. kilometru srazily dvě dodávky, dvě osobní auta. Na místě jsou hasiči, také policisté a sanitka. Místo je v tuto chvíli neprůjezdné a veškerý provoz je odkláněn jedním jízdním pruhem přes tu přilehlou čerpací stanici. Kolona už narostla skoro na 7. kilometr. Čekejte zdržení minimálně 15 minut a ta kolona stále pomalu narůstá. A následně pak ale čekejte kolonu i na konci D5, těsně před sjezdem na Pražský okruh. Pomalu se pak jede až na okruh k Ořechu. Zde se zdržíte dalších asi 10 minut. A drobnější problém je na jižní spojce směrem na Štěrboholi. Ve sjezdu na ulici 5. května stojí odstavené auto. Musí se zde vybočovat a výrazně zpomalovat. Kolona od sjezdu na Pankráce na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Docent Martin Chovanec spolu se svou manželkou stojí v čele nadačního fondu NINA, který pomáhá lidem s diagnózou vzácného mozkového nádoru. Proč? Na to odpoví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Hezké dopoledne, 11 hodina 33 minut, to je aktuální čas. Děkujeme, že posloucháte Radio Praha. Přibývá nehod motorkářů. Středočeská policie se na ně proto dnes a zítra zaměří. Připravila mimořádnou kontrolní akci. S jednou hlídkou je teď naše reportérka. Spojíme se s ní za pár minut. Hezký poslech.

0: something I want to talk about.
1: Páteční dopoledne trávíte s vysíláním Radia Praha, za minutu a čtvrt bude 11:45. Dobrý den. Na českých silnicích ročně zemře kolem 80 řidičů motocyklů. Někdy zbytečně riskují, jindy za nehodu nemůžou. Středočeská policie se dnes a zítra na motorkáře zaměří, připravila mimořádnou kontrolní akci. S hlídkou v Pišlích na Benešovsku je reportérka Věra Hájková, se kterou jsme ve spojení. Hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Věro, jak ty kontroly vypadají a na co přesně se policie zaměřuje?
2: Tak policisté budou dnes a zítra motorkáře kontrolovat na desítkách míst, svá stanoviště mění většinou po hodině. Zaměřují se na úseky, kde je silný provoz, a taky na místa, která mají motorkáři oblíbená, třeba kvůli většímu množství zatáček. Policisté sledují způsob jízdy, nesprávné předjíždění a taky dělají klasické kontroly, to znamená stavu motocyklu, zjišťují platnost dokladu a taky dávají řidičům dýchnout. Ta v uvozovkách moje hlídka zatím nezjistila žádné prohřešky. Motorkáře, kteří měli ale černé oblečení nebo tmavé, tak policisté upozorňovali, že je dobré mít na sobě něco výrazného a rozdávali jim takové reflexní kšandy. No a až jsem byla překvapená, jak si je motorkáři před policisty ochotně oblékali.
1: Co tedy říkají letošní statistiky nehodovosti motorkářů?
2: Já začnu Benešovskem, tady policisté letos řešili už 32 nehod motorkářů, 9 z nich utrpělo velmi těžká zranění. Za celý loňský rok přitom policisté evidovali 48 nehod motorek. Tím, že sezona je na začátku, dá se očekávat, že čísla dál porostou. Pokud vezmu celý středočeský kraj, tak loni to bylo 627 nehod motocyklistů, letos už 310 a bohužel 9 z nich zemřelo. Ten nárůst je podle policie docela výrazný a proto má tedy dnes a zítra tu dopravně bezpečnost. Bezpečnostní akci.
1: Co bývá nejčastěji příčinou nehod motorkářů?
2: No tak nejčastější příčinou je podle policejního preventisty Jaroslava Bicana přeceňování svých schopností, nebezpečná a rychlá jízda a taky nesprávné předjíždění. Je tedy ale nutné říci, že tak 50% nehod si motorkáři zaviní sami, v dalších případech za ní mohli řidiči aut, kteří jim třeba nedali přednost. Právě tady policie znovu opakuje, že je důležité, aby byli motorkáři vidět a aby jeli tak, aby stihli vždy zareagovat, když jim tam vjede vozidlo z vedlejší silnice.
1: Středočeská policie připravila na zítřek a dnešek mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na řidiče motocyklů. Informovala o tom reportérka Věra Hájková. Věro, díky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No a na silnicích zůstaneme. Na příjezdu do Prahy po D5 se za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru srazily 2 dodávky a osobní auto. Na místě už jsou hasiče a dálnice je stále neprůjezdná. Místo se objíždí jedním pruhem přes přilehlou čerpací stanici. Kolona začíná na kilometru 7 a zdrží vás asi 15 minut. Následně čekejte i na Pražském okruhu před Ořechem. Komplikace od nájezdu z dálnice D5 zdržení dalších až 10 minut. A před omezením Vekbelské se aktuálně zdržíte v obou směrech. V Cínovecké kolona od sjezdu na Březiněves a v Novopatské se jede pomalu od sjezdu na Satalice. Obousměrně zdržení kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách.
5: V reklamách.
4: Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: pátek 3. července, Radio Praha vysílá polední zprávy, ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková. Dobré poledne.
1: Pěkné poledne.
0: Bylo 12 hodin.
1: Část Prahy 4 je bez dodávek teplé vody. Poslanci by dnes měli schvalovat změny jednacího řádu. Novela má zajistit omezení obstrukcí. Moldavský premiér Muntanu oznámil rezignaci. Zbytek nebude oblačno až polojasno s teplotami do 24 stupňů.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Přibližně 13 000 domácností v Praze 4 je bez teplé vody. Může za to porucha na důležitém teplovodním potrubí na rozhraní Michalské a Ohradní ulice. Na Facebooku o tom informoval starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS. Výpadek se týká Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Pražská teplárenská očekává obnovení dodávek dnes večer. Praha 10 připravuje úpravu Vršovické promenády podél Botyče. Projekt počítá s opravou cest, novými lavičkami a veřejným osvětlením. Součástí bude i prostor pro setkávání lidí a výsadba další zeleně. Městská část chce práce zahájit ještě letos, říká její mluvčí Jan Bruno Trop.
3: Ke zvýšení úrovně veřejného prostoru přispějí i nově umístěné prvky. Pobytové schodiště, terasy na břehu vodního toku a navazující úpravy zpevněných ploch. Jižní část prostoru se promění na plochu pro setkávání obyvatel a zároveň se stane kultivovaným předprostorem budoucí drážní promenády.
1: Radnice už připravila projektovou dokumentaci a chystá výběrové řízení na stavební firmu. Částka na úpravu prostoru neuvedla. Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. Počítá s tím novela koaličních poslanců a zástupců opoziční ODS. Cílem předlohy je hlavně omezit obstrukce, a to zejména při navrhování změn programu schůzí. Limit řečnické doby by se nově vztahoval také na poslance s takzvaným přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle všech opozičních stran. TOP 09 změny podpoří, ale pokud pouze začnou platit až od příštího volebního období. Pokračuje předseda strany Matěj Ondřej Havel.
4: My dobře víme, proč tedy ta změna jednacího řádu přichází teď. V následujících měsících vy chcete zařadit řadu velmi kontroverzních zákonů. A já to nepovažuji vůbec za náhodu, já si myslím, že to je součást vašeho politického plánu.
1: Podle Havla by po změnách jednacího řádu snáze prošla například mediální novela. Ta počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opozice avizovala, že bude předlohu ve sněmovně blokovat. Moldavský premiér Alexandru Muntanu končí ve funkci. Svou rezignaci oznámil na síti X. Důvod neupřesnil, jeho odstoupení ale znamená pád celé moldavské vlády. Muntanu byl v čele kabinetu od loňského listopadu. Agentura Reuters označila dnešní oznámení za překvapivé. V sobotu začne 113. ročník cyklistické Tour de France. Závod začne v Barceloně týmovou časovkou a po třech etapách ve Španělsku dojedou závodníci na francouzskou stranu Pyrenejí. Hlavním favoritem je vítěz posledních dvou ročníků Slovenec Tadej Pogačar. Po 9 letech bude mít česká cyklistika trojnásobné zastoupení. Představí se Pavel Bittner, Jakub Otruba a český mistr Matyáš Vacek. Ten má teď výbornou formu, kterou by Vacek měl využít hlavně jako pomocník pro sprintera Pedersena i vrchaře Ayusa.
5: Pomáhat Ayusovi vlastně, aby získal to pódium na té Tour de France, což taky nebude jednoduchý, ale budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl, a bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
1: Během odpoledne bude oblačno až polojasno, večer čekejte vyjasňování. Teplotní maxima 22 až 24 stupňů, foukat bude čerstvý severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na silnice se vydáme s Jakubem Vodičkou. Dobré poledne.
6: Hezké poledne. Začnu příjezdem do Prahy po dálnici D5. Zde je dálnice stále neprůjezdná za Rudnou na 4. kilometru po nehodě do dvou dodávek a osobního auta. Na místě jsou stále hasiči, auta dávají ke straně a začínají čistit vozovku. Místo se projíždí přes přilehlou čerpací stanici jedním pruhem, kolona ze 7. kilometru zhruba na čtvrt hodiny. Následně se pak zdržíte ještě na pražském okruhu mezi D5 a Ořechem směrem na D1 od v tuto chvíli zdržení maximálně do 10 minut. A ještě upozorním na kolony před omezením ve Kbelské ulici. Kolony jsou aktuálně v obou směrech, v Cínovecké od sjezdu na Březiněve, v Novopatské pojedete velmi pomalu zhruba od Satalic, obou směrně ale zdržení jen kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
7: Pořadu Pražákům je hej budeme dneska úvody ovšem ne na koupališti. Do našeho studia totiž dorazí Jakub Mezej, vrchní chovatel lachtanů ze zoologické zahrady Praha. Člověk, který ví, jak vypadá lachtaní radost, lachtaní tvrdohlavost, ale taky porod lachtaního mláděte po 7 letech čekání.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům.

0: Rádio Praha. Na Rádio Praha.
1: Jak bylo řečeno v pořadu Pražákům je hej, budeme dneska hovořit hlavně o Lachtanech. Naším hostem je Jakub Mezej. Vítejte ve studiu, dobrý den.
2: Díky moc za pozvání, dobrý den.
1: Musíme začít samozřejmě tou nejdůležitější událostí z posledních dní, a to je nové mládě. Čekali jste na něj celých 7 let a 5. června se zadařilo. Jaký to bylo najednou mít Mrňouska?
2: Bylo to úžasný. My jsme samozřejmě už věděli dost dlouho dopředu, že Daisy, jeho máma, je vlastně březí, protože díky veterinárnímu tréninku, který s Lachtany vlastně trénujeme dvakrát, klidně i třikrát denně, tak už jsme pozorovali pohyby toho mimina, toho mláděte vlastně v jejím břiše. Bylo to i cítit, vypadalo to jako, že fakt vetřelec prostě se tam hejbe. A pak už pár dní před tím porodem ta Daisy se chovala tak nestandardně, že víc odpočívala, ležela na skalách, kam normálně nechodí. No a pak vlastně v ten pátek, toho 5.6. jsme najednou viděli, že už vlastně začíná tlačit, takže jsme si to i natočili, byli jsme přitom a opravdu pro chovatele Lachtanu je to úžasný zážitek být úplně od toho začátku, kdy to mládě tam se vlastně objeví na tom světě a pak ten celý život, který doufám má před sebou, tak je to opravdu skvělý.
1: Nepříjemná otázka, brečel jste?
2: Lehonce se mi klepala brada, to je pravda, ale slza neukápla.
1: No, já se ptám, protože já jsem taková plačka, takže já bych určitě řval jak mimino, protože tohle jako stoprocentně je dojemná událost. Zvlášť, že se na to čekalo 7 let a najednou máte malého krasavečka. A je to vlastně kluk nebo holka?
2: Je to kluk, je to samec.
1: A dá se to u nich poznat hned, jako když se to narodí?
2: Víceméně jo, ale musíme počkat, až nás ta samice pustí k tomu mláděti, protože takhle, když bychom viděli dvě mláďata a určit, jako tohle je samec, tohle je samice, to nejde, pak jenom když se vlastně podíváme při kontrole veterinární, třeba zkracujeme pupečník, tak pak tam vlastně vidíme, jestli je to samec anebo samice.
1: 5. června, to znamená, jestli počítám správně, tak teď to bude teprve 4. týden?
2: Ano, je to tak.
1: Jako, že mu bude teda měsíc.
2: Ano, ano.
1: Tak to je fakt mrňousek.
2: Je to fakt mrňousek.
1: Kolik váží mládě Lachtana?
2: Dneska ráno ho kolegyně vážila a viděl jsem vlastně v tom našem chatu, že má 8,5 kilo, takže je to opravdu cvalík. Když se narodil, tak měl něco kolem 4,5 kilogramu.
1: Takže vlastně přesně jak dítě, v podstatě.
2: Víceméně, ano, ano.
1: To je neuvěřitelný. Jak vypadá vlastně úplně čerstvě narozený Lachtáně? Je to taky takový jako nevopeřený kuře?
2: ne. Je to taková velká zmenšenina vlastně, zmenšenina toho velkého Lachtána, akorát má jinou barvu, protože on má jinou srst, je opravdu černý. Samozřejmě ti Lachtáni ostatní jsou taky tmaví, někteří říkají, že jsou černý, ale skutečná jejich barva je hnědá. Mm-hmm. Jinak vlastně jsou identičtí, mají 4 ploutve, pořád mečí, protože to mečení znamená mám hlad, tak ať ta samice přijde a nakojí ho, ale jinak jsou úplně stejní. Ale kdybychom se jim podívali do tlamy, tak bychom viděli, že nemají tmavé zuby, nemají černé zuby, ale mají takové béžové.
1: Jste mi teďko sebral otázku, protože k tomu se chci dostat, proč? Já jsem to zjistil teprve nedávno, že Lachtani mají černé zuby a úplně mi to vyrazilo dech. Ale než se k tomu dostaneme, tak jsem teď zapomněl, na co jsem se chtěl zeptat. Už vím. Ten malý Lachtan prý neumí plavat.
2: Ano, je to tak. My vlastně jsme velice opatrní, nepouštíme hned do vody. Ve volné přírodě se to učí, třeba když jsou odlivy a v těch vlastně plážích zůstávají takové prohlubně z vodu, tak tam se asi jdou zaplavat. Samozřejmě to si myslím, že můžeme říct, že to ne všichni určitě dají, protože to je prostě příroda.
1: Jakože se utopí.
2: Že se utopí třeba. A my, jelikož jsme velice opatrní, tak až třeba po těch 4 týdnech jim začínáme dávat vaničku s vodou, vidíme, jestli je to zajímá, jestli se tam vlastně jdou zaplavat, jestli je to baví, a pak postupně jim dáváme šanci jít do těch větších bazénů, které tam pro ně máme. Ale nechceme nic uspěchat a děláme to všechno opatrně.
1: Posloucháte pořad Pražákům je hej, mým hostem je tentokrát Jakub Mezej a povídáme si o čerstvém mláďátku Lachtana, které se narodilo v pražské zoologické zahradě.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: To aktuálně vypadá na pražských silnicích. Na příjezdu do Prahy je stále neprůjezdná dálnice D5 za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru, kde se srazily 2 dodávky a osobní auto. Na místě zasahují hasiče a místo se objíždí jedním pruhem přes přilehlou čerpací stanici. Kolona začíná na 7. kilometru a zdrží vás až 20 minut. Následně čekejte na pražském okruhu komplikace i před Ořechem. Od nájezdu z dálnice D5 zdržení dalších až 10 minut a před omezením Vekbelské ulici se aktuálně zdržíte v obou směrech, v Cínovecké kolona od sjezdu na Březněves a v Novopatské se jede pomalu od sjezdu na Satalice. Obousměrně zdržení kolem 10 minut.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající
4: redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: pořadu Pražákům je hej je naším hostem tentokrát Jakub Mezej, chovatel lachtanů v pražské zoologické zahradě. Probrali jsme čerstvě narozené, teď vlastně měsíční mládě lachtana. Co to je vlastně za typ lachtana?
1: Lachtan jihoafrický.
0: To asi není typ.
1: Druh.
0: Okay. Tak to, už jsme na správném místě. Vy jste na to narazil, protože ten mrňous má ještě světlé zuby.
1: Ano.
0: A já jsem teď nedávno jsem to viděl v nějakém videu, úplně mi to vyrazilo dech, protože jsem netušil, že lachtani mají černé zuby. Proč má lachtan černý zuby?
1: My většinou, co říkáme, nebo co jsme si našli v literatuře, tak že vlastně mají pigmentově zbarvené, dokonce mají na nich nějaké bakterie, které jim pomáhají zbarvovat vlastně ty zuby do té tmavé černé barvy, ale hlavní je ten pigment. Takže jako my, někdo z nás je má hodně světlé, lehce tmavší do hněda, tak to mají úplně ti lachtani. Oni, když se narodí, tak je mají béžové, ale jak rostou, stárnou, tak je mají pak až úplně černé.
0: To je úplně neuvěřitelný. Já když jsem to viděl na tom videu, jsem říkal, sakra, ten má nějaký zkažený zuby. A ne?
1: Naštěstí nemá. Oni můžou mít i zubní kámen, ale my jim ty zuby čistíme kartáčkem pro psy a tím vlastně předcházíme těm všem problémům, co by ti lachtani mohli mít. Stejně jako my, záněty dásní, mohli by nám vypadávat, jim by taky mohli vypadávat, ale díky té veterinární péči, co jim dáváme, tak jsme bez problémů s tím.
0: Počkejte, ale tady u toho musím zastavit. Čistíte jim kartáčkem pro psy zuby, jak to probíhá?
1: Oni jsou zvyklí, že vlastně dvakrát, třikrát denně kontrolujeme, takže jsou naučeni, že otevřou tlamu a my ze začátku jim jezdíme prstem jenom po těch zubech, aby si zvykli, že se tam děje nějaký pohyb. A pak si nasadíme klasický kartáček vlastně ten psí na ten prst a jezdíme po těch zubech a čistíme je tak.
0: A jsou v pohodě?
1: Jsou úplně v pohodě. Spíš já jsem nebyl v pohodě, když jsem šel kupovat ten kartáček do jednoho z Verimexu tady v Praze a pro jakého pejska to chcete, se mě ptala ta slečna a říkám, no tak ty musíš říct pravdu, že jo, jakože to chci pro lachtana. Tak na mě koukala, jak kdybych utek jako z blázince, ale nakonec jsme to toho docílili opravdu, že mají podobné zuby, asi jako Rottweiler, velký zuby mají opravdu. A tak jsme koupili na větší plemena psů a daří se nám to čistit.
0: A uvěřila tomu?
1: Uvěřila tomu, jako pak říkala, asi vás možná znám, ale jako ten první moment jsem si říkal, tak jako vyjdu ven a odvezou mě v kazajce.
0: Jako nedivili bychom se, protože to není běžný, že přijde někdo, já bych potřeboval kartáček na zuby.

0: bavilo. Původně jsem chtěl mít ostrov s dinosaurama, to mě baví do dneška, myslím, že se mi to nikdy nesplní, ale v 9. třídě, co budeš dělat? Když přišla ta otázka, tak jsme dostali různý ty brožury a tam byl chovatel zvířat, chovatel exotických zvířat. Říkám, to by mě bavilo. Dostal jsem se na tu školu a během té praxe vlastně v zoologické zahradě v Praze jsem se tak lehce, můžu říct, asi vyprofiloval a líbili se mi ti ploutvonožci, lachtani, tučňáci. Líbí se mi vlastně všechna ta mořská zvířata. Ještě původně jsem chtěl pracovat i na gorilách, to se mi taky líbilo, ale pak, když jsem čuchnul tomu kontaktu s těmi ploutvonožci, s těmi lachtany, tak to mě chytlo a už jsem tam zůstal.
1: Musí ta otázka zaznít. Měli v tom nějakou funkci filmy? Protože jste řekl ostrov s dinosaury, tak tam je to jasný, Jurský park.
0: Ano.
1: Tučňáci, tak to mě napadá 40 dní a 40 nocí. Film
0: s... To jsem neviděl, přiznám se, že super, dneska si ho pustím.
1: Tam hrajou ploutvonožci, teda takhle hrajou. Není to o nich, ale hrajou tam hodně důležitou roli, ta zvířata. Co se mi strašně líbí, jak má vycvičenýho tučňáka, který ho dá na cestu a jakože ho přejelo auto, má zahrát. Vypadá to dokonale. Bude vás to bavit, to vám garantuju. No nicméně, vy jste říkal, že ta škola je v Čakovicích a že tady praxe byla v zoologické zahradě. Když jste třeba poprvé šli na tu praxi, tak co se ve vás dělo?
0: Pamatuju si, jak jsem se možná lehce styděl, protože tam ti studenti mají takový úbor, že jsme měli lacláče, prostě všechno musíte mít nahoře kvůli bezpečnosti práce, takže vytažený. A teď tam chodí plus minus stejně starý kluci, který vlastně tam chodili jako návštěva a to jsem si říkal, no tak ty musíš tam mít a sbírat ten trus z těch antilop, že já první praxi si pamatuju, jsem měl na antilopách. A, no ale musel jsem, takže lehonce jsem se styděl, ale pak když to zase člověk začne brát jako prestiž, že kdo se dostane k těm všem zvířatům v zoologické zahradě. Tak jako vůbec ještě jako hrdě jsem se k tomu hlásil a hlásím se k tomu pořád teďkom taky.
1: Říká Jakub Mezej, host pořadu Pražákům je hej na Rádiu Praha.

0: pořadu Pražákům je hej, je tentokrát hostem Jakub Mezej, vrchní chovatel lachtanů v pražské zoologické zahradě, a my se teď dostaneme k tématu, které bude zajímat určitě 100% všechny. Mě zajímá strašně, protože vy už jste to naznačil, vy s lachtany každý den cvičíte.
1: Ano.
0: Ale zoologická není cirkus.
1: Zoologická není cirkus. Já bych se možná lehonce vyhnul i tomu slovu cvičení. My to spíš nazýváme trénink. Je to vlastně veterinární trénink. Všechno je to vlastně veterinární trénink, ať už je to od těch očí, zubů, kontroly celého těla, ale hlavně je to i, můžu říct, mentální trénink pro ty lachtany. Protože to, co si my děláme, oni jak jsou inteligentní zvířata, my nechceme, aby se v té zoologické zahradě ani jeden z nich prostě se nemůže nudit. Neměl by se nudit.
0: Nuda není dobrá.
1: Nuda není dobrá. Takže my to vlastně všechno směřujeme touhle cestou zabavení, enrichmentu a jejich mentální pohody. Takže
0: to není o tom, aby uměl třeba panáčkovat, nebo
1: ne.
0: A umí vůbec lachtan panáčkovat?
1: Neumí. Ono to není v jeho vlastně fyzických možnostech. Samozřejmě třeba se opře o tu skálu, nebo i v jiných zahradách, když cestuje člověk po světě, tak to vidí, že se ten lachtan najednou vlastně vzpřímí a stojí vlastně jenom na těch zadních ploutvích. Jednak je to pro něj nepřirozené, ale hlavně se mu tím ničí páteř. Takže to mi vůbec
0: neděláme. Protože ona není logicky připravená na to, že bude takovou zátěž nést.
1: On dokáže šplhat po těch skalách, ale vždycky je to oporou těch všech čtyřech ploutvích. Ale my děláme to, co je jenom vlastně v možnostech jejich fyzických, a to vlastně pak prezentujeme těm návštěvníkům při tom tréninku.
0: Jak dlouho trvá, než, protože teď máte teda toho malého mrňouska, měsíční mláďátko, jak dlouho trvá, než se ten jedinec naučí ty jednotlivé rutiny, které pak s ním děláte?
1: Je to opravdu individuální, každý z nich je úplně jinak chytrý, některýmu z nich to může trvat týden, 14 dní, je to různý, ale většinou se učí dost rychle. Říkáme, že ti dospělí lachtani jsou na inteligenci 5-letého, 6-letého dítěte. Že se
0: naučí
1: jako spoustu věcí. A my s ním vlastně začneme trénovat tak v tom roce, v roce a půl, kdy ho ta samice bude pomalinku odstavovat, a v tu dobu přijdeme na řadu my chovatele a začneme ho přikrmovat rybama. A pak s ním začneme dělat vlastně tu veterinární prohlídku.
0: Jaké ryby mají nejradši?
1: Vždycky jsou to jenom mořské ryby, protože se nás hodně líbí, no tak mu dáte kapra nebo tamhle struha. To vůbec, to je prostě pro ně velký špatný, pro lachtany.
0: Jakože by je fakt třeba bolelo břicho?
1: Bolelo by je břicho, hromadily by se v nich ty kosti, šupiny, a pak by to zvíře vlastně začalo strádat a mohlo by uhynout. Takže vždycky jenom mořské ryby, a jsou to třeba šproti, sledi, makrely, huňáček, anebo i chobotnice.
0: Ale teď i mořské ryby mají kosti, ne?
1: Jo, ale mají jiný složení, a to zvíře vlastně od přírody na ně zvyklý.
0: Wow, tohle jsou věci, které jako člověka běžně určitě nenapadnou. Zeptá se na to občas třeba návštěvník?
1: Jo, spousta návštěvníků se nás na to ptá. A říkají, no tak co, tak jim tam hodíte pár těch kapříků, oni se naloví, snědí, a říkám, ne, takhle to nefunguje.
0: Jo, to je neuvěřitelný. Ten trénink, jak jste říkal, probíhá hlavně z toho důvodu, aby se lachtani nenudili. Jak třeba poznáte, že některý z těch lachtanů je ve stresu, že ho třeba něco bolí?
1: My víme, jak se má to zvíře chovat vlastně normálně, když to řeknu tak, jako když je úplně v pohodě. A pak, když si třeba přestane brát krmení tolik nebo víc polehává, tak je to známka toho, že je s ním něco špatně. Takže my hned vlastně, ale jako s těma lachtanama jsme 8 hodin denně, 8, víc i hodin každý den, tak je máme napozorovaný. Takže víme, že hele, teď on odpočívá tamhle, a to je divný, proč tam jde. Takže to je známka něčeho, že něco se mu může dít, tak hned to kontrolujeme, ale naštěstí, musím to zaťukat, máme to dobře vypozorovaný a jsou v pořádku.
0: Říká Jakub Mezej, host pořadu Pražákům je hej na Rádiu Praha.
2: Pražákům je hej na Rádiu Praha.
3: Situace na pražských silnicích po půl jedné sleduje Tomáš Kolmestr. Dobré odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Dobré zprávy z dálnice D5. Z Plzně na příjezdu do metropole je za sjezdem na Rudnou už průjezdná na 4. kilometru. Po nehodě se podařilo obnovit provoz v obou pruzích, kolono se tak dává do pohybu. Následně na okruhu směrem na D1 počítejte se silným provozem, a to za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalej od Běchovic za Europark. A před omezením v Ekbelské ulici se aktuálně zdržíte v obou směrech, v Cínovecké kolona od sjezdu na Březině Ves a v Novopatské se jede pomalu od sjezdu na Satelice, obou směrně zdržení kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Na Rádiu Praha posloucháte pořad Pražákům je hej a naším dnešním hostem je chovatel lachtanů pražské zoologické zahrady Jakub Mezej. Probrali jsme mláďátko, probrali jsme trénink lachtanů, i to, že nesmí sladkovodní ryby. Pojďme se podívat teďko vlastně trošku do historie, protože chovatelství nebo respektive chov lachtanů v pražské zoo má poměrně dlouhou historii a je tam spousta zajímavých a někdy i dost smutných kapitol. Jediné jméno řeknu, Gaston.
1: Opravdu to byl pan Lachtan, stejně jako samec Melon. Já bohužel jsem Gastona nezažil, možná matně v hlavě si vybavím pár jako pohledů na ten bazén, kdy tam ještě ten Gaston byl, ale vlastně když byly povodně v roce 2002, kdy nám Gaston uhynul, tak já byl v 6. třídě na základní škole. Takže já bohužel jsem ho ještě pracovně nezažil, mám to jenom zprostředkované od vyprávění vlastně těch chovatelek, které s ním pracovaly, ale je to smutný, co se stalo, ale asi to tak mělo být, protože pak se nám narodil vlastně předpovodní Melon, jeho syn, a kdyby vlastně Gaston to nedopadlo, jak to dopadlo, tak bychom nezažili éru Lachtana Melona, protože v té skupině vždycky může být jenom jeden dospělý samec.
0: Jasně.
1: A tím pádem, kdyby byl Gaston, tak by Melon musel odejít do jiné zoologické zahrady a to by byla obrovská škoda, protože když si vzpomenu na to, jak jsme s Melonem pracovali, tak to bylo někdo. To byla opravdu osobnost jako tělem i duší a Melon to byla jednička.
0: Počkej, ty říkáte byla?
1: Tak bohužel Melon umřel pár let zpátky, protože už vlastně ten věk toho lachtana už dospěl do toho věku, kdy ti lachtani odcházejí v té lidské péči a bohužel už se tak stalo.
0: No, ale jak dlouho teda žije lachtan v zajetí?
1: Ten samec 25 let v té lidské péči, samice klidně 33 let.
0: Wow, to není teda úplně moc dlouho, to bych řekl, že oni zrovna žijí déle. Vždycky, když se vzpomene Gaston ještě zpátky k tomu, tak si spousta lidí říká, jak se může lachtan utopit, sakra, když jako je to už dospělej samec, umí plavat. Jak se to vlastně stalo tenkrát?
1: Tak on tenkrát vlastně byla zahrada zaplavená, ty samice se různě rozplavaly do všech možných částí vlastně zatopené Prahy, i Gaston byl unášen vlastně Vltavou, pak Labem až vlastně k Drážďanům, tak při zpáteční cestě oni ho našli na nějaké zaplavené louce, podařilo se vlastně dostat do transportního boxu, při cestě zpátky bohužel uhynul, ale následkem toho stresu, toho, že vlastně neměl krmení, infekce, plaval ve vodě, která nebyla úplně ideální pro lachtany, takže vlastně všechno to šlo ruku v ruce a bohužel tak to dopadlo. Ale utopit se může, protože oni vlastně dýchají vzduch stejně jako my a kdyby pak se někde zašprajcli, třeba někdy ve volné přírodě pod nějakou skálou, tak se utopí stejně jako my, takže je to úplně normální.
0: No, vzpomíná se na něj dodnes a není vůbec divu, protože to byl úžasný samec, on byl obrovský, že?
1: Byl obrovský, jo. Tenkrát ještě nebyla váha, teď máme váhu, pravidelně vážíme, ale k těm 270-280 kilům určitě měl.
0: Jo, to může být docela i nebezpečný zvíře.
1: Jasně, no. My nesmíme zapomínat na to, že jsou to šelmy, který by s námi dokázali udělat rychlý proces, takže je hodně dobrý, že nám důvěřujou, ví, že my jim neublížíme, my se si můžeme být jistý, že když je všechno v pohodě, že oni nám neublíží a probíhá tam taková vzájemná spolupráce.
0: Poslední věc k téhle fázi, protože vy jste několikrát zmínil toho Melona, syna Gastonova.
1: Ano.
0: Jak přicházíte na ty jména? Jakože Melon, jak vás to napadlo?
1: Já myslím, že tenkrát, když ho vážili, tak zrovna vážil nějakou váhu, jako fakt velký, no to je náš Melounek. A už tak bylo, ale pak byli další, pak byl třeba Mamut, jo, který se narodil a ten měl nejvíc těch všech narozených mláďat a pak jsme se tak řekli, tak to je Mamut. Tak jsme to pak řekli jako na vedení, jo, tak dobře, tak to bude Mamut, budeme jediná zoo, která má Mamuta, ale dobrý, prosadili jsme.
0: Jakub Mezej je hostem pořadu Pražákům je hej na Rádiu Praha.
2: Pražákům je hej na Rádiu Praha.
3: Na pražském okruhu směrem na D1 počítejte se silným provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na příjezdu do Prahy a po D7 z Chomutova se zastavíte u sjezdu na Kněževes. Na 3. kilometru se sune fronta až ke sjezdu na letiště. Tam se nicméně projíždí omezením pouze jedním pruhem. Na Štědvoholské spojce směrem na Lanový most se jede pomaleji od Běchovic za Europark. opačném směru se popojíždí na jižní spojce od sjezdu na Strašnice a před omezením Vekbelské počítejte se zdržením z obou stran, v Cínovecké se popojíždí od sjezdu na Březině Ves, v Novopatské se sune fronta od sjezdu na Satelice. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Poslední vstup dnešního pořadu Pražákům je hej s Jakubem Mezejem, chovatelem lachtanů v pražské zoologické zahradě. Já bych se teď chtěl podívat na to, co předpokládám spoustě z nás vrtá hlavou, protože když se řekne tuleň a lachtan, tak jako člověk mezi tím v paměti asi jako neudělá ten rozdíl. Jaké jsou tam vlastně rozdíly?
1: Je to super dotaz, protože stále k nám chodí návštěvníci na vystoupení tuleňů, a kdyby jenom tuleňů, jo. Já se dozvím, že trénují žraloky, delfíny, kosatky. Takže lachtan a tuleň, kdybychom je tady měli, tak je ten rozdíl obrovský. Lachtan dokáže dát všechny čtyři ploutve pod tělo, takže dokáže běhat, jsou fakt rychlí, že by člověk i neutek v okamžiku, dokáže už plavat po skalách, když to tuleň, ten se jenom takovými plíživými pohyby vlastně pohybuje na té soužib, že má přední i zadní ploutve velice krátké, nedá je pod tělo. Mm-hmm. Rozdíl je pak taky, když bychom je tady viděli na hlavě, lachtan má vidět ušní bolce, tuleň ten má pouze zvukovody. A pak je rozdíl ve vodě, kdy lachtani používají velké přední ploutve k tomu, aby plavali, a ty zadní jako kormidlo. Tuleni to mají úplně obráceně a lachtan spí na suchu a tuleň spí ve vodě.
0: Aha.
1: To jsou ty rozdíly vlastně mezi lachtany.
0: To je fascinující. Jaký je rozdíl mezi tím, když ten lachtan žije v zajetí a když žije ve volné přírodě?
1: Já myslím, že ten rozdíl mezi tou lidskou péčí a tou volnou přírodou je, my se snažíme dělat tak, aby to bylo co nejvíc podobné tomu jejich vlastně přirozenému prostředí a tomu životu ve volné přírodě, takže nemáme jednoho lachtana, máme vlastně skupinu, protože jsou to haremová zvířata, znamená jeden samec má několik samic, ve volné přírodě jich má klidně 20, 30, úplně v pohodě, zvládá vlastně všechny, hlídat si je, ale i
0: chránit
1: a rozmnožovat se s nimi, pak chránit i ta mláďata. A tady bohužel z těch prostorových důvodů my nemůžeme mít tak velkou skupinu, takže máme vlastně samce, který se jmenuje Oslo a má tam k sobě vlastně ještě tři samice, ale ten život vlastně, ať už to složení té skupiny a to krmení, ty mořské ryby, všechno jim vlastně vynahrazujeme, aby to bylo co nejvíc podobné. Takže ten vlastně životní cyklus, to životní vlastně, ten jejich život se zas až tolik nemění, jako život vlastně ve volné
0: srovnání s volnou přírodou. Jak oni snáší to, že, nebo respektive těžko se jich můžeme zeptat, jak to vnímají, jo, ale jak snáší to, že jsou vlastně v tom uzavřeném prostoru a pořád se tam mění lidé, koukají na ně, chodí, jako vnímáte třeba, že někdy jim to jako vadí, protože ne každý má neustále náladu na to, aby ho někdo okukoval, jo, kdybychom byli v té výloze my, tak někdy budeme mít den, kdy si řekneme ty a jděte všichni k šípku.
1: Jo. Já myslím, že oni, já jsem viděl rozdíl, když byl covid, když byla zoologická zahrada zavřená, nemohli k nám chodit návštěvníci, tak bylo vidět, že jim to i ne chybí, ale že bylo jim zvláštní, proč tam ty lidi nejsou.
0: Protože, takže už jsou na to tak zvyklí, že vlastně je přirozený prostředí.
1: Přesně tak. To, oni už to berou jako součást vlastně toho svého domova. A pak, když začí chodit lidi, tak oni se fakt připlavají podívat, hele, jsou to lidi, nejsou to lidi. A všechno v pohodě, zajelo se to, takže tohle to všechno oni vnímají.
0: To je fascinující.
1: Rozhodně bych neřekl, že by jim to nějak vadilo, nebo že prostě na někdo. Samozřejmě spíš nám jako chovatelům vadí, když pak, nebo nás obtěžuje, když pak přijdu návštěvníci, kteří nerespektují život těch zvířat v té zoologické zahradě, že klepají na sklo, snaží se prostě nějak vyprovokovat k nějaké akci, ale prostě jsou to zvířata, takže oni odpočívají, oni si hrají mezi sebou, kouknou se na ty návštěvníky, ale to je jejich život. A nám vadí, když je někdo vlastně takhle jako obtěžuje. My jsme za ten návštěvník rádi.
0: To se nedivím, že to vadí.
1: Ale musí oni respektovat vlastně i ta zvířata, která tam máme.
0: A zase na druhou stranu, ono to asi není úplně nelogický, že občas se objeví někdo, kdo bude bušit do toho skla a
1: bohužel.
0: To se podle mě bude dít každý den, ne?
1: Ano.
0: I kdyby tam byly cedule 3x5 metrů, tak
1: jo,
0: stejně
1: ne,
0: prostě
1: takhle,
0: se objeví
1: nemáme,
0: někdo.
1: Ano.
0: Jak to řešíte, když je třeba někdo opravdu jako se chová vysloveně jak hulvát u toho výběhu a začne tam dělat nějaký alotrie, tak jak to
1: my jako chovatelé normálně za nimi dojdeme a poprosíme, aby vlastně tohle nedělali, aby respektovali ten provoz, ta zvířata, a většinou to ti lidé pochopí. A samozřejmě pak jsou skupinky takových těch teenagerů, těch výrůstků, jako všude možně.
0: Byli jsme takový,
1: tak. Tak, ano. Tak ti si to nechají vysvětlit, myslí si o tom svoje, odejdou, ale do hlavy jim nikdo nevidí.
0: Chovejte se v zoologické zahradě slušně ke zvířátkům i k chovatelům. Jeden z nich byl dneska hostem pořadu Pražákům je hej na Rádiu Praha. Jmenuje se Jakub Mezej a je to hlavní chovatel lachtanů v pražské zoo. Moc díky za návštěvu.
1: Díky moc za pozvání.
0: A hodně úspěchů.
1: Moc děkujeme. Pražákům je hej na Rádiu Praha.

0: Zhruba týden nepojede od zítřka část pražského metra linky C. Sbírka pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům už překonala původní cíl o 400 tisíc korun. Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo téměř 2600 lidí, desítky tisíc dalších úřady pohřešují. Odpoledne čekejte oblačno až polojasno a teploty do 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Část linky C pražského metra čeká týdenní výluka. Od zítřka do 10. července nepojede z nádraží Holešovice na Pražského povstání. Technici budou vyměňovat zabezpečovací zařízení. Cestující budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu s označením XC, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Náhradní autobusová linka XC bude v sobotu a v neděli jezdit v intervalu 2 minut, ve špičkách pracovního dne v intervalu 80 sekund a v průběhu celého týdne, brzo ráno a večer v intervalu 3 minut.
0: V Kutné Hoře dnes začíná festival sexuálních menšin nazvaný Kutná Hora Pride. Pořádá ho spolek Jiná Hora. Třídenní akce nabídne queer bohoslužbu, přednášky, promítání, autorská čtení, výstavy, koncerty a další vystoupení. V neděli ho uzavře slavnostní průvod městem se závěrečným kulturním programem a stánky různých organizací. Festival se uskuteční za podpory města. S akcí neskud nesouhlasí stoupenci tradičních hodnot, kteří svolali na neděli do centra Kutné Hory veřejné setkání. Lidé už na sbírku pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům poslali přes 2 miliony a 400 tisíc korun. Původní cíl byl přitom jen 2 miliony. Dárci poslali peníze za jeden den. Vyplývá to z informací na webu znesnaze21.cz. Spolek Tábory Aurora na začátku léta zrušil tábory pro asi stovku dětí z dětských domovů. Jejich ředitelé přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Díky sbírce budou moct děti odjet na náhradní letní program. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne stoupl téměř na 2600. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že pátrání po přeživších dál pokračuje. Stále se pohřešují desítky tisíc lidí. Finanční pomoc na obnovu infrastruktury nabídl například Mezinárodní měnový fond. Ve spolupráci s ním chce Venezuela vytvořit fond na opravu a výstavbu nových domů, ve kterém má být v přepočtu přes 4 miliardy korun. Rodriguezová také poděkovala za zahraniční pomoc při hledání přeživších. Do té se zapojil i český tým, který se má z Venezuely vrátit v neděli. Fotbalisté Portugalska v prvním kole play-off mistrovství světa porazili Chorvatsko 2-1. Portugalci sice prohrávali po gólu Perišiče z úvodu druhého poločasu, obrat ale nastartoval Cristiano Ronaldo. Jeho první gól sice rozhodčí po kontrole u videa pro offside neuznal, ale portugalský útočník pak proměnil penaltu a v nastavení dal vítězný gól Gonzalo Ramos. Pokračuje Ronaldo pro televizi Fox Sports.
3: Moc to pro nás znamená. Nejenom výhra, ale i způsob, jakým jsme vyhráli. Když jsme dostali gól, trochu jsme spanikařili, ale po mém gólu z offsideu lidi začali věřit. Fanoušci nám pomohli a po mé penaltě se to překlopilo na naší stranu. Vytvořili jsme si pár šancí a nakonec jsme si zasloužili vyhrát.
0: Do osmifinále postoupili Španělé, kteří porazili Rakousko 3-0 a Švýcaři po výhře 2-0 nad Alžírskem. Večer a v noci skončí úvodní kolo vyřazovací fáze. Od 20 hodin bude hrát Egypt s Austrálií, od půlnoci Kapverdy proti Argentině a v 3:30 ráno nastoupí Kolumbie a Ghana. Odpoledne bude v Praze a okolí oblačno až polojasno, večer se postupně začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Povane čerstvý severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha a teď už pro vás máme informace ze silnic. Více nám řekne Tomáš, hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silnějším provozem, a to za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně od 5. kilometru. Na příjezdu do Prahy po D7 z Chomutova se zastavíte u sjezdu na Kněževes na 3. kilometru. Fronta se sune až ke sjezdu na letiště, tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem. Na Štěrbohorské spojce směrem na Lanový most se jede pomaleji, a to od Běchovic za Europark. V opačném směru se popojíždí na jižní spojce od sjezdu na Strašnice. Před omezením Vekbelské počítejte se zdržením z obou stran. V Cínovecké se popojíždí od sjezdu na Březiněves a v Novopatské se pak zastavíte u sjezdu na Satelice. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou, máme 5:35, je pátek 3. července a já mám pro vás nálož dobré muziky, bude tu Ital Damiano David. Taky Linkin Park.

nebo zpěvačka Chappell Roan. Teď už ale dvojce Ariana Grande a Víkend.

0: Hezké odpoledne, 17 minut po 13. Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi. Naším hostem včera byla novinářka a moderátorka Nora Fridrichová. Pakliže jste nestihli tento rozhovor, tak nezoufejte, stačí kliknout na praha.rozhlas.cz na náš web a tam je kompletní článek, fotky a samozřejmě i samotný rozhovor. Tak si ho určitě poslechněte. Pojďme se podívat, jak to teď vypadá na silnicích. Na okruhu ve směru na dálnici D1 se táhne kolona za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po dálnici D5 z Plzně od 5. kilometru. Jinak na příjezdu do Prahy po dálnici D7 z Chomutova se zastavíte u sjezdu na Kněževes na 3. kilometru. Tady se fronta sune až ke sjezdu na letiště. A jinak v Praze připomínáme stále jižní spojku. Tady počítejte se silným provozem ve směru na Černý most. Od Spořilova za Europark je to na 15 minut. Před omezením ve Kbelské se zastavíte v Cínovecké u sjezdu na Březiněves, v opačném směru se pojíždí v Novopatské u sjezdu na Satelice a v Liberecké z centra zastavujete nebo budete zastavovat u sjezdu na Prosek. Kolona pokračuje Cínoveckou až k nájezdu z Kbelské, tam se popojíždí kvůli omezení pouze jedním pruhem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Dva legendární synthy bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.

0: Polroun dospívala na Rádiu Praha. Teď pro vás máme krátké zprávy na 13.30.
1: Prodej nových osobních aut v Česku roste. Za první polovinu letošního roku se meziročně zvýšil o skoro 6% na necelých 130 tisíc vozů. Oznámil to Svaz dovozců automobilů. Největší zájem byl o značku Škoda, druhý skončil Volkswagen a třetí nejoblíbenější značkou bylo Hyundai. Podle svazu stoupá také poptávka po autech s alternativním pohonem. Praha 14 v září otevře dočasnou modulární školu v Travné ulici. Bude v ní 6 tříd a jídelna. Dočasné prostory mají kapacitně pokrýt období, než městská část zprovozní stálou základní školu v ulici u Hostavického potoka. Začít stavit ji chce na podzim a dokončit v roce 2028. Ve škole má být místo pro 540 dětí. Příbrami dnes večer začne Prokopská pouť. Připomene 140. výročí vzniku březohorských dobrovolných hasičů a 130 let tělocvičné jednoty Sokol Březové hory. Na hořejší oboře ta hasiči předvedou v 21 hodin světelnou fontánu. V sobotu čeká návštěvníky slavnostní pochod hasičů a ukázky zásahů. Neděle pak nabídne tradiční hornickou parádu, polní mši i program v areálu Ševčinského dolu. V ukrajinském hlavním městě Kyjevě je dnes den smutku. Včera ho vyhlásil tamní starosta Vitalij Kličko poté, co na ukrajinskou metropoli rozsáhle zaútočila Moskva. Při ruských úderech zemřelo nejméně 30 lidí. V Kyjevě jsou proto dnes vlajky stažené na půl žerdi a jsou zakázané všechny zábavné akce. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský novinářům potvrdil, že Rusko může za útok čekat odvetu. Odpoledne čekejte oblačno až polojasno, večer pak postupné vyjasňování. Teploty vystoupí nejvýše na 22 až 24 stupňů. Vítr bude foukat čerstvý severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jaká je situace na silnicích, to nám řekne Tomáš Kolmistr. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 se táhne kolona za sjezdem na Plzeň, a to mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně, a to už od 5. kilometru. Na příjezdu do Prahy po D7 z Chomutova se zastavíte u sjezdu na Kněževes na 3. kilometru. Fronta se sune dál až ke sjezdu na letiště. Na jižní spojce počítejte se silným provozem ve směru na Černý most, a to od sjezdu na Strašnice za Europark, tam je to na asi čtvrt hodiny. Před omezením v Ekbelské se zastavíte v Cínovecké u sjezdu na Březiněves, v opačném směru se popojíždí už v Novopatské od sjezdu na Satalice. V Liberecké z centra se zastavuje u Bulovky, kolona pokračuje Cínoveckou až k nájezdu z Ekbelské, tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem. A v Radlické směrem do centra počítejte s kolonou od Valtrovky před Mrázovku. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Host Lenky Vahalové. Expertka na etiketu a vybrané chování Julie Balobanová. Jaká jsou základní pravidla slušného chování? Co jsou to nevhodné otázky? A jak se správně obléknout? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A my se za chvíli vydáme do Žlutých lázní, kde se dá aktivně trávit čas, ať už sportem nebo relaxováním u vody. Podrobně už za chvíli.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, tohle byl Tom Grennan, teď máme 2:45. Pokud patříte mezi ty, kteří rádi tráví volný čas aktivně, tak vás možná bude bavit areál Žlutých lázní. Právě tady totiž můžete sportovat, ležet u vody a nebo sem zajít za kulturou.
1: Já jsem Sofie.
2: Sofie.
1: Já jsem Diana.
2: Já
1: jsem Klaudie.
3: Já jsem Max.
2: Max.
4: Já jsem Matěj.
5: Já jsem Doris.
2: Doris, tak... Já vás tady chvilku pozoruju, koukám, že máte sebou míč, jste ve sportovním, hrajete, tak chodíte sem často?
1: Ne, my jsme se takhle spontánně domluvili, že si půjdeme zahrát beach volejbal, tak jsme hráli vlastně hodinu a půl. Hodně dlouho hraju šestkovej volejbal s kamarádama ráda a vlastně beach volejbal tak se hraje 2-2, takže my jsme ale hráli takhle 3-3.
2: Tahle parta spolužáků si přišla do Žlutých lázní společně zasportovat a právě k tomu je tenhle areál přesně určený. K dispozici je tu hned několik beach volejbalových hřišť. Zahrát si tu ale můžete řadu dalších sportů, dodává mluvčí areálu Hanka Týce.
6: Nově tady také máme minitenis. Tam, kde dřív bývalo takovéto venkovní fitko, tak to už tam teď není. Tam jsou teď pingpongové stoly. Mimochodem stolní tenis zaznamenává poslední roky velký boom. Je o něj velký zájem. A vedle těch stolů právě jsou nově dvě hřiště na takový minitenis. Takže to je novinka.
2: Areál je prostorný a kromě sportovní části nabízí taky velkou travnatou plochu pro relaxování. A to není všechno. Kromě toho sem můžete zajít v létě taky na promítání filmů, stand-up show na stojáka a pro nezadané se tu konají i speed dating akce. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Stále sledujeme situaci na silnicích, pojďme se podívat, jak to v tuhle chvíli vypadá na příjezdu po dálnici D7 z Chomutova. Brzdí se stále do zastavení na 3. kilometru u sjezdu na Kněževec. Následná fronta pokračuje až ke sjezdu na letiště. Na okruhu směrem na dálnici D1 se táhne stále kolona od sjezdu na Plzeň k Ořechu. Je to mezi 23. a 19. kilometrem a to zdržení je 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most trvá silnější provoz od sjezdu na Strašnice až za Europark. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od Běchovic ke sjezdu do Průmyslové a před omezením ve Kbelské se táhnou kolony v obou směrech. V Cínovecké se brzdí u sjezdu na Březiněves, v Novopatské se zastavíte u sjezdu na Satalice. V obou případech je to na 10 minut.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Topíte se v reklamách.
9: Reklama.
8: Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.
9: Bez reklam.

0: Muži, který kladivem poničil dvě sochy před Rudolfínem, hrozí až 3 roky vězení. Sněmovna schválila změnu svého jednacího řádu, má omezit obstrukce. Porota amerického soudu rozhodla, že ke smrti podnikatele Kellnera vedlo i zpoždění záchranné akce. Bude oblačno až polojasno, postupně se bude vyjasňovat a teploty maximálně 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští policisté zadrželi muže, který ve středu poškodil dvě sochy u Rudolfína, 20krát do nich udeřil kladivem a způsobil přitom škodu téměř 90 tisíc korun. Jeho motiv policie zjišťuje, potvrdil její mluvčí Jan Daněk.
2: 40-letý muž je nyní podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, za což mu hrozí až 3 roky vězení. Při výslechu odmítl sdělit, proč sochy poničil a odmítl vypovídat.
0: Praha 14 a okolní městské části a obce chtějí prodloužení linky metra B z Černého mostu přes Horní Počernice do Nehvist. ČTK to dnes odkazem na nedávné usnesení zastupitelstva městské části sdělila mluvčí radnice Veronika Berná. Praha 14, Praha 20 a obce Šestajovice, Jirny a Nehvizdy k tomu uzavřeli memorandum. Jeho smyslem je deklarovat společný postup při budoucích jednáních. Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát. Porota u soudu v americkém Anchorage jednomyslně rozhodla, že ke smrti českého miliardáře Petra Kellnera vedlo i fatální zpoždění záchranné akce. Informoval o tom právní zástupce rodiny František Honca. Kellnerovým porota přiznala odškodnění v přepočtu asi 158 milionů korun.
3: Někdejší majoritní vlastník investiční skupiny PPF Petr Kellner se v roce 2021 vydal na Aljašku lyžovat. Podle jediného přeživšího nehody byl po pádu vrtulníku prokazatelně naživu a komunikoval. Zraněním ale podlehl před příjezdem pomoci, a to kvůli nečinnosti odpovědných firem.
4: Všechny 3 společnosti se podílely určitou měrou na tom, že došlo k nehodě helikoptéry, ať už to bylo z důvodu špatného plánování společnosti To Vinoč, anebo nedokonale vytrénovaného pilota společnosti Soloid, a dále se podíleli také na nedostatečné záchranné operaci.
3: Vysvětlil právní zástupce Kellnerových František Honca. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
0: Za nehodou podle vyšetřování nestála technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek. Vodní slalomářka Bára Galušková obsadila na mistrovství světa v Krakově 3. místo v závodě kajakářek do 23 let. 19-letá reprezentantka ziskem bronzu navázala po 3 letech na titul juniorské mistryně světa. Bude oblačno, až polojasno, večer se postupně začne vyjasňovat a teploty dnes 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách opět na silnice a slovo už má Tomáš Kolmistr.
6: Hezké odpoledne. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 směrem do Brna zpomalte se sjezdem na Česlice. Na 10. kilometru se zastavíte, následná fronta se sune až na 16. kilometr, tam překáží porouchané nákladní auto v pravém pruhu, zdržení asi 20 minut. Na příjezdu do metropole po D7 z Chomutova se brzdí do zastavení na 3. kilometru, u sjezdu na Kněževe se následná fronta pokračuje až ke sjezdu na letiště. Na okruhu směrem na D1 se táhne kolona od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení asi 20 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na jižní spojce směrem na Černý most trvá silnější provoz, a to od sjezdu na Strašnice až za Europark. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od Běchovic ke sjezdu do Průmyslové. Před omezením ve Kbelské se táhnou kolony v obou směrech, v Cínovecké se brzdí u sjezdu na Březiněves, v Novopatské se zastavíte u sjezdu na Satelice, v obou případech je to na asi 10 minut, a v Liberecké z centra se zastavíte u sjezdu na Prosek, kolona pokračuje Cínoveckou až k nájezdu ze Kbelské, tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Radio Praha stále s vámi a jsme tu s další muzikou. Bude tu Lola Young. Sia, Sean Paul. Nebo teď Robin Schulz a Jasmine Thompson.

0: Krásné odpoledne, Lola Young dospívala na Rádiu Praha. Pražské zoo roste pravnuk slavného Gastona, mláděti Lachtana, už bude měsíc. Byli jsme u jeho vážení, podrobnosti a samozřejmě i fotky najdete přímo na www.praha.rozhlas.cz. Jak to vypadá na silnicích? Na okruhu směrem dálnici D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, následná fronta pokračuje až na 19. kilometr a zdržení je 20-minutové. Na jižní spojce směrem na Černý most stále trvá silný provoz za sjezdem na Strašnice, až za Europark je to na 15 minut, v opačném směru se jede pomalu na Štěrboholské spojce od sjezdu na Dolní Počernice. Před omezením Vekbelské se popojíždí už v Cínovecké, do Klony se dojíždí před sjezdem na Březiněves, v opačném směru postojíte v Novopatské od sjezdu na Satalice, v Liberecké směrem z centra se táhne kolona od Bulovky až k nájezdu z Vekbelské a v centru je plná Wilsonova od Florence k muzeu a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Krásné odpoledne s Radiem Praha. Máme pro vás zprávy na 14.30 ve studiu u Denisa.
1: Dobré odpoledne. Letošní 38. ročník Mezinárodního festivalu Tanec Praha navštívilo víc než 10 000 lidí. Jde o jednu z nejvyšších návštěvností v dosavadní historii festivalu. V Praze se během prvních 3 červnových týdnů uskutečnilo 22 představení a v dalších městech a obcích pak ještě dalších 39 inscenací. Kvůli pádu lanovky na Ještěd podal státní zástupce obžalobu na 3 lidi a právnickou osobu. Obvinění jsou z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Právnickou osobou jsou České dráhy, které lanovku dříve vlastnily. Opakovaně dříve uvedly, že s obviněním nesouhlasí a jsou připravené se proti němu bránit. Přiznání k dani z příjmu za loňský rok odevzdalo do středeční půlnoci, kdy uplynul řádný termín pro podání 2 miliony 920 tisíc lidí a firem. Z toho 2 miliony 380 tisíc bylo od fyzických osob a 537 tisíc od právnických. Loni v řádném termínu podalo přiznání více podnikatelů. V sobotu začne 113. ročník cyklistické Tour de France. Závod začne v Barceloně týmovou časovkou a po 3 etapách ve Španělsku dojedou závodníci na francouzskou stranu Pyrenejí. Hlavním favoritem je vítěz posledních 2 ročníků, Slovinec Tadej Pogačar. Po 9 letech bude mít česká cyklistika trojnásobné zastoupení. Představí se Pavel Bittner, Jakub Otruba a český mistr Matias Vacek. Dnes má být oblačno, polojasno a teploty v Praze 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jaká je situace na silnicích, to už nám řekne Tomáš.
3: Hezké odpoledne. Čerstvá zpráva z D5 na příjezdu do Metropole. Na 1,5 kilometru se právě srazil kamion s osobním autem a blokují pravý pruh. Následně na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje až na 19. kilometr, zdržení asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most stále trvá silný provoz za sjezdem na Strašnice. Až za Europark je to na 15 minut. V opačném směru se jede pomalu na Štěrbalské spojce od sjezdu na Dolní Počernice. Před omezením Vekbalské se popojíždí už v Cínovecké, do kolony se dojíždí před sjezdem na Březiněves, v opačném směru postojíte v Novopatské a to od sjezdu na Satelice. V Liberecké směrem z centra se táhne kolona od Bulovky až k nájezdu do Pelské. Na magistrále je plný Nuselský most a to před Legerovou, také Vilzonová už od Florence k muzeu a popojíždí se Věčné a to před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Rádio Praha stále s vámi, dnes je 3. července a za chvíli tu bude kalendárium, neboli perný den s Petrem Jungmanem.

0: Mír a tady je Petr Jungmann. Rozhodující střet rakousko-pruské války, bitva u Hradce Králové, nazývaná i jako bitva u Sadové, se odehrála v roce 1866. To je přesně 160 let. Do roku 1944 to byla největší bitva na území Československa. Proti sobě stálo přes 400 tisíc vojáků a skončila výrazným pruským vítězstvím. Díky taktice a taky novým zbraním s rychlejší střelbou. První automobil poháněný spalovacím motorem, Benzův patentní motorový vůz číslo 1, představil sám Carl Benz prvním úžasným divákům přesně před 140 lety v roce 1886 na Ringstraße v Mannheimu. Tento z dnešního pohledu jen 260 kg těžký křehký kočár na třech kolech měl ale nejen spalovací motor, ale i elektrické zapalování, karburátor a vodní chlazení. Před 55 lety v roce 1971 byl v pařížském bytě ve vaně nalezen bez známek života zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. Jelikož nebyla nařízena pitva, o Morrisonově smrti se dodnes spekuluje. Mnozí se domnívali, že smrt fingoval a stáhl se do ústraní. Český producent Jany Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem uzavřeli před 20 lety jako jedni z prvních u nás registrované partnerství na Hradě Karlštejně.
1: Táži se vás, pane Jany Sidovský, zda chcete vstoupit do partnerství s panem Pavlem Vítkem.
0: Ano. Před 85 lety se narodil Jaromír.
2: To neděláš dobře, Jaromíre. Že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
0: Narozeniny slaví rodák z Bezděkova na Klatovsku Oldřich Vlach. Tehdy to dobře dopadlo.
3: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
0: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
4: Na Rádiu Praha sledujeme situaci na silnicích a začnu na výjezdu z metropole směrem do Brna. Se zastavuje u sjezdu na okruh na 10. kilometru, kolona se táhne až na 16. kilometr, tam překáží poruchaný kamion v pravém pruhu. Na příjezdu do metropole po dálnici D5 dejte pozor, za sjezdem na Rudnou na 1,5. kilometru se srazil kamion a osobní auto. Na okruhu směrem na dálnici D1 se dojíždí do kolony na 23. kilometru, ta se sune až na 19. kilometr, je to na 20. minut. Před omezením ve Kbelské se tvoří kolony, v Cínovecké už před sjezdem na Březiněves, také v Novopatské od sjezdu na Satalice a v Liberecké směrem z centra se táhne kolona od Bulovky až k nájezdu ze Kbelské a tady je to na 15 minut.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
6: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
7: Rok je náš.
8: Rok je náš.
5: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
7: Rok je náš.
6: Jedině na Rádiu Praha.

0: Hezké odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, teď zprávy na 15. a ve studiu už je Denisa. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Rekonstrukce invalidovny v pražském Karlíně bude stát 2 miliardy 150 milionů korun. Prodej nových osobních aut za letošní půl rok vzrostl o skoro 6%. Na filmovém festivalu v Benátkách letos uvedou zrestaurovaný československý snímek Valerie a týden divů. Dnes bude oblačno, polojasno a teploty maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Národní památkový ústav zaplatí za rekonstrukci invalidovny v pražském Karlíně 2 miliardy 150 milionů korun. Na rekonstrukci se budou podílet 3 stavební společnosti. V historické budově mají vzniknout 2 stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra, říká mluvčí ústavu Blanka Černá.
3: Je předpoklad, že kompletně obnovený a vybavený areál invalidovny, včetně stálých expozic, by se veřejnosti otevřel na přelomu roku 2029 a 2030.
1: Invalidovna vznikla v první polovině 18. století podle pařížského vzoru pro potřeby válečných veteránů. Původní plán počítal s ubytováním až 4000 invalidů s rodinami. Realizovala se 1/9 projektu. Prodej nových osobních aut v Česku roste. Za první polovinu letošního roku se meziročně zvýšil o skoro 6% na necelých 130 tisíc vozů. Oznámil to Svaz dovozců automobilů. Největší zájem byl o značku Škoda. Druhý skončil Volkswagen a třetí nejoblíbenější značkou byla Hyundai. Podle svazu stoupá také poptávka po autech s alternativním pohonem. Ve sněmovně by se mohlo méně obstruovat. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou odpoledne schválili poslanci. Má zkrátit řečnickou dobu, zejména u načítání programu, které často zabírá i několik hodin. Časový limit by se měl nově týkat také poslanců s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Pokračuje místopředseda ANO Radek Vondráček.
4: Podle nové právní úpravy každý s přednostním právem může vystoupit jenom maximálně na 30 minut. Poslanec hned na prvním jednání maximálně 5, potom jenom 2 minuty. Takže nějakým způsobem budeme mít zastropovaný nebo nějaký limit toho programu. Nebude to nekonečné.
1: 56 let starý snímek Valerie a týden divů se dostal do programu filmového festivalu v Benátkách. Na zářijové přehlídce se objeví v sekci restaurovaných filmů z celého světa. Hororový snímek režiséra Jaromila Jireše je filmovým stvárněním stejnojmenného románu Vítězslava Nezvala. Kromě československého filmu festival uvede také restaurované snímky Romana Polanského nebo Andřeje Vajdy. Artis Brno přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace a v příští sezóně bude hrát nejvyšší soutěž. V ní nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově. V samostatné první lize se zároveň poprvé představí 2 brněnské týmy. Zbrojovka v minulé sezóně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po 3 letech. Víc klubů z jednoho města hrálo samostatnou ligu jenom v Praze a Ostravě. Dnes má být oblačno, polojasno, k večeru se bude vyjasňovat a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pohled na silnice nesmí chybět. Jak to vypadá, Tomáši, krátce po 15.
5: Hezké odpoledne. Na výjezdu z Prahy směrem do Brna se zastavuje u sjezdu na okruh na 7. kilometru. Kolona se táhne až na 16. kilometr, tam překáží porouchaný kamion v pravém pruhu. Na příjezdu do Prahy po D5 dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 1,5. kilometru se srazil kamion a osobní auto blokují pravý pruh. Na okruhu směrem na D1 se dojíždí do kolony na 23. kilometru, ta se sune až na 19. kilometr, celé je to na asi 20 minut. Před omezením Vekbalské se tvoří kolony, po pojíždí se Cínoveckou už z konce D8 od sjezdu na Zdiby, také v Novopatské od sjezdu na Satelice. V Liberecké směrem z centra se tahne kolona, a to od Bulovky až k nájezdu Zekbelské, zdržení je asi 1/4 hodiny. Magistrála je plná, a to ve Vilzanově od Florence až do omezení u muzea, plný je Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a popojíždí se Věčné před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha.
6: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je pátek 3. července a ani dnes večer nemůže chybět hudební pořad. Rok je náš začíná v 21 hodin.

0: Krásné odpoledne, čtvrt na čtyři, stále posloucháte Rádio Praha. Praha v top desítce světových destinací pro kongresy. Loni sem přilákali přes 850 tisíc lidí. Podrobnosti najdete na webu praha.rozhlas.cz. Jaká je situace na silnicích, to už nám řekne Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Na výjezdu z metropole směrem do Brna po D1 se dojíždí do Kolony za sjezdem na Česlice na 7. kilometru. Ta pokračuje až na 16. kilometr, tam stojí porouchaný kamion, na místě už je odtahová služba, blokují pravý pruh. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se zastavíte za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru, kolona pokračuje až na okruh na 19. kilometr. Navíc na 1,5. kilometru řeší nehodu kamionu a osobního auta v pravém pruhu. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Strašnice až za Europark. V opačném směru se sune fronta před Barandovským mostem, a to od sjezdu na Krč. Na Štrbohorské spojce se jede pomaleji od Běchovic ke sjezdu do Průmyslové. Před omezením Vekbelské počítejte s kolonou v Cínovecké už z konce D8 od sjezdu na Zdiby a také v Novopatské už od sjezdu na Satelice. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: 15.30, Rádio Praha stále s vámi, teď krátké zprávy s Denisou.
1: Dobré odpoledne, Praha 14 a okolní městské části a obce chtějí prodloužení linky metra B z Černého mostu přes Horní Počernice do Nehvizd. Praha 14, Praha 20 a obce Šestajovice, Jirny a Nehvizdy k tomu uzavřeli memorandum. Podle vedení Prahy 14 by prodloužení metra přispělo dopravní obslužnosti severovýchodní části metropole. Nedaleko stanice metra Kolbenova v Pražských Vysočanech začal developer stavět mateřskou školu. Po dokončení převezme městská část Praha 9. Školka bude mít 4 třídy s kapacitou 96 dětí. Hotová by měla být v listopadu 2027. V Praze se zhoršila kvalita vody v přírodním koupališti Džbán. Kvůli zvýšenému množství sinic by se tam neměli koupat citliví lidé, těhotné ženy, děti nebo alergici. V ostatních testovaných koupalištích zůstala kvalita vody i přes dlouhotrvající horka dobrá. Hokejového brankáře Davida Rittycha čeká už 7. angažmá v NHL. 33-letý český golman podepsal roční smlouvu s New Jersey na $1 milion. Očekáváme oblačno až polojasno, večer se postupně začne vyjasňovat a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci na silnicích sleduje Tomáš, jak to vidíš?
3: Hezké odpoledne. Na výjezdu z metropole směrem do Brna po D1 se dojíždí do Kolony za sjezdem na Čestlice na 7. kilometru. Ta pokračuje až na 16. kilometr, tam odtahují porouchaný kamion z pravého pruhu. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se zastavíte za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Kolona pokračuje až na okruh na 19. kilometr. Navíc na 1,5. kilometru řeší nehodu kamionu a osobního auta, tam blokují pravý pruh. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Strašnice a to až za Europark. V opačném směru se sune fronta před Barandovským mostem od sjezdu na Krč. Na Štěrbolské spojce se jede pomalej od Běchovic ke sjezdu do Průmyslové. Před omezením Vekbalské počítejte s kolonou v Cínovecké už od konce D8 od sjezdu na Zdiby. V opačném směru postojíte v Novopatské od sjezdu na Satelice. V Liberecké směrem z centra se jede pomalou od Bolůvky až do omezení u Belské, tam se projíždí pouze jedním pruhem. V ulici v Holešovičkách směrem centra stojí před sjezdem na Bolůvku porouchaná dodávka v prostředním pruhu a plná je Povltavská směrem k Blance, a to od Balabenky až k Bulovce. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál Vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post-Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
5: Docent Martin Chovanec spolu se svou manželkou stojí v čele nadačního fondu Nina, který pomáhá lidem s diagnózou vzácného mozkového nádoru. Proč? Na to odpoví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Obce, města a kraje už půl roku financují nepedagogické pracovníky místo státu. Jak se nový systém promítl do jejich rozpočtu a do fungování škol, prozradíme už za chvíli.

0: Krásné odpoledne, minuta nás dělí od 3:15 na 4, Rádio Praha stále s vámi a teď i další téma. Od letoška platí uklízečky, kuchařky nebo školníky místo státu zřizovatele škol, tedy města, obce a kraje. Řada z nich ale upozorňuje, že prostředky, které na financování nepedagogických pracovníků získali, nestačí a rozdíl musí doplácet z vlastních rozpočtů. Jaká je situace ve středních Čechách a také v Praze, si řekneme s redaktorkou Laurou Hájkovou. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Mají města a středočeský kraj na financování nepedagogických pracovníků dost peněz?
1: Oslovili jsme Prahu, Kladno, Mladou Boleslav a Středočeský kraj. Z jejich odpovědí vyplývá, že konečný dopad budou znát až na konci roku. Už teď ale některé samosprávy potvrzují, že peníze, které na financování nepedagogických pracovníků dostali, nestačí pokrýt skutečné náklady. Například Středočeský kraj letos počítá s výdaji zhruba 1,3 miliardy korun. Od státu ale dostal asi o 205 milionů korun méně a rozdíl dorovnává z vlastního rozpočtu. Podobně Kladno, které zřizuje přes 30 školských zařízení, odhaduje, že bude muset přidat přibližně 32 milionů korun z příjmové části rozpočtu. V Praze a jejich městských částech pak dubnové zvýšení platových tabulek znamenalo pro rozpočty zřizovatelů zátěž dalších 219 milionů korun.
0: A promítlo se to do fungování škol?
1: Podle oslovených měst a kraje se nový systém zatím do běžného fungování škol výrazně nepromítl. Praha, Středočeský kraj, Kladno ani Mladá Boleslav nehlásí propouštění nepedagogických pracovníků ani omezování provozu škol. Mladá Boleslav ale připouští, že hledá úspory v optimalizaci provozu školních jídelen. Ve Středočeském kraji taky upozorňují, že kvůli nedostatku peněz letos nemohli těmto zaměstnancům zvýšit mzdy nad loňskou úroveň.
0: A proč to tedy některým městům a obcím vychází a jiným ne?
1: Podle Petra Halady, předsedy Sdružení místních samospráv a nezávislého starosty Kamíku nad Vltavou, je obtížné určit, které peníze z celkového balíku jsou přesně na nepedagogické pracovníky. A pak jde také o to, jak nepedagogická práce na školách funguje, pokračuje Halada.
2: Máte staré budovy, kde jsou velké třídy, máte nové budovy, kde jsou ty třídy daleko menší, je tam méně chodeb, ale ta škola se stejně musí uklidit. Ta variabilita u každé školy a u každé radnice je fakt obrovská. Nejde na to dát nějaký koeficient, který by to zasadil do nějakého optimálního výpočtu a řeklo se tak, radnice v Horní Dolní dostane tolik, radnice v Dolní Horní dostane tolik. Tak to prostě nejde. Ona opravdu, každá ta škola je jiná.
1: Ještě dodám, že podle odhadů ministerstva financí mají samosprávy získat z daní až 34 miliard korun, což představuje meziroční navýšení o 13%. Na nový systém jsou podle zástupců rezortu spíš pozitivní ohlasy. Ani ministerstvo školství zatím nezaznamenalo významné problémy s financováním nepedagogických pracovníků.
0: Chystá Sdružení místních samospráv nějaké kroky ve prospěch měst a obcí?
1: Ano, Sdružení místních samospráv chce podle svého předsedy Petra Halady společně s ministerstvy školství a financí v následujících měsících vyhodnotit dopady změny financování nepedagogických pracovníků.
0: O financování nepedagogických pracovníků na školách jsme mluvili s redaktorkou Laurou Hájkovou. Moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Praha živě.
0: A stále sledujeme situaci na silnicích. Jak to teď vypadá, nám řekne Tomáš.
4: Hezké odpoledne. Na výjezdu z metropole po D1 směrem do Brna se stále nepodařilo odtahnout porouchaný kamion z pravého pruhu na 16. kilometru. Kolona se táhne už od sjezdu na Česlice od 6. kilometru. Na okruhu směrem na D1 se táhne fronta za sjezdem na Plzeň až Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Celé je to na asi 20 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Tam navíc na 1,5. kilometru řeší nehodu kamionu a osobního auta v pravém pruhu. Na jižní spojce se pojíždí před Barandovským mostem, a to už od sjezdu na Krč. Před Europarkem počítejte se silným provozem jak na Štěrboholské spojce od Běchovic, také v opačném směru na jižní spojce od sjezdu na Strašnice. Omezení Vekbelské brzdí provoz v Cínovecké už od konce dálnice D8 od sjezdu na Zdiby a také v opačném směru v Novopatské od sjezdu na Satelice. V Liberecké z centra se popojíždí od Bulovky až do nájezdu Zekbelské a plná je Povltavská, a to od Balabenky až k odbočce na Bulovku. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Viny.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
6: Dva legendární synthy bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Viny. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode? Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.

0: Zhruba týden nepojede od zítřka část pražského metra C. V Travnaté ulici otevře Praha 14 modulární základní školu. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. Bude oblačno, místy polojasno a teploty zítra maximálně 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Část linkice pražského metra čeká týdenní výluka. Od zítřka až do 10. července nepojede z nádraží Holešovice na Pražského povstání. Technici budou vyměňovat zabezpečovací zařízení. Cestující budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu s označením XC, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Náhradní autobusová linka XC bude v sobotu a v neděli jezdit v intervalu 2 minut, ve špičkách pracovního dne v intervalu 80 sekund a v průběhu celého týdne brzo ráno a večer v intervalu 3 minut.
0: Praha 14 v září otevře dočasnou modulární školu v Travné ulici. Bude v ní 6 tříd a jídelna. Dočasné prostory mají kapacitně pokrýt období, než městská část zprovozní stálou základní školu v ulici u Hostavického potoka. Začít stavět chce na podzim a dokončit v roce 2028. Ve škole má být místo pro 540 dětí. Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
3: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
4: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
3: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
5: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
3: Jedna z kabin lanovky na Ještědce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Češi poslali přes 2 miliony a 600 tisíc korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Spolek tábory Aurora jim totiž na poslední chvíli zrušil letní tábor. Ředitele domovů přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Peníze na veřejnou sbírku lidé poslali během jediného dne. Díky finální částce budou moci děti odjet na náhradní letní tábory, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
6: Ale samozřejmě někde i se bavíme, že budeme potřebovat vlastně těm domovům i pomoct vlastně v tom, že budou muset pokrýt ty náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově a ten domov byl nějakým způsobem jede v tom prázdninovém režimu.
0: Některé dětské domovy už kvůli zrušenému táboru podali na spolek trestní oznámení. Případ řeší i školský ombudsman. Čeští volejbalisté nastoupí dnes do semifinále mistrovství Evropy hráčů do 22 let. Výběr trenéra Nekoli vyzve od 17 hodin Izrael. Ve druhém semifinále se utkají Francie a Polsko. Bude oblačno, místy i polojasno, později odpoledne a večer se od severozápadu zatáhne a večer místy zaprší. Teploty zítra v Praze 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A je tu Tomáš Koumistr. Tome, jak to vypadá na silnicích?
8: Hezké odpoledne. Dobré zprávy z výjezdu z metropole po D1 směrem do Brna. Tam už se podařilo odtáhnout porouchaný kamion z pravého pruhu na 16. kilometru. Kolona se ale táhne už od sjezdu na pruhonice od 6. kilometru. Měla by se pomalu dávat do pohybu. Zatím je to na 40 minut. Na okruhu směrem na D1 se táhne fronta za sjezdem na Plzeň až Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Celé je to na 20 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Tam navíc na prvním a půltém kilometru řeší nehodu kamionu a osobního auta v pravém pruhu. Na jižní spojce se popojíždí před Barandovským mostem už od sjezdu na Krč. Omezení Vekbelské brzdí provoz v Cínovecké už z konce dálnice D8 od sjezdu na Zdiby a také v opačném směru v Novopatské od sjezdu na Satelice. V Liberecké z centra se popojíždí od Bulovky až do nájezdu z Vekbelské. V ulici v Holešovičkách směrem z centra stojí u Bulovky dodávka, v prostředním pruhu kolona se táhne už od mostu Barikádníku. A před Mrázovkou se popojíždí v Radlické skoro od Valtrovky a také ve Vrchlického, a to od Kavalírky. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Na Rádio Praha už za chvíli Charlotte Gott. Taky zpěvák Sombra. Nebo teď Imagine Dragons.

Pražské Letné stojí stadion, který už více než 100 let sleduje historii českého fotbalu. Domov AC Sparta Praha je nejstarším stadionem v Praze, na kterém se dodnes hraje ligový fotbal. První zápas se tu odehrál už v roce 1917. Stadion má za sebou i jednu obrovskou tragédii. V roce 1934 zachvátil hlavní dřevěnou tribunu ničivý požár. Schořili

0: Teď ještě pohled na silnice. Tomáši, jak to vidíš?
1: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště se zastavuje na 23. kilometru, fronta pokračuje až na 19. kilometr, zdržení asi 20 minut. Na výjezdu z Prahy na 16. kilometru už se podařilo odtáhnout kamion z pravého pruhu, kolona od 6. kilometru se tak dává pomalu do pohybu, plný je také nájezd na D1 z okruhu. Na jižní spojce se popojíždí před Barandovským mostem už od sjezdu na Krč. Před Europarkem počítejte se silným provozem na Štěrboholské spojce od Běchovic a také v opačném směru na jižní spojce od sjezdu na Strašnice. Ve Kbelské brzdí provoz omezení, postojíte už v Cínovecké od sjezdu na Březiněves až do Kbelské. Plná je také Novopatská z druhé strany od sjezdu na Satelice. V centru je plná Wilsonova od hlavního nádraží až k muzeu, také Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a popojíždí se také Věčné před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Hezké odpoledne, 16.30, posloucháte Rádio Praha a krátké zprávy.
1: Přeji dobré odpoledne. Ředitelství silnic a dálnic vypsalo tender na rozšíření úseku Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi. Předpokládaná hodnota zakázky je 2 miliardy 972 milionů korun bez DPH. Úsek je nutné rozšířit kvůli rostoucí intenzitě dopravy. Práce by měly začít v roce 2027. Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO vyhlásil výběrové řízení na pozici generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky. Zájemci se mohou hlásit do 16. května.

0: května. Dosavadní ředitel hasičů Vladimír Vlček odejde po konci mandátu v létě do civilu. Letos v dubnu mu bylo 65 let. Kriminalisté pátrají po 35-letém vězni, který v noci na dnešek opustil nestřežené pracoviště v Kladně. Odjel na bílém kole, na sobě měl bílé kalhoty a modrou bundu, neměl by být nebezpečný, informovali policisté na webu. Evropská komise nadále posuzuje, zda je přidělování evropských dotací koncernu Agrofert v souladu s evropským nařízením ke střetu zájmů a žádné závazné rozhodnutí komise dosud podle státního zemědělského intervenčního fondu nevydala. Vyplývá to z reakce fondu na dopis Evropské komise, doručený 29. června. V reakci zveřejnili i odpověď Evropské komise. Agrofert a Piráti dnes uvedli, že komise lhala, když tvrdila, že Evropská komise potvrdila správnost postupu při obnovování dotací pro skupinu Agrofert. Zítra by mělo být zpočátku polojasno, později odpoledne se zatáhne, k večeru i zaprší a teploty v Praze 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Teď na silnice. Tome, jak to vypadá?
3: Hezké odpoledne. Na výjezdu z Prahy po D1 se pomalu rozjíždí kolona z 8. kilometru, tak opatrně dojíždějte. Na okruhu směrem na letiště se zastavuje na 23. kilometru, fronta pokračuje až na 19. kilometr, zdržení asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Strašnice až za Europark, zdržení okolo čtvrt hodiny. Před omezením Vekbalské se zastavíte už v Cínovecké u sjezdu na Březiněves, v opačném směru postojíte v Novopatské a to od sjezdu na Satelice. Liberecké z centra se popojíždí od sjezdu na Prosek až k nájezdu Zekbelské. V Radlické směrem do centra postojíte od Valtrovky až před Mrázovku, tam je to na asi 15 minut. A v centru je plná Vilzonová od hlavního nádraží k muzeu, také Nuselský most od kongresového centra do Legerovy a popojíždí se Věčné před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Hezké odpoledne, 3 minuty po 5:30 a o víkendu si můžete projít zahrady Pražského hradu a také Strakovy akademie. Podrobnosti už za chvíli.

0: Swift dospívala krátce před 4:45. Jsou tu typy od Jirky Štefla. Jirko, kam nás veš?
1: Vydejte se v sobotu do zahrad Strakovy akademie, kde sídlí úřad vlády. Rozsáhlý komplex si můžete projít bez průvodce. Pokud byste ale chtěli výklad, tak si můžete stáhnout do vašeho mobilu aplikaci s audioprůvodcem. Díky tomu se tak dozvíte zajímavosti o využití zahrady, rostlinách a keřích a přenesete se i do historie. Vstup je letos nově z ulice U Plovárny, která navazuje na Kosárkovo nábřeží. Zahrady úřadu vlády budou otevřené v sobotu mezi 10. a 18. hodinou. Jestli máte rádi surikaty, tak byste neměli chybět v pražské zoo. V sobotu tam oslaví totiž jejich mezinárodní den. Těšit se můžete na komentovaná krmení i setkání. A ve staré čistírně odpadních vod si pro vás připravili komentované prohlídky pro celou rodinu. Navštívíte podzemní i nadzemní prostory industriální památky, uvidíte parní stroje a svezete se i lodičkou. A typů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. A hezký víkend přeje Jirka Štefl a Rádio Praha. Praha je
0: kulturou. Jaká je situace na silnicích, Tomáši?
2: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, celé je to na zhruba 20 minut. Před Europarkem počítejte se silným provozem na jižní spojce od Tlanového mostu, také v opačném směru na Štěrboholské spojce od Běchovic. Na výjezdu z metropole po D1 směrem do Brna dejte pozor u sjezdu na Pražský okruh. Na 10. kilometru se dojíždí do Kolony, ta nesouvisle pokračuje až před Šmejkalku. Před omezením Vekbelské se zastavuje v Cínovecké u sjezdu na Březiněvé, také v Novopatské od sjezdu na Satelice. V Liberecké směrem z centra počítejte s kolonou za odbočkou na Bulovku, ta pokračuje až do Cínovecké k nájezdu Zekbelské, tam se projíždí pouze jedním pruhem. A v Radlické se popojíždí a to před Mrázovkou. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

0: Lady Gaga a Bradley Cooper společně a Shallow z filmu Zrodila se hvězda. Máme tady zprávy na 17. hodinu, ve studiu už je připravená Denisa Žižková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Bytové schodiště a nebo třeba terasy na břehu Botiče chce Praha 10 postavit na takzvané Vršovické promenádě. Na Březových horách v Příbrami začíná tradiční Prokopská pouť. Premiér Babiš a Maďar chtějí společné zasedání české a maďarské vlády. Bude oblačno, zpočátku místy i polojasno, k večeru by se mohl objevit i déšť a teploty zítra až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 10 připravuje úpravu Vršovické promenády podél Botiče. Projekt počítá s opravou cest, novými lavičkami a veřejným osvětlením. Součástí bude i nový prostor pro setkávání lidí a výsadba další zeleně. Městská část chce práce zahájit ještě letos, říká její mluvčí Jan Bruno Trop.
3: Ke zvýšení úrovně veřejného prostoru přispějí i nově umístěné prvky. Pobytové schodiště, terasy na břehu vodního toku a navazující úpravy zpevněných ploch. Jižní část prostoru se promění na plochu pro setkávání obyvatel a zároveň se stane kultivovaným předprostorem budoucí drážní promenády.
1: Radnice už připravila projektovou dokumentaci a chystá výběrové řízení na stavební firmu. Částku na úpravu prostoru neuvedla. Příbrami večer začne Prokopská pouť. Připomene 140. výročí vzniku březohorských dobrovolných hasičů a 130 let tělocvičné jednoty Sokol Březové hory. Na hořejší oboře hasiči předvedou v 21 hodin světelnou fontánu. V sobotu čeká návštěvníky slavnostní pochod hasičů a ukázky zásahu. Neděle pak nabídne tradiční hornickou parádu, polní mši i program v areálu Ševčinského dolu. Kvůli pouti se ode dneška do neděle mění trasy několika autobusových linek, říká mluvčí Příbrami Eva Švehlová.
4: V uvedeném termínu jsou zrušeny zastávky Příbram Březové hory Mariánská, Příbram Březové hory Náměstí, Příbram Březové hory Domov seniorů a Příbram Březové hory. Jako náhradní zastávka bude fungovat Příbram Březové hory Karla Pobudy.
1: Vlády Česka a Maďarska plánují společné zasedání, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě během návštěvy Budapešti. Sejít by se podle něj mohli už na podzim.
5: Na uspořádání společné schůze vlád se podle Macinky dohodli premiéři Andrej Babiš z hnutí ANO a šéf strany TISA Péter Maďar. Detaily dnes ladil během návštěvy v Budapešti.
6: A myslím, že by to teoreticky mohlo být ještě letos. Já určitě bych byl pro, aby to bylo dříve než třeba později. Stejná představa i na maďarské straně, termín zatím nemáme.
5: Ministra Macinku přijala šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová. Probírali spolu taky například otázku vstupu Ukrajiny do Evropské unie a spolupráci Visegrádské čtyřky. Macinku přijal i předseda poslaneckého klubu opozičního Fidesu Gergej Gujáš. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.
1: Fotbalový Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a v nadcházející sezóně bude hrát nejvyšší českou soutěž. Brněnský klub nahradí vyřazenou Karvinou, informovala o tom LFA. Mezi elitou bude Artis premiérově. V samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. Zbrojovka v minulé sezóně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po třech letech. Zítra bude oblačno, místy i polojasno, odpoledne a večer se zatáhne a místy i zaprší. Teploty zítra 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A dopravní informace má Tomáš Kolmistr.
7: Hezké odpoledne. Na výjezdu z metropole po D1 dejte pozor za sjezdem na okruh. Na 10. kilometru se brzdí do zastavení, kolona pokračuje až ke Šmejkalce. Na okruhu ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, celé je to na asi 15 minut. Na výjezdu z Prahy ve směru na Chomutov dejte pozor na začátku dálnice D7. Na 2,5 kilometru se srazily dvě osobní auta, zasahují tam záchranáři a blokují levý pruh. Před Parkem, počítejte se silným provozem na jižní spojce, a to od Lanového mostu, a také v opačném směru na Štěrboholské spojce od Běchovic. Přeto mezi ním Vekbelské se zastavuje v Cínovecké, za sjezdem na Březiněvé se také v Novopatské od sjezdu na Satelice. V Liberecké směrem z centra počítejte s kolonou za odbočkou na Bulovku, ta pokračuje až do Cínovecké k nájezdu z Vekbelské, tam se projíždí pouze jedním pruhem, a v Radlické se popojíždí před Mrázovkou. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Well, if it's unhealthy,
0: then I don't give a damn, 'cause even if it kills me. A to už je nabídka muziky po 17. hodině. Budou tady Anne Marie a Shania Twain. Pak třeba Holly Humberstone. Nebo Jonas Blue a J.P. Cooper. A já jsem Petr Zajíček ze studia Rádia Praha, vám přeji příjemné 3. červencové odpoledne.

0: A jsou tady ve 16:45 opět dopravní informace a vše sleduje Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Na výjezdu z metropole po D7 ve směru do Chomutova opatrně na začátku dálnice. Na druhém a půltém kilometru zasahují u nehody dvou osobních aut v levém pruhu a tvoří se kratší kolona. Na okruhu ve směru na D1 trvá silnější provoz za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Před Europarkem počítejte se silným provozem a to na jižní spojce od Lanového mostu a také v opačném směru na Štěrboholské spojce už od Běchovic. Před omezením Vekbalské počítejte s kolonami v Cínovecké od sjezdu na Březiněves a také v Novopatské a to už od sjezdu na Satelice. V Liberecké se popojíždí od sjezdu na Prosek až k nájezdu do Kbelské, tam je to na asi 5 minut a v centru je plná Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu, také Nuselský most před Legerovou a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Tak to byl Ray Dalton na rádiu Praha. Jsou tady krátké zprávy s Denisou.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Pražskou barokní invalidovnu má za 2 miliardy 150 milionů korun, včetně DPH, opravit sdružení tří firem. Vybrali je Národní památkový ústav. Ten požádal Ministerstvo kultury o uvolnění potřebných částek. Obnovený areál s dvěma novými přístavbami by se měl pro veřejnost otevřít na přelomu roku 2029 a 2030. V Praze se zhoršila kvalita vody v přírodním koupališti Džbán. Kvůli zvýšenému množství sinic by se tam neměli koupat citliví lidé, těhotné ženy, děti nebo alergici. V ostatních testovaných koupalištích zůstala kvalita vody i přes dlouhotrvající horka dobrá. Sněmovna dnes schválila změny pravidel svého jednání s cílem snížit možnost obstrukcí. Novela zástupců koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Vodní slalomářka Bára Galušková obsadila na mistrovství světa v Krakově třetí místo v závodě kajakářek do 23 let. 19-letá reprezentantka ziskem bronzu navázala po 3 letech na titul juniorské mistryně světa. Zítra by mělo být oblačno, k večeru by se mohl objevit i déšť a teploty v Praze 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 trvá silný provoz za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na výjezdu z metropole po D7 ve směru do Chomutova už se podařilo odklidit následky nehody z levého pruhu na 2,5 kilometru. Kolono se tak dává pomalu do pohybu. Ve směru do Prahy se popojíždí od 3. kilometru do omezení ke sjezdu na letiště. Před omezením v Ekbelské počítejte s kolonami v Cínovecké od sjezdu na Březiněves a také v Novopatské od sjezdu na Satelice. V Liberecké z centra se popojíždí od sjezdu na Prosek až do Cínovecké k nájezdu z Ekbelské, tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem. V centru zůstává plná Vilzonová od hlavního nádraží k muzeu, také Nuselský most před Legerovou a Věčné budete popojíždět před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
5: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
4: S Lenkou Vahalovou.

Na 550 učinkujících z celého světa na jednom místě. V Ostravě třetím dnem pokračuje festival elektronické hudby Beats for Love. Živě se tam vypravíme za naším reportérem už za pár minut.

0: gong. Tak první den to bylo na blátě, teď už ale v pohodě na slunci. Ostravu ovládl festival elektronické a taneční hudby Beats for Love. Dnešní program nabízí nejenom svěžné songy, ale také přednášky a diskuze. No a protože mnohé interprety znáte i z vysílání našeho Rádia Praha, tak se teď na místo samotné vydáváme živě. Je tam totiž náš reportér Jirka Štefl. Já tě zdravím do Ostravy, Jirko.
1: Dobré odpoledne do Prahy.
0: Tak kdo tě zatím na festivalu zaujal nejvíc?
1: Tak bezesporu to byl skotský DJ Calvin Harris, který tady hned od prvních minut svého setu dokázal, že je výrazným hitmakerem hudební scény. Nutně tu jeho tvorbu poslouchat nemusíte, ale ty jeho songy určitě z našeho vysílání znáte. Až jsem se vlastně divil autorem, jakých písní on je. Byl taky prvním letošním DJem, který své vystoupení tady v areálu na hlavním pódiu doprovodil i pyrotechnickou show. No a co taky rozhodně stojí za zmínku, tak to je i britská DJka Little Sound, která si tu svoji show natolik užívala, že potom v backstage úplně přišla ohlas. Včera večer tady vystoupil taky DJ Marshmallow, i ta jeho show byla výborná. Já jsem byl na chvíli přímo u pódia mezi fanoušky a stálo to za to.
0: Jak už jsem naznačil, na festivalu se otevřela i diskuzní scéna, je to tak?
1: Ano, je to tak. Je to prostor, kde hudba nezní, ale o hudbě se tam mluví. Vystupují tam hudebníci, producenti, DJové, ale třeba i lidi, kteří mají co dočinění s klubovou scénou. Diskutují tady o tom, v jaké kondici je česká klubová scéna a jestli vlastně ten noční život v tomhle ohledu neutichá a do kolika hodin vlastně my Češi vydržíme na tanečním parketu. Byla tady taky řeč o streamovacích službách, které nám vlastně denodenně servírují hodiny a hodiny nové hudby. A dokonce nám i vlastně tak trochu říkají a nabízejí, co by se nám mohlo líbit. No a organizátoři Beats for Love návštěvníkům dávají vlastně možnost nahlédnout do zákulisí, jak se třeba domlouvají interpreti, kolik stojí a jak probíhá ta komunikace s manažery, no a nebo třeba jak se staví ta obrovská hlavní stage, která má letos tvar reproduktoru.
0: A konečně tady se zeptám, na jaká vystoupení, na jaké sety se vydáš dnes?
1: No musím říct, že jsem tady toho slyšel už opravdu hodně, ale ještě jsem, Petře, nebyl na žádném technokoncertě. Opravdu ty se odehrávají v takových dvou obrovských krytých stanech, které pojmou tisíce lidí. No a díky těm stanům vlastně neruší okolní stage. No a hlavně se na nich může hrát až do pozdních ranních hodin, protože ta hudba moc neproniká ani do města. Takže dnes bych si dal nějaké techno, uvidíme, jestli to vyjde, ale nebudu chybět ani u hlavní stage, kde od 11:30 vystoupí jeden z nejžádanějších DJů současnosti, a to Dimitri Vegas. On měl dorazit už loni, ale kvůli stávce v dopravě byl jeho let zrušen, takže letos to fanouškům vynahradí.
0: Tolik tedy přímo z aktuálního ročníku ostravského festivalu Beats for Love. Kolega Jirka Štefl, děkujeme za zprostředkování skvělé atmosféry, Jirko, a užívej si to naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný pátek, hezký víkend.
0: A já k tomu ještě dodám tady z pražského studia, že samozřejmě už zaznělo, Calvin Harris byl hned první den, také Paul van Dijk už tam byl včera, Marshmallow. No a kdybyste do Ostravy ještě třeba zítra v poslední den Beats for Love chtěli vyrazit, tak tam bude další známé jméno, které také často hrajeme tady u nás na Rádiu Praha, a sice Alesso. Praha žije festivaly. A jak to vypadá v pražské dopravě, tak to už se ptám Tomáše Kolomistra.
2: Hezké odpoledne. Na okruhu počítejte se silnějším provozem, a to před Ořechem v obou směrech. Na jižní spojce se jede pomaleji od sjezdu na Krč až k Barandovskému mostu. Před omezením ve Kbelské se popojíždí v Novopatské od sjezdu na Satelice a také v Cínovecké už od sjezdu na Čakovice. A na magistrále je plná Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu a také Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každou neděli v 9 večer na Rádiu Praha.

0: Je tady 18. hodina, další dnešní zprávy už jsou právě teď připravené a s nimi ve studiu je Denisa Žižková. Deny, vítej, hezký podvečer.
1: Děkuju, dobrý podvečer. Rekonstrukce invalidovny v pražském Karlíně bude stát 2 miliardy 150 milionů korun. Během prodlouženého víkendu nás čeká proměnlivé počasí. Vedro zrušilo největší oslavy v americké historii. Město Filadelfie dnes odvolalo velkolepý průvod k 250. výročí nezávislosti. Zítra bude v Praze oblačno, místy polojasno, k večeru déšť a teploty maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Národní památkový ústav zaplatí za rekonstrukci invalidovny v pražském Karlíně 2 miliardy 150 milionů korun. Na rekonstrukci se budou podílet 3 stavební společnosti. V historické budově mají vzniknout 2 stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra, říká mluvčí ústavu Blanka Černá.
3: Je předpoklad, že kompletně obnovený a vybavený areál invalidovny, včetně stálých expozic, by se veřejnosti otevřel na přelomu roku 2029 a 2030.
1: Invalidovna vznikla v první polovině 18. století podle pařížského vzoru pro potřeby válečných veteránů. Původní plán počítal s ubytováním až 4000 invalidů s rodinami. Realizovala se ale jen 1/9 projektu. Počasí v prvním červencovém víkendu, který je zároveň i prodloužený, bude proměnlivé. Teploty se ale budou podle meteorologů držet pod hranicí 30 stupňů Celsia a bude i větrno.
4: Sobota by měla být nejdřív slunečná, odpoledne a večer se ale začne od severozápadu zatahovat a proudit k nám bude chladný a postupně vlhčí vzduch. V severní polovině Čech by mělo v sobotu později večer i pršet, pokračuje Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jižní a střední Moravě na 24 až 28 stupňů Celsia.
4: Zbytek prodlouženého víkendu by měl být oblačný, na většině území zemí se přidají i občasné přeháňky, na horách by měly být četnější a bude taky foukat. Nad letních 25 stupňů Celsia se teploty dostanou jen na jižní Moravě. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Rekordní vlna veder zasáhla do oslav 250. výročí americké nezávislosti. Filadelfie dnes jen pár hodin před začátkem zrušila slavnostní průvod, který měl být největší v celých Spojených státech. Teploty ve městě mají přesáhnout 40 stupňů Celsia. Pořadatelé za takových podmínek nedokážou zajistit bezpečnost 10 000 lidí.
6: Zrušili to kvůli vedru, řekl Českému rozhlasu úředník z radnice a dodal, že lidé z Filadelfie mají zlomené srdce. Oslavy stály v přepočtu 2,5 miliardy korun. Jenže město zažívá už pátý den vlny veder, která včera téměř vyrovnaly teplotní rekord 40 stupňů Celsia. Dnes má být ještě tepleji. Průvod měl být největší oslavou dne nezávislosti v zemi. 50 kapel, alegorické vozy i zástupci všech 50 států. Pořadatelé trasu nejdřív zkrátili, nakonec ale akci odvolali úplně. Bezpečnost účastníků je prý přednější a vedení města ji nedokázalo zaručit. Z Filadelfie Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Na fotbalové mistrovství světa skončí úvodní kolo play-off. Na programu jsou už jen 3 zápasy v této fázi turnaje. Za 2 hodiny začne duel Austrálie-Egypt. O půlnoci našeho času nastoupí aktuální světoví šampioni z Argentiny proti Kapverdám. A ve 3:30 odstartuje utkání Kolumbie-Ghana. Bude oblačno, místy i polojasno, později odpoledne a večer se od severozápadu zatáhne, místy i zaprší a teploty zítra v Praze 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak na červeném koberci ve Varech je teď nabito, jak to vypadá na pražských komunikacích, tak to nám řekne Tomáš Kolmistr.
7: Hezké odpoledne. Na okruhu počítejte se silnějším provozem a to před Ořechem v obou směrech. Omezení brzdí provoz u letiště v Lipské ulici, kratší frontu čekejte na příjezdu od Slaného. Na jižní spojce se jede pomaleji od sjezdu na Krač až k Barandovskému mostu. Před omezením Vekbelské se popojíždí v Novopatské od sjezdu na Satelice a také v Cínovecké od sjezdu na Čakovice. V Cínovecké se krátce zdržíte kvůli omezení u nájezdu Vekbelské, tam se projíždí pouze jedním pruhem. A na magistrále je plná Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu a také Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update.
9: Pražští hasiči.
10: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
11: V Praze nepojede o víkendu metro.
12: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu se vypravíme po stopách Járy Cimrmana. Dětské domovy a výchovné ústavy čekají změny. Ministerstvo školství připravuje rozsáhlou reformu systému ústavní a ochranné výchovy. Dozvíte se podrobnosti. A už za chvilku prozradíme, na kterém místě skončila Praha v celosvětovém žebříčku nejlepších kongresových destinací. Já jsem Petr Zajíček a přeju vám příjemný páteční večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský

0: Update. Praha se dostala do top 10 nejlepších kongresových destinací z celého světa. Na 6. místo ji zařadila Mezinárodní kongresová asociace ICCA. První je Lisabon, následuje Barcelona a Vídeň. Loni se v české metropoli uskutečnilo zhruba 5000 konferencí. Nejčastěji do Prahy jezdí delegáti z Evropy a Spojených států. Přibývá ale i návštěvníků z Asie.
1: Do Prahy loni přijelo více než 850 tisíc delegátů různých mezinárodních konferencí, kongresů a summitů, říká prezident asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
2: Praha má poměrně dobrou kapacitu a síť hotelů. Většina těch hotelů má kongresové prostory. A pak si to Praha zasloužila mimo jiné také tím, že je velmi bezpečnou destinací. To je dneska jako stále silnější faktor motivační pro ty turisty nebo pro ty návštěvníky, aby přijeli.
1: Kongresová turistika je podle Stárka pro město ekonomicky přínosnější než běžný turismus.
2: V tomto segmentu většinou se dosahuje nejvyšších průměrných tržeb, protože ti lidé přijedou a ti organizátoři jim chtějí ukázat zkrátka nejenom to samotné setkání, tu odbornou část, ale chtějí jim taky jako ukázat to nejlepší, co v té dané destinaci je.
1: Kongresový turismus koordinuje v Praze městská společnost Prague Convention Bureau. Podle jejího ředitele Romana Mušky obchodní a odborná setkání zvyšují návštěvnost hlavního města.
3: Kongresy se často konají mimo hlavní návštěvnickou sezónu. Pomáhají tedy zaplnit hotely a restaurace i v době, kdyby jinak bylo návštěvníků méně. Kongresy do Prahy nepřiváží jen návštěvníky, ale také odborníky, znalosti a mezinárodní kontakty. Posiluje to pověst města, kde se nejen obdivují památky, ale kde se také diskutuje o důležitých tématech.
1: Větší kongresové akce pro zhruba 15 delegátů by se mohly do budoucna konat v nové přístavbě kongresového centra na Vyšehradě, říká předseda výboru pražských zastupitelů pro kulturu a cestovní ruch Jan Wolfská DUČSL.
4: V té jižní části se buduje kongresová budova, protože jsme si vědomi toho, že současný palác kultury nebo kongresové centrum Praha úplně neodpovídá svou architekturou a svým složením potřebám moderního výstavnictví, respektive kongresového turismu.
1: Práce začaly letos v červnu a měly by být hotové koncem roku 2028. Hlavní město za ně zaplatí zhruba 1 400 000 000 korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
5: A jak je na tom pražská doprava, to nám doplní Tomáš Kolmistr.
6: Hezký podvečer. Vekbelské trvá omezení, a to od včerejšího rána. V obou směrech se projíždí pouze jedním pruhem. Čekejte jen kratší zdržení před omezením v Cínovecké a také v Novopatské. V Cínovecké z centra se projíždí pouze jedním pruhem u nájezdu z Vekbelské a tvoří se kratší kolona. Na okruhu ve směru na D1 trvá silnější provoz, a to mezi 23. a 19. kilometrem. V opačném směru už jen silnější provoz u Barandova. V centru je plná magistrála, a to ve Vilzonově od hlavního nádraží do omezení u muzea a také Nuselský most od kongresového centra do Legerovy. Šťastnou cestu!
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Milí dobří andělé, děkujeme. Když náš syn bojoval s leukémií, drželi jste nás nad vodou. Finančně a hlavně lidsky. Díky vám jsme to zvládli. Dnes už je léčba za námi. A tak jsme se i my stali dobrými anděli. Protože rodin, jako je ta naše, jsou tisíce. Přidejte se k nám i vy na dobrýanděl.cz. Děkujeme.
8: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
9: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update.
1: Pod jednou střechou spolu dnes často žijí děti, které potřebují především bezpečí a péči, i ty, které se dopustily nějaké závažné trestné činnosti. Dětské domovy a výchovné a diagnostické ústavy se proto mají změnit, stejně jako samotný způsob péče o ohrožené děti. Ministerstvo školství chystá největší proměnu systému ústavní a ochranné výchovy za poslední desítky let. Ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, totiž končí v dětských domovech se školou nebo výchovných ústavech.
2: V dětských domovech dnes spolu žijí děti s různými potřebami a různě závažným chováním.
3: My zavřeme nezletilého hráru hromady se sirotkem a to se tady odehrává.
2: Upozorňuje předseda asociace náhradní výchovy a ředitel dětského domova Koryto na Prachaticku Miloš Picek, že ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, se dostanou do výchovných ústavů. Děti je potřeba oddělit.
3: Dokážu vedle 18 dětí mít dítě, které má střední mentální postižení a vyroste mi tam normálně mezi těma ostatníma dětma.
2: Podle něj ale nejde, aby děti s problémy v domovech převažovaly. Dnešní systém je nastavený na péči o děti bez rodičů, říká Dana Lipová z nadace Sirius.
4: My máme stejný pravidla pro všechny ty typy zařízení, ale zároveň víme, že máme děti, které potřebují jiný typy zařízení. Jsou děcka, které mají problém, třeba adiktologický. Takže já potřebuji v tom zařízení mít adiktologa, ale zároveň nemůžu mít adiktologa v každém zařízení.
2: Vedle dětských domovů mají v rámci středisek výchovné péče vzniknout specializovaná centra. V každém by vyrůstaly děti s podobnými problémy. A děti, které spáchaly trestnou činnost a mají uloženou ochranou výchovu, by žily v samostatných zařízeních s terapeuty a dalšími odborníky. Vysvětluje to školský ombudsman Štěpán Jílka, který změny prosazuje.
5: Zařízení by měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky, které by omezovaly ten volný pohyb dětí mimo zařízení a současně zajišťovaly dětem, které o to mají zájem nebo jenom trochu chcou, tak i vzdělávání ve školách při zařízení.
2: V dětských domovech by zůstávaly děti bez vážnějších problémů. Cílem je, aby se jejich život co nejvíc podobal rodině. V menších skupinách a v bytech nebo rodinných domech. Dětský ombudsman Martin Beneš ale upozorňuje, že děti by se měly z rodin odebírat jen v nutných případech.
6: Protože v těch zařízeních jsou poměrně často děti, které by mohly v té rodině zůstat a vlastně pak nemáme kapacitu na to, abychom do těch zařízení umisťovali děti, které tu péči mimo rodinu skutečně potřebují.
2: Ministerstvo školství chce návrh nové úpravy náhradní výchovné péče vládě předložit v listopadu. V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 000 dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce.

0: Posloucháte páteční pražský update a teď už je čas na souhrn dnešních pražských zpráv, který připravila Denisa Žižková.
1: Přeji dobrý podvečer. Národní památkový ústav zaplatí za rekonstrukci invalidovny v pražském Karlíně 2 miliardy 150 milionů korun. Na rekonstrukci se budou podílet 3 stavební společnosti. V historické budově mají vzniknout 2 stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Praha 10 připravuje úpravu Vršovické promenády podél Botiče. Projekt počítá s opravou cest, novými lavičkami a veřejným osvětlením. Součástí bude i nový prostor pro setkávání lidí a výsadba další zeleně. Městská část chce práce zahájit ještě letos. Praha 14 v září otevře dočasnou modulární školu v Travné ulici, bude v ní 6 tříd a jídelna. Dočasné prostory mají kapacitně pokrýt období, než městská část zprovozní stálou základní školu v ulici u Hostavického potoka. Začít stavět ji chce na podzim a dokončit v roce 2028. Ve škole má být místo pro 540 dětí. V Praze se zhoršila kvalita vody v přírodním koupališti Džbán. Kvůli zvýšenému množství sinic by se tam neměli koupat citliví lidé, těhotné ženy, děti nebo alergici. V ostatních testovaných koupalištích zůstala kvalita vody i přes dlouhotrvající horka dobrá. Ředitelství silnic a dálnic vypsalo tender na rozšíření úseku Pražského okruhu mezi Satalicemi a Běchovicemi. Předpokládaná hodnota zakázky je 2 miliardy 972 milionů korun. Úsek je nutné rozšířit kvůli rostoucí intenzitě dopravy. Práce by podle informačního letáku měly začít v roce 2027. Zítra by mělo být oblačno, místy i polojasno. Odpoledne a večer se od severozápadu zatáhne, k večeru by se mohly objevit i déšť a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: A jak to vypadá v pražské dopravě, řekne Tomáš Kolmistr.
1: Hezký podvečer. Ve Kbelské trvá omezení od včerejšího rána. V obou směrech se projíždí pouze jedním pruhem. Čekejte zdržení před omezením v Novopatské. V Cínovecké z centra se projíždí pouze jedním pruhem u nájezdu ze Kbelské a tvoří se kratší kolona. V ulici pod Krejcárkem se jede pomaly omezením před ohradou, zdržíte se okolo 10 minut. V centru je plná magistrála, a to ve Vilzonově od hlavního nádraží do omezení u muzea a také Nuselský most od kongresového centra do Legerovy. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Dva legendární synthy bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba.

0: Máme 3. července a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Pátek a 1. červencový nese datum 3. Svátek má Radomír a tady je Petr Jungmann. Rozhodující střet rakousko-pruské války, bitva u Hradce Králové, nazývaná i jako bitva u Sadové, se odehrála v roce 1866. To je přesně 160 let. Do roku 1944 to byla největší bitva na území Československa. Proti sobě stálo přes 400 tisíc vojáků a skončila výrazným pruským vítězstvím. Díky taktice a taky novým zbraním s rychlejší střelbou. První automobil poháněný spalovacím motorem, Benzův patentní motorový vůz číslo 1, představil sám Karl Benz prvním úžasným divákům přesně před 140 lety v roce 1886 na Ringstraße v Mannheimu. Tento z dnešního pohledu jen 260 kg těžký křehký kočár na třech kolech měl ale nejen spalovací motor, ale i elektrické zapalování, karburátor a vodní chlazení. Před 55 lety v roce 1971 byl v pařížském bytě ve vaně nalezen bez známek života zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. Jelikož nebyla nařízena pitva, o Morrisonově smrti se dodnes spekuluje. Mnozí se domnívali, že smrt fingoval a stáhl se do ústraní. Český producent Jan Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem uzavřeli před 20 lety jako jedni z prvních u nás registrované partnerství na Hradě Karlštejně.
4: Táži se vás, pane Jan Sidovský, zda chcete vstoupit do partnerství s panem Pavlem Vítkem.
3: Ano. Před 85 lety se narodil Jaromír.
5: To neděláš dobře, Jaromíre. Že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
3: Narozeniny slaví rodák z Bezděkova na Klatovsku Oldřich Vlach. Tehdy to dobře dopadlo.
6: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
3: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
1: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Pražský advent.
1: Cimrmanovo ohniště, Cimrmanovo pádlo nebo skalní věž Jára Cimrman. Síť míst pojmenovaných po největším Čechově je stále hustší. Herci divadla Jára Cimrmana po těch nově objevených putují už v druhé sérii České televize Stopy Járy Cimrmana. Tento týden cyklus dokončili, poslední klapka padla v severních Čechách.
2: Chlapce, vidíte tamhle tu lavičku?
3: To vypadá, jako kdyby někdo udělal z jednoho kusu dřeva.
2: Jasan.
3: Já myslím, že to bude spíš topol.
4: Cimrmanova lavička, o níž se traduje, že kdo se na ně za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
5: To dřevo je jasa.
6: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
7: My totiž teď točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky a přece jenom už je taky půl deváté.
4: Marek Šimon, čtvrtý nejstarší člen divadla Járy Cimrmana.
6: Pátý.
4: Pátý, pardon.
3: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
4: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
7: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v pískovcových skalách, kde jsme našli lavičku Járy Cimrmana. Dlouho se o ní nevědělo, ale našla se někde na půdě místního zámku a Radek Matoušek,
4: místní cimrmanolog.
7: Místní cimrmaniak ji takhle krásně opravil.
4: Kde jste byli ještě teď v posledních dnech?
7: Tento díl se jmenuje Cimrman ve skalách, takže jsme prakticky pobývali celou dobu v pískovcových skalách. Nejdřív to byly prachovské skály, potom jsme se podívali na pískovcový masiv podél řeky Jizery, takže jsme pluli na kánoji po Cimrmanově řece. No a pak jsme se přesunuli sem do sloupského města skalního.
8: Dáme jedny Mirkovi, všechno tak, jak jsme hráli. Jo?
4: Miroslav Táborský tento týden natáčí Stopy Járy Cimrmana střídavě s filmem Bobule a bobulky na jižní Moravě.
3: No je to těžký, protože to je od sebe 350 kilometrů. Když jedno natáčení probíhá ve dne a druhý v noci, tak z toho vychází, že na spánek moc času nezbývá. No.
4: V každém ze 6 dílů nové série se Miroslav Táborský potkává s ostatními členy divadla Járy Cimrmana, včetně Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelky, a také s místními, kteří jsou často autory, respektive objeviteli Cimrmanových stop.
3: Objevujeme místa, kde bydlí lidé, kteří si rádi hrají, mají smysl pro humor a chtějí to jedno malé místo zkrášlit pro sebe a právě pro okolo jdoucí a taky je i trochu pobavit.
4: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: A jak to momentálně vypadá na silnicích v Praze, to už nám řekne Tomáš Kolmistr.
9: Hezký podvečer. V Ekbalské je dlouhodobé omezení od včerejšího rána. V obou směrech se projíždí pouze jedním pruhem. Ve směru na Letňany se popojíždí Novopatkou od sjezdu na Satelice. Na Harfě se v ulici k Žižkovu srazila dvě osobní auta, kolem se projíždí plynule. V Ďáblické před nájezdem na D8 se srazila dvě osobní auta. Jedno zůstalo otočené do protisměru, tak opatrně projíždějte. V ulici pod Krejcárkem se jede pomaleji omezením před ohradou, zdržíte se asi 10 minut. A plná je magistrála ve Vilzonově mezi hlavním nádražím a muzeem a také Nuselský most před Legerovou. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Tak to byly 21 Pilots na Rádiu Praha, hlavní hvězdy letošního Colors of Ostrava. Přesně za 12 dní, tedy ve středu 15. července, vystoupí na hlavní stage v první den letošního ročníku Ostravského festivalu v Dolních Vítkovicích. Teď ale pojďme k počasí, které nás bude čekat v dalších hodinách v noci a zítra v Praze a okolí. Tak v noci bude jasno až skoro jasno a teploty poklesnou na 14 až 12 stupňů Celsia, takže bude chladno. A zítra už bude více oblačnosti přes den a teploty pouze 22 až 24 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Tak to byla na rádiu Praha Šinetka a její nejslavnější Nothing Compares to You, kterou tady původně složil Prince. Teď už jsou tady zprávy na 19. hodinu, no a také se mnou ve studiu je Denisa Žižková. Deny, příjemný páteční večer.
1: Děkuju, tobě taky, hezký večer. Zhruba týden nepojede od zítřka část pražského metra C. Platbu kartou v zahraničí může prodražit nevýhodná konverze měny, varuje Česká bankovní asociace. Dětský domov v Jemnici žádá organizátora zrušeného tábora o vrácení 130 tisíc korun. Zítra bude oblačno, místy polojasno, k večeru i zaprší, teploty maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Část linky C pražského metra čeká týdenní výluka. Od zítřka do 10. července nepojede z nádraží Holešovice na Pražského povstání. Technici budou vyměňovat zabezpečovací zařízení. Cestující budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu s označením XC, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Náhradní autobusová linka XC bude v sobotu a v neděli jezdit v intervalu 2 minut, ve špičkách pracovního dne v intervalu 80 sekund a v průběhu celého týdne brzo ráno a večer v intervalu 3 minut.
1: Česká bankovní asociace varuje před konverzí měny při platbách kartou v zahraničí. Pokud na terminálu upřednostníte možnost zaplatit v českých korunách, můžete přeplatit kvůli nevýhodnému kurzu. Lepší volbou je proto dokončit transakci v místní měně. Další možností je pak zřídit si multiměnový účet, který už dnes nabízí většina velkých bank v Česku. Jak funguje, přibližuje za Komerční banku Lucie Leixnerová.
4: V rámci jednoho účtu si mohou držet až 14 různých měn a před cestou si jednoduše směnit koruny na eura nebo dolary přímo v aplikaci KB+. Když pak v zahraničí platí kartou, částka se strhne přímo z příslušné měny, takže už nedochází k další konverzi při samotné platbě.
1: První dětské domovy podávají trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. V polovině týdne zrušil první turnus v den odjezdu a přestal komunikovat. Nereaguje ani na opakované telefonáty a e-mailové zprávy reportérů Českého rozhlasu. Domovy zaplatili na zálohách dohromady stovky tisíc korun. Z Jemnice mělo jet 6 dětí a tamní domov zaplatil 130 tisíc korun. Ředitelka Jiřina Kýnelová musela pro děti sehnat náhradní program. Organizátora zvala, aby vrátil peníze.
5: Včera jsem mu psala informativní mail, že požaduji navrácení peněz do 6.7. A v případě, že tak neučiní, tak budeme jednat s policií České republiky.
1: Kvalifikaci na sprint ve Velké ceně Británie Formule 1 vyhrál domácí jezdec Lewis Hamilton z Ferrari. 7-násobný mistr světa zvítězil o 11 tisícin sekundy před lídrem světového šampionátu Italem Andreou Kimim Antonellim z Mercedesu. Třetí skončil s odstupem více než 0,3, Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Bude oblačno, místy i polojasno, později odpoledne a večer se od severozápadu zatáhne a místy i zaprší a teploty zítra v Praze 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v pražské dopravě, to už nám přiblíží Tomáš Kolmistr.
6: Hezký večer. V Ďáblické před nájezdem na D8 se srazila dvě osobní auta. Jedno zůstalo otočené do protisměru, tak opatrně projíždějte, zatím je to bez kolon. V ulici pod Krejcárkem se jede pomaly omezením před ohradou, zdržení asi 10 minut. V Ekbelské je dlouhodobé omezení od včerejšího rána, v obou směrech se projíždí pouze jedním pruhem, je to bez delšího zdržení. Plná je magistrála ve Vilzonově mezi hlavním nádražím a muzeem a také Nuselský most před Legerovou. Šťastnou cestu a hezký večer.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební menu po 19. hodině. Budou tady One Republic, Jason Derulo, a zaspívá Eva Farná. A kromě muziky zajímavé téma už za chvíli, jestli jste ochutnali kvašenou zeleninu nebo kysané mléčné výrobky a neudělali vám hned dobře, vědci radí, zkuste je znovu. Řekneme proč. Já jsem Petr Zajíček a přeju hezký večer.

0: klasika, kterou Guns N' Roses takto předělali, původně samozřejmě ji naspíval a také složil pro jednu z bondovek Paul McCartney. Až 9 z 10 nemocí nějak souvisí s lidským mikrobiomem, odhadují vědci z České akademie věd. Mikroby v našich střevech totiž složitým způsobem působí na imunitní systém. My na ně na oplátku můžeme působit tím, co jíme a tím, co se nebojíme ochutnat.
1: Říká se, že mikrobiom je jako takový náš otisk prstu, že každý ho má úplně totálně jiný.
2: Říká Michal Kraus z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Střevní mikroorganismy sice váží jen malou část naší tělesné hmotnosti, za to mají mnohokrát víc buněk a genů.
1: Ty mikroorganismy mají dohromady snad 100 až 150 krát víc genetické informace.
2: Ale zároveň lidský organismus má imunitu, to znamená buňky, které by měly hlavně rozpoznávat vlastní cizí. Jak do toho ten mikrobiom zapadá?
1: Mimo jiné je to také předmět studia naší laboratoře. Nás velmi zajímá imunitní systém a to, jak si s tím mikrobiomem povídá.
2: Vědci například zkoumají, jakou roli hraje střevní mikrobiom u lidí s autoimunitními nemocemi. Stav imunity přesně ukáže přístroj pro průtokovou cytometrii, předvádí Žaneta Slavíčková z Mikrobiologického ústavu.
3: Ten stroj je schopný si ten vzorek nasát, ty buňky seřadit jednu za druhou.
4: Je to nějaký fyzikální jev, ano, který je dokáže seřadit, přestože ty buňky mají jiný tvar, jinou hmotnost.
3: Ano, a my pak na ně svítíme laserem a to se převede v počítači, který vám pak dokáže spočítat, jestli je to víc jakoby prozánětlivý, protizánětlivý.
2: Na mikrobiom můžeme působit například tím, že jíme takzvané prebiotické a probiotické potraviny. Jenže probiotika nepůsobí na každého stejně a nedají se považovat za lék, upozorňuje Michal Kraus.
1: Mikrobiom mezi sebe nerad pouští nové návštěvníky. Probiotika se do nás dostanou, pár dní třeba v nás pobydou, ale když je přestaneme brát, tak námi zase výjdou, protože ten náš mikrobiom je mezi sebe prostě nepustí.
2: A protože každý máme jiné složení mikrobiomu, vysvětluje se tím i to, že třeba někdo nesnese určitý druh jogurtu nebo kysané zeleniny.
1: Když si koupíte třeba kombuchu z obchodu nebo kefír, fermentovanou zeleninu, kimči, tak každá ta firma může mít jiné trošku mikrobiální složení.
2: Když nám určité probiotické jídlo jednou způsobí potíže, podle vědce není nutné se mu vyhýbat. Právě naopak bychom mu měli dát ještě šanci.
1: My vědci rádi říkáme titrovat. Začít ho dávkovat po malých dávkách, což znamená nevypít tu láhev kefíru a nesníst mísu toho kysaného zelí najednou, protože ten mikrobiom na to není zvyklý.
2: Probiotika bychom tak podle mikrobiologů měli jíst nejenom pravidelně, ale i nebojácně. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Praha žije vědou. Praha žije vědou. Vinyl.
6: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
5: Dva legendární synth bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode? Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.

Posloucháte Radio Praha a teď už se pojďme podívat na Facebook Radia Praha. Tam probíhá stále lítý boj v hlasování do pořadu Vinyl. A ten boj je mezi dvěma skvělými alby z druhé poloviny 80. let. Pet Shop Boys, to je jedna vaše volba. Druhé album z roku 87 Actually a tam jsou pecky jako Heart Rent, ale především mega hit It's a Sin, jeden z největších hitů 80. vůbec. No a nebo máte na výběr Depešáky a sedmé album z roku 90, Violator. Tam jsou World in My Eyes, Personal Jesus a Enjoy the Silence, tedy také samé velké hity této skvělé britské kapely. Tak jak říkám, probíhá lítý boj v hlasování. Od začátku hlasování mají Depešáci navrch, ale chvilku měli hodně navrch. Pak je příznivci Pet Shop Boys dohnali a ten rozdíl je stále minimální, takže to bude zase ještě přes víkend velký boj, si myslím. Připomínám, že hlasování končí jako vždy až v pondělí po víkendu ve 12 hodin. Takže do té doby se tušte, příznivci Depešáku a Pet Shop Boys, a jsem sám zvědav, jak to v pondělí dopadne a co nakonec v pondělí večer po 9. hodině budeme hrát. Pet Shop Boys nebo Depešáky. Je to na vás.

0: Tak tohle je Color Me Bad, vzpomínka na skvělou dobu. I Wanna Sex You Up. Teď pražské tipy a s nimi už je připraven kolega Jirka Štefl.
1: Vydejte se v sobotu do zahrad Strakovy akademie, kde sídlí úřad vlády. Rozsáhlý komplex si můžete projít bez průvodce. Pokud byste ale chtěli výklad, tak si můžete stáhnout do vašeho mobilu aplikaci s audioprůvodcem. Díky tomu se tak dozvíte zajímavosti o využití zahrady, rostlinách a keřích a přenesete se i do historie. Vstup je letos nově z ulice Uplovárny, která navazuje na Kosárkovo nábřeží. Zahrady úřadu vlády budou otevřené v sobotu mezi 10. a 18. hodinou. Jestli máte rádi surikaty, tak byste neměli chybět v pražské zoo. V sobotu tam oslaví totiž jejich mezinárodní den. Těšit se můžete na komentovaná krmení i setkání. A ve staré čistírně odpadních vod si pro vás připravili komentované prohlídky pro celou rodinu. Navštívíte podzemní i nadzemní prostory industriální památky, uvidíte parní stroje a svezete se i lodičkou. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. A hezký víkend přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Host Lenky Vahalové. Expertka na etiketu a vybrané chování Julie Balovanová. Jaká jsou základní pravidla slušného chování? Co jsou to nevhodné otázky? A jak se správně obléknout? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Je tady 20. hodina na rádiu Praha, už jsou připravené další dnešní zprávy a opět ve studiu kolegyně Denisa Žižková. Deny, příjemný páteční večer.
1: Tobě taky, hezký večer. Muži, který kladivem poničil dvě sochy před Rudolfinem, hrozí až 3 roky vězení. Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit, schválili to poslanci. Unijní země se budou zabývat možným zákazem dovozu zboží z nelegálních židovských osad. Zítra bude oblačno, zpočátku polojasno, teploty maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští policisté zadrželi muže, který ve středu poškodil dvě sochy u Rudolfína. 20krát do nich udeřil kladivem a způsobil přitom škodu téměř 90 tisíc korun. Jeho motiv policie zjišťuje, potvrdil její mluvčí Jan Daněk.
3: 40-letý muž je nyní podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, za což mu hrozí až 3 roky vězení. Při výslechu odmítl sdělit, proč sochy poničil, a odmítl vypovídat.
1: Sněmovní jednací řád by se od příštího roku mohl změnit. Cílem je hlavně omezit obstrukce při navrhování změn programu schůzí. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou dnes schválila sněmovna. Omezení řečnické doby při navrhování programu by se nově mělo vztahovat i na poslance s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle opozice. Poslanec KDU-ČSL Marek Výborný je přesto považuje jen za kosmetické. Jednací řád by si podle něj zasloužil hlubší změny.
4: Skutečně po těch 30 letech je na místě se podívat na ty zkušenosti z této sněmovny. Je na místě také reflektovat zkušenosti s jednacími řády z jiných zemí, jiných parlamentů a pokusit se nalézt nějaký konsenzus v této věci.
1: Alkohol si poslanci ve sněmovně nezakázali. Návrh opozičního hnutí STAN neprošel. Podle kritiků je populistický a těžko vymahatelný. Normu teď dostanou k posouzení senátoři. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila pokračující rozšiřování židovských osad na západním břehu Jordánu za nepřijatelné. Řekla to v Korku po jednání s irskou vládou. Zároveň potvrdila, že unijní exekutiva v nejbližší době předloží návrhy možných řešení ohledně zákazu dovozu zboží z těchto nelegálních osad. Irsko aktuálně předsedá Evropské unii a chce, aby členské státy o této problematice rozhodly co nejdříve. Dublin návrhy řešení očekává do 13. července, kdy se v Bruselu setkají unijní ministři zahraničí. Proti těmto sankcím se staví hlavně Česko, Slovinsko a Bulharsko. Čeští volejbalisté se probojovali do finále mistrovství Evropy hráčů do 22 let. Izrael porazili 3-2, přestože úvodní 2 sety prohráli. Zítra bude oblačno, zpočátku polojasno, odpoledne a večer od severozápadu se zatáhne, později k večeru se místy objeví i déšť a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A podíváme se ještě nakrátce na dopravu. Po 20. hodině už je provoz v hlavním městě klidnější. Zdržení už je hlášené pouze v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Fronta je na 10 minut. 5 minut naberete i z poloviny Nuselského mostu do Legerovy nebo ve Vilznově, tedy také na magistrále před Václavským náměstím. A ještě dálnice D1 z Prahy na Brno. Pokud vyjíždíte, tak počítejte s kratším zdržením kolem Mirošovic. Provoz zpomaluje jako vždy v posledních týdnech zúžení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru, takže mezi 18. a 23. naberete v koloně zhruba 10 minut navíc. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A tady už je hudební menu. Po 20. hodině bude tady Ed Sheeran. Společně Meduza a Dermot Kennedy. A třeba Bruno Mars. A kromě muziky se vydáme také s naší letající redaktorkou do Žlutých lázní. Bude nás zajímat, jaké aktivity tam letos můžeme vyzkoušet. Už za pár minut. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Close to you a Maxi Priest na Rádiu Praha. Pokud patříte mezi ty, kteří rádi tráví volný čas aktivně, tak vás možná bude bavit areál Žlutých lázní. Právě tady totiž můžete sportovat, ležet u vody nebo sem zajít za kulturou. Více už v reportáži naší létající redaktorky Sabiny Vosecké.
1: Já jsem Sofie.
2: Sofie.
1: Já jsem Diana.
2: Jsi Segry, že jo?
1: Já jsem Klaudie.
3: Já jsem Max.
2: Max.
4: Já jsem Matěj.
5: Já jsem Doris.
2: Doris, tak já vás tady chvilku pozoruju. Koukám, že máte sebou míč, jste ve sportovním, hrajete. Tak chodíte sem často?
1: Ne, my jsme se takhle spontánně domluvili, že si půjdeme zahrát beach volejbal, tak jsme hráli vlastně hodinu a půl. Hodně dlouho hraju šestkovej volejbal s kamarádama ráda a vlastně beach volejbal tak se hraje 2-2. Takže my jsme ale hráli takhle 3-3.
2: Ale parta spolužáků si přišla do Žlutých lázní společně zasportovat. A právě k tomu je tenhle areál přesně určený. K dispozici je tu hned několik beach volejbalových hřišť. Zahrát si tu ale můžete řadu dalších sportů, dodává mluvčí areálu Hanka Týce.
6: Nově tady také máme minitenis. Tam, kde dřív bývalo takovéto venkovní fitko, tak to už tam teď není. Tam jsou teď pingpongové stoly. Mimochodem stolní tenis zaznamenává poslední roky velký boom. Je o něj velký zájem. A vedle těch stolů právě jsou nově dvě hřiště na takový minitenis, takže to je novinka.
2: Areál je prostorný a kromě sportovní části nabízí taky velkou travnatou plochu pro relaxování. A to není všechno. Kromě toho sem můžete zajít v létě taky na promítání filmů, stand-up show na stojáka a pro nezadané se tu konají i speed dating akce. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
7: Pražská zábava. Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

Tak to byly Snow Patrol, no a kdo má rád českou i zahraniční rockovou muziku, tak se může i dnes, jako ostatně každý pátek po 9. večer těšit na pořad Rock je náš, náš pravidelný rockový hudební speciál, který provází Ilja Kučera mladší, takže rockové pecky z domova i ze světa už zhruba za 33 minut mezi 9. a 10. večerní po zprávách.

0: Do kin míří pikantně vtipná a hvězdně obsazená americká komedie Pozvání. Nevinná sousedská večeře se zvrhne směrem, kterým nikdo nečekal. Pozvánku do kina má Štěpánka Duchková.
1: Joe a Angela procházejí krizí. Jejich manželství visí na vlásku. Jiskra pomalu uhasíná. Tím víc je provokují hlasité výkřiky z bytu o patro výš, kde jiný pár jiskří až trochu moc hlasitě.
2: This shirt. It's nice. It looks really good on you.
3: Well, you could tell me that once in a while.
1: Aby sousedům v klidu domluvili, pozvou je na večeři. Ta ale vede k nečekané sérii bobtnajícího napětí a netušených odhalení. Joe a Angela jsou naprostý protipol sexuálně nevázaných sousedů Píny a Hoka. Jak v průběhu večera přibývá vína, tak padají zábrany a na povrch vyplouvají skrytá přání a tajemství, která souvisejí se zpestřením intimního života.
4: We feel a very strong connection with you guys.
3: That is so nice. Thank you.
2: Yeah.
3: Oh, say thank you, Joe.
2: Thank you. Very flattering.
1: Námět filmu vychází ze španělské konverzační komedie Sentimental. A není její první předělávkou. Předloni ji například adaptovala slovenská režisérka Marta Ferencová do komedie V dobrém i ve zlém. Snímek Pozvání je už třetí režijní počin hvězdy seriálu Dr. House, Američanky Olivia Wilde. Ta si spolu s kanadským hercem Sethem Rogenem a Oscarovými Penelope Cruz a Edwardem Nortonem zahrála jednu z hlavních rolí.
5: Praha žije filmy.
6: Praha žije filmy.
7: Somewhere in space.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: zhruba týden nepojede od zítřka část pražského metra C. Česká a turecká policie zadržela 50 lidí, kteří podvedli Čechy o víc než 500 000 korun. Filmový festival v Karlových Varech ocenil americkou herečku Maggie Gyllenhaalovou. Zítra bude oblačno, zpočátku polojasno, k večeru déšť a teploty maximálně 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Část linky C pražského metra čeká týdenní výluka. Od zítřka do 10. července nepojede z nádraží Holešovice na Pražského povstání. Technici budou vyměňovat zabezpečovací zařízení. Cestující budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu s označením XC, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Náhradní autobusová linka XC bude v sobotu a v neděli jezdit v intervalu 2 minut, ve špičkách pracovního dne v intervalu 80 sekund a v průběhu celého týdne brzo ráno a večer v intervalu 3 minut.
0: Čeští policisté spolu s kolegy z Turecka zadrželi 51 lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Profesionálně organizovaná skupina se v telefonátech vydávala za policisty nebo pracovníky České národní banky. Pod nátlakem přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Mezi zadrženými bylo podle mluvčí Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakuba Vinčálka i 6 Čechů.
3: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky, při nich vznikla škoda přesahující 500 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší.
0: Při 3 domovních prohlídkách našla policie i padělané služební průkazy nebo technologie na vytváření deepfake videí v reálném čase. Americká herečka Maggie Gyllenhaalová převzala v Karlových Varech cenu prezidenta filmového festivalu. Ve Varech uvádí film Nevěsta, ke kterému napsala scénář, režírovala ho a je také jeho producentkou. Diváci ji znají také z filmu Temný rytíř o Batmanovi. Gyllenhaalová v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas vzpomínala na své začátky a svou filmovou rodinu.
4: My parents both make movies.
5: Rodiče točili filmy. Doma jsme se na ně vždycky dívali. Když jsme s Jakem byli malí, tak jsme se dívali na videokazety. Neměli jsme jich ale zase nějak moc, takže jsme si pouštěli stále to stejné. S mamkou jsme milovali třeba hollywoodské muzikály. Ovlivnil mě muzikál Zpívání v dešti. Myslím, že bych ho dala z paměti.
0: Maggie Gyllenhaalová pochází z umělecké rodiny. Její otec je režisér, matka scenáristka a její bratr Jake Gyllenhaal je také herec. Objevil se například ve sci-fi thrilleru Den poté. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do 8. finále Wimbledonu. V českém derby porazila Nikolu Bartuňkovou 2-0 na sety. V dalším duelu čeká Krejčíkovou Karolína Muchová, která vyhrála nad Tajkou Savankevovou také 2-0 na sety. Zítra bude v Praze oblačno, zpočátku polojasno, odpoledne a večer se zatáhne a objeví se i déšť a teploty 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha.

úplně čerstou novinkou Emoment odstartovala holandská kapela Kensington. Naše další setkání ve vysílání Rádia Praha v pořadu Rok je náš. Pročič vás jako obvykle vítá Ilja Kučera-Mačín a jako obvykle nabízí 55 minut bytostně rockové muziky. Archivní, současné, tuzemské i zahraniční. Novinkou jsme začali, tak teď pojďme na chviličku do minulosti. Britská glam rocková kapela Slade a její písnička Get Down and Get Visit z roku 1970.

svou novinkou Earth Knows to byla italská alternativně rocková kapela Juice Haircut. No a my se teď pojďme na chviličku věnovat kapele Kabát. V roce 2026 kapela Kabát slaví 20 let od vydání svého alba Corrida. A i z tohohle důvodu uspořádala a naplánovala na rok 2026 masivní koncertní turné. No a lze předpokládat, že na koncertech budou znít živě právě také písničky z tohoto zmíněného alba. No a to včetně titulní písně Corrida, kterou vám nicméně u nás na

0: s dosti archivním kouskem Letný swing, to byla americká kapela Cactus. A teď pro vás mám nachystanou jednu čerstvou, živou koncertní novinku. Neméně americká kapela Dream Theater, kapela progresivně rocková, nebo chcete-li progresivně metalová, právě vydala své živé dvojalbum, které se jmenuje Live in Paris 2024. Je tudíž evidentní, o jakou desku jde, a je evidentní i, kde byl pořízen záznam tohoto koncertu. Album vyšlo jednak samozřejmě v podobě zvukové, ale vyšlo i v podobě filmové na DVD. No a my si z něj teď poslechneme, co by ukázku, písničku Constant Motion.
1: Rock je náš.

Rush Through the Jazz Age. Tak se jmenuje nové studiové album australské kapely The Saints. Kapely, která vznikla v roce 1973 v australském městě Brisbane, a tohleto album je v pořadí její 15. Nicméně zajímavá je i ta skutečnost, že je to deska, která vychází po dlouhatánské 13-leté pauze. No a my si z téhleté nové desky poslechneme skladbu.

0: písničkou Never Too Late, to byla kalifornská kapela Steel Panther. A já teď pro vás mám tip na jednu velice zajímavou právě vydanou audioknihu. Ta audiokniha se jmenuje Byl jsem dobrý a jedná se o rozsáhlý rozhovor publicisty, hudebního novináře Ondřeje Bezera s Vladimírem Mišíkem. Ta knížka ve své papírové tištěné podobě vyšla už 3x a vždycky při každém dalším vydání byla doplněna o události, které se v životě a v kariéře Vladimíra Mišíka seběhly od vydání předcházejícího. Co se týče zvukové podoby, tak otázky namluvil na audionahrávku osobně novinář Ondřej Bezer a role Vladimíra Mišíka se ujal Viktor Dvořák. A já můžu tuhletu knížku vřele doporučit, protože jednak se moc hezky poslouchá, jednak je velice příjemná a velice zajímavá.
1: Rádio Praha, rok.

Tohle byla vzpomínka na maďarskou superskupinu Omega. My jsme si exportní anglické verzi poslechli její skladbu Rush Hour z jejich 9. alba nazvaného Gammapolis. Skupina Omega, zvláště na přelomu 70. a 80. let, patřila k velmi zásadním a velmi výrazným středoevropským art-rockovým kapelám, opět velkým přesahem i do jiných zemí anglicky mluvících. Nicméně, když už jsme se tak trochu dotkli art-rocku, pojďme si dopřát trošku klasického art-rocku na podání britské skupiny Yes. A to v podobě jejich skladby Finally z alba Leader. Rádio Praha.

0: britskou kapelou Yes jsme dospěli až k okamžiku, kdy je na čase se loučit, pročež za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší a těší se na slyšenou opět za týden, kdy rok bude opět náš.
1: Rádio Praha, rok je náš. Rok je náš.

0: Ciny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dva legendární synth bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.
2: Je 22 hodin.
3: Praha je podle Mezinárodní asociace ICCA celosvětově šestou nejlepší destinací pro pořádání kongresu. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. V Karlových Varech přivítalo festivalové publikum na červeném koberci amerického herce Dustina Hoffmana. Zítra bude oblačno, zpočátku polojasno, k večeru se může objevit i déšť a teploty maximálně 24 stupňů.
4: Rádio Praha. Zprávy.
3: Praha se dostala do top 10 nejlepších kongresových destinací z celého světa. Na šesté místo ji zařadila Mezinárodní asociace ICCA. První je Lisabon, následuje Barcelona a Vídeň. Do české metropole loni přijelo na jednu z 5000 konferencí zhruba 850 tisíc delegátů, převážně z Evropy a Spojených států, říká Roman Muška, ředitel městské společnosti Prague Convention Bureau, která kongresovou turistiku v Praze koordinuje.
5: Kongresy se často konají mimo hlavní návštěvnickou sezónu. Pomáhají tedy zaplnit hotely a restaurace i v době, kdyby jinak bylo návštěvníků méně. Kongresy do Prahy nepřiváží jen návštěvníky, ale také odborníky, znalosti a mezinárodní kontakty. Posiluje to pověst města, kde se nejen obdivují památky, ale kde se také diskutuje o důležitých tématech.
3: Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
6: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
7: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
6: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
8: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
6: Jedna z kabin lanovky na Ještědce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: V Karlových Varech startuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Davy lidí přivítali amerického herce Dustina Hoffmana, který dlouho rozdával autogramy na červeném koberci. Na festivalu přebírá křišťálový globus za přínos světové kinematografii a uvádí také svůj film Absolvent. Do Varů dorazil také americký herec Jesse Eisenberg, který v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas mluvil o svých kořenech ve střední a východní Evropě.
9: Rodina pochází z jeho východního Polska. Mamka je z Moldavska, táta je Polák. Vždycky jsem chtěl pracovat v Polsku. Líbila se mi taky práce tady v Česku, v Liberci. Příští týden bych měl dostat občanství v Polsku, takže se sem budu moct vracet častěji.
3: Vodní slalomářka Bára Galušková obsadila na mistrovství světa v Krakově 3. místo v závodě kajakářek do 23 let. 19-letá reprezentantka ziskem bronzu navázala po 3 letech na titul juniorské mistryně světa. Zítra bude oblačno, zpočátku polojasno, později odpoledne a večer se od severozápadu zatáhne a pozdě večer místy i zaprší. Teploty zítra 22 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
4: Rádio Praha.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat.

0: Dubaji dokáže jet až 70 km v hodině. Nový typ 52T je nejmodernější tramvaj, která momentálně po Praze jezdí. Nabízí více prostoru, světlejší interiér i nové technologie pro cestující i řidiče. Konstruktéři ji chtěli původně ještě delší, jenže pražské zastávky a křižovatky to neumožnily. Zajímavostí je také speciální tlačítko pro kočárky nebo softwarové omezení rychlosti právě na 70 km za hodinu. To je víc než u většiny starších tramvají.
1: Praha je nej. Rádio Praha.
2: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
1: Zóna 90.
2: Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Práce je nedílnou součástí našeho života. Je to prostředek obživy, ideálně ale také činnost, která nás naplňuje a dává našemu životu smysl. Co když se ale práce stane jediným smyslem života člověka? Jaká je hranice mezi pracovitostí, posláním a workoholismem? Kdo a proč je ohrožený nejvíce? A dá se mu předcházet i skrze budování osobní odolnosti? Odpovědi budeme hledat v následující hodině v pořadu Leonardo Plus, které natáčíme s publikem na týdnu Akademie věd. Dobrý poslech vám tady v sále i našim posluchačům přeje Šárka Feniková.
1: Leonardo Plus.
0: A já jsem ráda, že pozvání přijala psycholožka a vědecká pracovnice Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, členka Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik, známého také pod zkratkou SYRI, a v neposlední řadě také docentka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Kateřina Zábrocká. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Paní docentko, vy se zaměřujete na psychologii pracovního zdraví a mimo jiné jste zpracovávala českou část celosvětového výzkumu zaměřeného na workoholismus. Já budu používat tu českou podobu tohoto slova, tak jenom pro naše posluchače upřesňuji. Tento pojem je známý od roku 1968, jestli jsem si to dobře přečetla, byl použitý poprvé v Americe, ale asi to není takový ten bod nula, před kterým nebyli žádní lidé, kteří by byli nadměrně zaměření na práci. Tak by mě zajímalo, proč vlastně vznikla ta potřeba takto pojmenovat nezdravou závislost na práci?
2: Ta potřeba vznikla primárně z toho důvodu, že díky tomu, jak se rozvíjela psychologie a další sociální vědy, tak začalo být více patrné, jaké má to ta nadměrná práce nebo závislost na práci negativní důsledky na psychiku a na duševní zdraví člověka. A to znamená, že se vlastně začaly ukazovat tady ty negativní dopady v souvislosti s tím, jak se zkoumala více depresivita, úzkostnost lidí a obecně, jak se začalo zkoumat pracovní prostředí.
0: Čili workoholismus přinesl pokrok. No a dá se jasně odlišit z pohledu vědce, co je ještě práce, která je nutná, práce, která je důležitá a workoholismus?
2: Odlišit se to určitě dá. Máme na to i různé nástroje měření. Dá se to odlišit podle řady znaků, které odlišují vlastně zdravý vztah k práci a ten nezdravý. A ten nezdravý je vlastně definovaný několika šesti nebo sedmi různými body. A jeden z nich je třeba významnost té práce. To znamená, že lidé, kteří mají ten vztah nezdravý, a jsou na práci závislí, tak ta práce vlastně dominuje jejich jako mentálnímu duševnímu prostoru, věnují se v myšlenkách té práci vlastně téměř neustále. Pak je tam řada dalších znaků, třeba ten klíčový je nutkavost. To znamená, že ta potřeba pracovat je vlastně vnímaná jako něco, co ten člověk nemůže úplně kontrolovat. Prostě cítí takové to, jako musím, i když třeba nechci, tak musím udělat maximum, musím se tomu obětovat, musím pracovat celou noc. I když třeba zvenku ten tlak není, tak je to vlastně to, co si ten člověk ten tlak na sebe sám vytváří, i když možná se dostaneme k tomu, že samozřejmě klíčovou roli hraje i to okolí, třeba ta kultura té organizace, to, jak se chovají a projevují nadřízení a kolegové. Takže je to vlastně taková souhra faktorů.
0: Já jsem narazila ještě na pojem entuziastický workoholismus, jakási silná vášeň pro profesi, která člověka současně naplňuje. Tak, a uvádí se tady, že tím jsou nejvíce postiženi umělci. Je to druh workoholismu, který bychom mohli omluvit? Nebo neléčit?
2: Tak určitě existuje entuziastický workoholismus a ten je vlastně specifický tím, že člověk teda pracuje extrémně, nadměrně, může to ho to poškozovat v nějakých oblastech života, ale zároveň ho ta práce hrozně baví a naplňuje. A tady ještě nezazněla ta důležitá věc, že u takového toho klasického workoholismu, který je vlastně nejvíc zátěžový pro člověka, tak ten člověk pracuje, ale zároveň z toho nemá žádnou velkou radost, vlastně ho to netěší. Jo, takže to je vlastně takový klíčový znak toho klasického workoholismu. Takže to je samozřejmě mnohem horší a pro toho člověka prostě více poškozující. Jestli bychom to mohli omluvit, tak samozřejmě omluvit to můžeme vždycky, protože to nějakým způsobem vzniká v kontextu faktorů, takže spíše důležité dívat se na to, co s tím můžeme dělat, jestli to tomu člověku vyhovuje nebo ne. U toho entuziastického workoholismu se může stát určitě, že ten člověk vlastně takhle chce žít a spíš ten negativní dopad může být na jeho okolí.
0: Čili je to i na tom člověku, aby vlastně si odpověděl na ty klíčové otázky, které jste tady nastínila, jestli ten jeho vztah k práci je ještě zdravý nebo nezdravý, jestli tomu dobře rozumím.
2: No určitě, jako u vlastně řady jiných psychologických fenoménů je hlavní nějaké sebepoznání, taková jako schopnost a ochota si sednout, strávit nějaký čas se sebou a zamyslet se, jak mám ten vztah nastavený k práci a k dalším věcem, a jestli mi to vyhovuje. Za řadou těch problémů stojí vlastně takové ty automatizmy, že člověk prostě jede na ten automat, říká si, takhle se to dělá, takhle se to po mně chce, musím to plnit a může takhle vlastně fungovat třeba řadu měsíců nebo let a vlastně nezohledňovat ty svoje potřeby, hodnoty a tak.
0: Když jsem zmiňovala ten celosvětový výzkum, jak jsou na tom Češi v porovnání s jinými lidmi, s jiných národností? Jsou Češi větší pracanti, větší workoholici?
2: My jsme tedy, bych měla asi zmínit, dělali výzkum, který se realizoval asi v 91 zemích. Měli jsme opravdu velký vzorek, přes 30 000 respondentů napříč zeměmi. A můžu říct, že obecně ten workoholismus se pohyboval mezi 15% u žen a zhruba 9% u mužů. Možná se dostaneme k tomu, že právě jedno z těch nových zjištění bylo, že v těch nových datech se ukazuje, že ženy jsou více ohrožené workoholismem než muži, což je velká změna oproti historii. Zároveň ty výskyty se vlastně jsou poměrně podobné napříč těmi zeměmi.
0: Proč to tak je, že jsou workoholismem víc ohroženy ženy?
2: No, my na to máme řadu různých vysvětlení a ta analýza byla poměrně komplikovaná, protože se zároveň zohledňovala míra nerovnosti, genderové nerovnosti v různých společnostech a ukázalo se, což bylo hodně zajímavé, že vlastně ty ženy jsou ohroženy tím workoholismem více i v těch kulturách, které jsou více tradiční. A zároveň i v těch kulturách, které jsou více rovnostářské, ale domníváme se, že tam můžou fungovat různé mechanismy. V těch tradičních kulturách očekáváme, že je to proto, že ženy vlastně potřebují nebo chtějí ukázat, že na to mají, takže vlastně věnují té práci maximum proto, aby se vlastně dostaly na nějakou podobnou úroveň jako muži.
0: A promiňte, že vám do toho vstupuji, ale tady mě právě napadá, jestli to není v souvislosti i s určitými obory, protože třeba typicky asi ve vědě mají ženy trošku složitější pozici ve chvíli, kdy se třeba rozhodnou stát se pečujícími osobami, buď o děti, anebo třeba stárnoucí rodiče, tak jak se to v tradiční kultuře většinou očekává, tak jestli právě ten potom nejsou hnáni k těm větším pracovním výkonům, tak jestli to souvisí i s nějakými obory lidské činnosti.
2: No určitě to souvisí i s těmi obory, tam vlastně souvisí to s kulturou, s těmi vztahy vlastně ve společnosti z hlediska genderu a určitě i s oborem, ale zase je důležité říct, že vlastně ten workoholismus se objevuje nejčastěji v těch oborech, kde je vlastně velká míra svobody, autonomie a zároveň velká taková soutěživost, že vlastně člověk je v té práci neustále porovnáván s ostatními, což je třeba věda. Může to být určitě umění, jsou to často manažerské profese, naopak profese třeba manuální, tak tam je ten výskyt workoholismu poměrně malý.
0: To mě docela překvapilo, že v tom výzkumu vyšlo, že workoholismem jsou ohroženi více středoškoláci a vysokoškoláci. A teď jsem si říkala, patří do té kategorie lidé, kteří prošli středním odborným vzděláním, mají třeba výuční list a jsou to řemeslníci. Máme na to data? Jsme si jistí, že opravdu mezi řemeslníky bychom nenašli spoustu workoholiků?
2: No, ze zahraničí na to určitě máme data.
0: Z Česka?
2: Ty výskyty, ono je teda, řekla bych, že to, ono to nebývá zase tak zásadně odlišné třeba v rámci Evropy. Jo, jsou tam rozdíly, ale není to tak, že by v západní Evropě bylo 50% workoholiků a u nás třeba 3. Jo. Je to vlastně docela podobné. U těch manuálních profesí je ten výskyt nějaké 3-4% odhadovan. Takže je malý a bude záviset hlavně na tom, jak ten člověk tu práci vykonává, když třeba podniká. To znamená třeba truhlář, který jezdí a sám podniká, tak tam je to riziko workoholismu větší. než když je zaměstnan někde jinde, třeba v továrně, pod někým pracuje.
0: Má český workoholismus nějaké specifikum?
2: Ne, ne, vy se ptáte hodně na ty česká specifika, ale já musím říct, že jakoby, ty vlastně psychické fenomény, jo, jako je třeba vyhoření, závislost na práci, tak oni, nebo šikana na pracovišti, oni mají ta dynamika a to, jak to vzniká, jak to funguje, je vlastně docela univerzální.
0: Tak to je jaká zpráva z pohledu vědce? Dobrá, že jsme součástí západní kultury ve všem?
2: No, tak já věřím, že jsme součástí západní kultury a můžeme se na to víc zaměřit v dalším výzkumu určitě, jestli jsou nějaká česká specifika. My tady máme samozřejmě specifika v tom, jak je třeba nastaven pracovní trh. Jo? Takže třeba z hlediska žen a workoholismu u žen, tak ženy jsou v Česku v náročné pozici v tom, že máme jednu z největších zaměstnaností žen, ale zároveň jednu z nejnižších mír flexibility práce, je tady, jsou špatně dostupné zařízení pečující o děti a tak dále, takže ty ženy se dostávají do většího tlaku a je to i jedno z vysvětlení třeba pro ten workoholismus, že vlastně mohou zažívat více nějakých negativních emocí v souvislosti s prací.
0: O velkém pracovním nasazení žen se mluvilo také v souvislosti s pandemií covidu, ale přispěl covid nějak obecně víc k workoholismu jako takovému?
2: No, jelikož jsem výzkumnice, tak musím se dívat na to, jestli jsou k tomu ty data. Určitě probíhaly výzkumy workoholismu v průběhu pandemie, ale nejsem si jistá, jestli se to sledovalo systematicky, nějak longitudinálně, že bychom mohli říct, že se to opravdu zhoršilo, zlepšilo. Jednoznačné je, že tam došlo k nějakým změnám ve vztahu k práci, třeba v tom, že ta hybridní forma práce, to, že lidi byli doma, tak zvýšilo pocit samoty lidí, pocit jako izolace, narušilo to ty vztahy na pracovišti a to zároveň víme, že to může posilovat to riziko workoholismu. Nemyslím si, že jsou na to úplně jasná konkrétní data, ale ty faktory tohoto většinou ovlivňují a zhoršují.
0: S docentkou Kateřinou Zábrockou natáčíme na Akademii věd Leonardo Plus o závislosti na práci.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Je workoholismus stejně nebezpečný jako jiné závislosti?
2: No tak všechny závislosti můžou být potenciálně nebezpečné. Samozřejmě workoholismus je zajímavý a odlišný od těch ostatních závislostí, jako je závislost třeba na počítačových hrách nebo zneužívání návykových látek, tak je samozřejmě nápadný tím, že je to závislost na činnosti, která je velice oceňovaná. Takže neřekla bych určitě, že to je spíše to závislost, která je asi méně nebezpečná než ty ostatní závislosti, ale může v některých případech mít tragické důsledky.
0: Právě, jestli to není zároveň i trochu nebezpečí, že závislost na práci nebo pracovitost, tak jak se to může jevit zvenku, je společností velmi oceňovaná.
2: No ano, určitě je to záludnost vlastně té závislosti, protože většina lidí, kteří jsou workoholici, tak si to nepřiznají, nepřiznají to druhým, ale ani si to nepřiznají sami a mohou mít právě ten argument, že přece je to naprosto v pořádku, že se pro tu práci obětují, že dělají důležitou činnost a tak dále. Takže určitě máte pravdu v tom, že to znesnadňuje to, aby si člověk uvědomil, že má nějaký problém a určitě to znesnadňuje to, aby vyhledal třeba nějakou psychologickou pomoc.
0: Pojďme se povinovat tomu, jak ten workoholismus vůbec vzniká. Co jsou ty základní zdroje, které k němu vedou? Uh-huh. Ať už ty vnější, nebo ty vnitřní.
2: Ty základní vlastně východiska nebo zdroje jsou pravděpodobně v rodině, ve výchově. A to tak, že vlastně ty lidé, kteří mají problém s workoholismem, tak často vyrůstali v rodině, kde ty rodiče byli hodně kritičtí, byli to perfekcionisti třeba, kteří měli vysoké nároky, takový ty rodiče, kteří vlastně očekávají samé jedničky automaticky. To znamená, že v takovémhle prostředí si to dítě se naučí, že jeho hodnota je závislá na výkonu a na perfektním výkonu. Já teďka mluvím o perfekcionismu, ale vlastně z dobrého důvodu, protože ten workoholismus je právě s perfekcionismem úzce spojený a je to jeden z těch rizikových faktorů. Většina lidí, kteří jsou závislí na práci, tak jsou zároveň perfekcionisti a mají potřebu vlastně té práci dát úplné maximum. Takže ty kořeny jsou určitě ve výchově a potom ta výchova vlastně souvisí i s tím, že jsou to často lidé, kteří třeba mají nějakou vnitřní, necítí se dostatečně sebejistě, i když to často bývá na takové neuvědomované úrovni, ten pocit nedostatečné jakoby sebedůvěry. A ta práce je vlastně prostředek, jak získat sebehodnotu, získat pocit kontroly nad životem a to je vlastně to, co toho člověka motivuje, ale ta záludnost je v tom, že většinou tyhle motivy nejsou přiznané.
0: Přesně to, na to jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně ten únik do toho pracovního výkonu není to sebepotvrzování té hodnoty, kterou mám, nejenom před sebou samým, ale i před tím okolím, které je na mě dost přísné.
2: No ano, určitě.
0: Jo. A četla jsem dokonce, že už ve výzkumech se pracuje s tím, že existuje něco jako závislost na studiu. Je to nějaká nové zjištění? Nebo to právě v souvislosti s workoholismem napadlo vědce, že by se podívali ještě do těch nižších pater právě toho perfekcionismu a toho projevu toho perfekcionismu?
2: No máte pravdu, to je teďka jako takové nové téma poměrně, které zaujalo řadu lidí v psychologii a začalo se zkoumat v souvislosti s workoholismem a v souvislosti s tím, jak se právě rozvíjí ten výzkum v oblasti těch takzvaně behaviorálních závislostí, to znamená závislostí, které mají formu chování, což je vlastně docela nová myšlenka, protože pár desítek let zpátky byla ta představa, že závislost je vždycky na nějakých návykových látkách. Takže v téhle souvislosti se rozvíjí i výzkum závislosti na studiu a tam je právě zajímavé třeba to genderové hledisko, že v té závislosti na studiu jednoznačně převažují ženy, takže tam je to poměrně jasné. A jedno z těch vysvětlení je právě to, že ženy anebo dívky v tom dospívání nebo na základní škole, takže jsou citlivější většinou na ty sociální očekávání a mají strašně silnou potřebu, aby byly vlastně druhými oceněny, chváleny, což se na té základní škole nejsnáš vlastně dosahuje známkami výbornými anebo samozřejmě nějakými dalšími aktivitami. Ale to, že ty ženy jsou vlastně citlivější než muži většinou na ta ocenění těch druhých, třeba i na kritiku, tak to je poměrně dobře prozkoumané a prokázané a určitě to zvyšuje riziko vlastně žen i pro ten workoholismus.
0: Je z toho nějaká cesta ven?
2: No tak cesta ven je určitě formou vlastně výzkumu a různých intervencí, které existují. Už jenom to, že vlastně člověk ví, že něco jako workoholismus existuje, že zná nebo může si někde přečíst, nastudovat, jaké jsou ty znaky, to samo pomáhá.
0: To my si ještě dostaneme k tomu, jak se vymanit z workoholismu, ale já jsem teď mířila přímo na ty dívky. Mm-hmm. Jestli je to v nastavení té společnosti a opravdu třeba i podobné debaty přispějí k tomu, že se něco pohne tím směrem, aby na dívky, anebo dívky sami na sebe nekladly takové nároky.
2: No určitě, já si myslím, že to je jednoznačně prospěšné, když ta debata bude probíhat a vlastně zatím ale pořád si myslím, že té diskuze na tady ta témata je poměrně málo nebo v určitých kruzích, jenom třeba v odborných, ale bylo by samozřejmě skvělé, kdyby se o workoholismu nebo o závislosti na studiu hovořilo třeba na základních školách nebo na středních školách, což si teda myslím, že se neděje a asi bude ještě dlouho trvat, než se to bude dít, ale je to téma, které vlastně patří do nějaké takové osvěty o duševním zdraví.
0: Jestli k tomu nejsme ale tlačení trošku jako společnost, i právě tím, jakým způsobem se hodnotí naše výkony na těch školách. Že když jsme oceňováni pak těmi známkami, tak ti, kteří si zase chtějí potvrzovat svoji hodnotu a chtějí ty jedničky, tak prostě musí tomu něco obětovat.
2: No, máte určitě pravdu. Tady je vlastně hrozně jako užitečné, myslím si, společnost měla více ještě informací o všech těch jako negativech a záludnostech toho workoholismu nebo závislosti na studiu. Protože třeba v oblasti výzkumu nadání víme, že děti, dívky nebo chlapci, kteří mají ty výborné známky, tak vlastně potom to je něco, co v nich vytváří takové dost rizikové nastavení dospělosti, protože se můžou stát, jako nechci říct tady úplně závislí, ale mohou si zvyknout na to, že pokaždé, když něco dělají, tak za to jsou odměněni tou známkou a nějakým jasným hodnocením. A víme, že třeba lidé, kteří jsou nadaní, tak potom mají často problémy v dospělosti to nadání dále uplatňovat, protože už právě nemají takhle jednoznačnou zpětnou vazbu ve formě těch jedniček. Jo, takže vlastně i pro ty lidi, kteří ty jedničky dostávají, tak to vlastně není úplně ideální situace.
0: Tak tím jsme ale vlastně přešli volně k těm vnějším zdrojům workoholismu. To mohou být právě tyto pobídky lákavé, které vytváří pak tu závislost na nich a další.
2: No tak určitě tam hraje velkou, to já jsem možná vlastně nedopověděla nebo nezodpověděla plně tu vaši otázku, určitě ta naše společnost, to nastavení, které je hodně výkonově orientované, kdy vlastně jsme poměřováni neustále a kdy ten výkon je strašně jako oceňovaný. A takže ta zpráva, která se dostává k těm dětem a dospívajícím, že ta jejich hodnota je hodně závislá na tom, jestli v něčem budou excelovat nebo ne. I teď vlastně to slovo excelence třeba ve vědě se neustále opakuje. Tak to si myslím, že je určitě jeden z těch klíčových vlastně faktorů. A cesta, jak z toho ven, je určitě právě to, že se o tom bude hovořit a hlavně, že v tom budou, že o tom budou informovat rodiče a že rodiče budou s těmi dětmi hovořit o tom, jak vlastně si udržet nějaký zdravý odstup od tady toho tlaku na ten perfektní výkon. To znamená, že ta vlastně ty klíčové osoby jsou teďka ty rodiče.
0: No a když se přesunu zase do toho dospělého světa a do těch firem, tak tam k rozvoji workoholismu jsou jaké faktory ty nejčastější?
2: Tak
0: soutěžové prostředí.
2: Těch faktorů je hodně. Napadá. Tak určitě vždycky tam musí dojít k souběhu faktorů na straně toho jedince a faktorů na straně té organizace. Na straně organizace je to typicky právě ta kultura, která jako taková ta kultura, která hodně tlačí na výkon a která ty lidi hodně porovnává. Víme, že třeba některé organizace dělají to, že měří výkon těch lidí a zveřejňují někdy žebříčky, s tím jsem se setkala třeba i v nějakých vědeckých institucích a to je většinou neseno dost nelibě těmi lidmi a vytváří to v nich velký stres, ale může to vést právě k tomu, že někteří lidé tomu podlehnou v tom smyslu, že začnou v té práci trávit vlastně extrémně množství času a začnou ztrácet tu kontrolu nad tím, co pro tu práci vlastně obětují. Takže určitě je to ta kultura a my jsme zjistili specificky tedy na těch českých datech, že potom jako další faktor rizikový je právě chování nadřízeného, vedoucího, toho přímého, který když sám projevuje nějaké workoholické tendence nebo sama, tak je tam vlastně souvislost s tím, že potom ten workoholismus je vyšší u těch lidí, kteří pracují pod ním, v jeho nebo v jejím týmu. A to samé platí o kolezích, kteří, když mají nějakou zvýšenou míru workoholismu, tak zase vidíme souvislost s tím, jak to dopadá na ty ostatní lidi. Takže tady ta cesta je, že vlastně by se měl uzdravovat nebo nějak hledat ten zdravý vztah k práci, celý ten tým a primárně ten vedoucí.
0: Paní docentko, jak je to s věkem? Jsou mladí lidé dneska víc nastavení na to si ten work-life balance, jak se říká, hlídat, že se nenechají v těch firmách dohnat právě k tomu workoholismu. Mluvili jsme teda samozřejmě o tom závislosti na studiu, takže úplně se to nevyhne mladým lidem, ale třeba v práci, když pak přijdou do práce, jsou zodpovědnější, že to vnímají už jako součást svého života, že si musí dobře nastavit to pracovní prostředí?
2: No, tak podle všeho jsou. Určitě jsou na to víc zaměření a myslím, že se v tom jako i více vzdělávají, více se o tom baví. Takže si myslím, že se snaží si ty hranice hlídat té práce a že kladou větší důraz na ten osobní život. Ale samozřejmě otázka je, jaké jsou potom ty jejich reálné možnosti, protože jedna třeba ze zajímavých věcí, co se řeší, jsou platové nerovnosti a často lidé, kteří jsou mladí, kteří vlastně nastupují na ten trh práce, tak mají menší platy, což vytváří obrovský tlak. To znamená, že ty mladí lidé, i když mohou mít tyhle ty záměry vlastně skvělé, tak z nutnosti, protože si potřebují zajistit prostě základní věci jako bydlení, tak můžou být nuceni pracovat vlastně mnohem více, takže vždycky jde o víc, souhru více faktorů. A řeší se i takové zajímavé nápady, jestli třeba by nebylo vhodné vlastně prohodit to, jak jsou lidé placeni, že většinou jsou placeni více ti lidé, kteří jsou tam déle v té práci a kteří jsou starší, a že by vlastně bylo praktické udělat to naopak, že by se více platili ti lidé, kteří jsou mladí a nově nastupují, protože to více potřebují.
0: Říká psycholožka Kateřina Zábrocká z Psychologického ústavu Akademie věd. Celý záznam debaty si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v archivu pořadu Leonardo Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje Šárka Feniková.
1: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
3: na Rádiu Praha.
1: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Každý protein, který v těle něco řídí, musí v naší DNA najít přesně jeden odstavec, který je určený jemu. Jak ho pozná? Jak to dokáže? Kateřina Balážová-Faltejsková je jednou z těch, kdo tento detektivní příběh rozplétá. Jako bioinformatička pracuje na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a vyvíjí algoritmy, které jí pomáhají pochopit, jak proteiny čtou genetický kód. Kateřino, ahoj.
3: Zdravím.
0: Žárovky.
2: Začneme hned u toho názvu oboru. Bioinformatika. To zní jako takový vědecký kočkopes. Jak se dá zkombinovat biologie, tedy něco živého, s informatikou?
3: Myslím, že to vzniklo přirozeně, protože biologie měla otázky, se kterými si nedokázala sama poradit a potřebovala právě vstup nějakého informatika, který by jim s tím pomohl. A ono se pak hodí, když bioinformatik zná metody informatiky a zároveň ví, jak funguje živá příroda, jak fungují jednotlivé metody a na co se má třeba biologa zeptat.
2: Já jsem se na to ptal právě proto, protože když si představím informatika, tak to zpravidla není člověk v mé představě, který by se o živou přírodu zajímal nebo v ní, nedej bože, trávil čas. Je to tak nebo je to nějaký stereotyp?
3: Já myslím, že je to trochu stereotyp. Já znám hodně lidí, kteří tráví hodně času mezi stromy a zároveň to jsou informatici.
2: Dobře, tak k tomu se ještě dostaneme. Ale pustíme se do té tvojí práce. Já jsem se dočetl, že v lidském genomu se dá velmi zjednoduše řečeno najít asi 3 miliardy písmen. Jak si to můžeme představit na nějaké knize nebo na něčem, co máme okolo nás a možná všichni známe?
3: Když si vezmete celou trilogii Pána prstenů, tak když jsem to počítala, tak mi vyšlo, že v téhle trilogii bude zhruba 3×10^6, 3 miliony znaků. Mm-hmm. Takže si představte, že v každé buňce máte tolik znaků, kolik je v tisícovce trilogii Pána prstenů. A ve většině ještě ve dvou kopiích.
2: Tak to je pořádný příděl písmenek. Jak v tom ten protein ale teda hledá to jedno konkrétní místo, ten jeden odstaveček, tady v téhleté šílené změti písmen?
3: Složitě. Nejsme si úplně ještě jistý, jak přesně to funguje. Ono totiž v našich genomech je ta DNA zbalená na takových špulkách. DNA je vlastně jakoby nit. Při blížším pohledu ta nit má nějakou strukturu, ale je fajn si ji představit jako nit a ona je namotaná na špulkách a když si protein chce přečíst, tak musí být nejdřív ta DNA trošku odmotaná a je mu přístupná. Takže je to složitý proces, na kterém se podílí spousta těch proteinů, aby jeden mohl přečíst a zapůsobit tak, jak buňka potřebuje.
2: Ty tady zmiňuješ nit a špulku. Dá se proto hledání v lidské DNA najít nějaká další metafora, která by našim posluchačům a posluchačkám pomohla?
3: Já si to trochu představuju jako knihovnu. V knihovně třeba máte na těch regálech první písmenko autora anebo barevní kódy a zkušený knihovník ví, po jaký knižce má šáhnout. Tak jako toho zkušeného knihovníka my si můžeme představit protein, který právě zajišťuje čtení z DNA.
2: Teď je to pro mě mnohem jednodušší. V knihovně jsme asi všichni byli aspoň jednou, tak tušíme, jak tohle může probíhat. My, když jsme se spolu bavili před rozhovorem, tak si zmiňovala váš nový článek, ve kterém popisujete taky něco jako takové majáky v DNA. Nebo aspoň to byla ilustrace, kterou jsem v tom článku našel. Mm-hmm. Můžeš nám prosím povědět, o čem teda ten článek je a v jaké je to fázi?

0: Začnu tím, jaké je to fázi. Článek už prošel recenzním řízením a je přijatý k publikaci, takže čekáme, že ho každou chvíli vydají. Zatím je přístupný jenom na archivu preprintu. A my jsme zkoumali širší okolí vazebných míst, protože pomocí experimentu my dokážeme zjistit pro ten konkrétní protein, který čte tu DNA, kam se navázal. A my jsme se dívali na jazyk, jak vypadá v okolí toho vazebného místa. A v podstatě, co jsme zjistili, nebo co si myslíme, je, že v okolí toho vazebného místa se ten jazyk trochu mění. A má to pak nějaký vliv na to, jak vypadá ta struktura té doušroubovice, že je trošku otevřenější k tomu, aby se tam ten konkrétní protein mohl navázat, anebo ve spolupráci ještě s dalšími. Samozřejmě bude tam spousta dalších vlivů, který na to navazování bude mít nějaký efekt, ale tenhle ten vliv je přímo zapsaný do té DNA a přímo se dědí, což je strašně zajímavý.
1: Tak já použiju pro naše posluchače a posluchačky tu metaforu, kterou jsme měli s knihovníkem. Schválně si to díky tomu trošku líp pochopíme. Tak se omlouvám, když tak mě oprav, jestli jsem to nepochopil už na poprvé. Ale rozumím tomu tak, že teda vazebné místo je nějaká část té knihovny, kde najednou ty knížky v tom regále mají jinou barvu, takže ten knihovník ví, kam zamířit?
0: Myslím, že tak se to určitě dá představit.
1: A tady ta červená barva těch knih je teda součástí té genetické informace. Je to něco dědičného.
0: Jo.
1: Já bych se ale zeptal, k čemu nám to vlastně je?
0: To bude odpověď na dlouho. Protože v naší DNA máme něco, čemu se říká geny. Ty geny kódují různé proteiny, různé nástroje. Jedna třída těch nástrojů je na čtení v té knihovně samotné, jiná třída je třeba na zpracování látek zvenku, aby jsme z nich získali energii. Akorát, že těchto genů je v našem genomu relativně málo, jenom 3% našeho genomu jsou tyhle ty geny. A dlouho se myslelo, myslím, že do roku 2012, že zbytek toho genomu je prostě balast. Říkalo se tomu junk DNA. Ale pak se zjistilo, že to není pravda, že vlastně ten zbytek pomáhá buňce určit, kdy se jaký gen má spustit, kdy se jaký gen má přečíst.
1: Takže to je takový informační systém v té knihovně.
0: Přesně. Tohle je zatím naše představa. Třeba jako za dalších 10 let zjistíme, že to celé úplně jinak, ale tohle je naše zatím představa, jak si myslíme, že to funguje.
1: Tak to je fascinující.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
1: S Kateřinou Balážovou Faltejskovou z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy si povídáme o složitosti čtení DNA. Proč nás vlastně zajímá, jak to ten protein dělá? Jaké je použití, když pochopíme, k čemu tam vlastně dochází?
0: Těch použití je relativně hodně. Nabízí se použití v medicíně, kdy my můžeme mít v našem genetickém kódu nějakou chybu. A ta může vést k tomu, že nám nějaký buněčný proces nefunguje dobře a to může vést k tomu, že jsme nějak nemocní. A v případě, že budeme dobře znát ty jednotlivé procesy, které se v buňce dějí, tak dokážeme pak lépe navrhnout nějakou možnou léčbu. Další použití se třeba nabízí v zemědělství, kdy nějakým způsobem šlechtíme rostliny, aby měly větší výnos.
1: Ono se to asi v čase postupně objeví víc, když budeme ten mechanismus dobře chápat. Ale pojďme se vrátit k té bioinformatice. Já to vnímám tak, že to je takový trošku obor na křižovatce. Když si na tuhle křižovatku přišla, kdy jsi řekla, tak tohle je ono. Jak tě vlastně napadlo tyhle disciplíny kombinovat?
0: Upřímně mě to nenapadlo. Když jsem maturovala, tak se na Univerzitě Karlově otevíral nový obor, který právě kombinoval molekulární biologii s informatikou na matfizu. A já jsem měla možnost se pobavit s Marianem Novotným, který celou tuhletu věc dal dohromady. Strašně mi zaujaly problémy, které můžou řešit. A on tam nebyl žádný jeden konkrétní moment, kdy bych si řekla, tohle je ono, ale baví mě to, co dělám.
1: Chápu, člověk asi do toho postupně proniká a říká si, tyjo, tak to je asi to, co mě může bavit a u tohohle chci zůstat. Ty se teda zabýváš hromadou dat, ale tím pádem máš pořád docela blízko k té biologii. Je to tak, že musíš absolvovat i nějaké kurzy, nebo v rámci toho studia si měla hromadu studia biologie, aby si chápala i to, co se vlastně v tom oboru děje?
0: Určitě. A určitě se snažíme třeba hledat různé mezinárodní kurzy, jakým způsobem biologie pokračuje dál, o tom, jak aplikovat nejnovější metody. Mám ty kurzy moc ráda, protože se tam člověk vždycky seznámí s zajímavýma lidma, který taky řeší podobné problémy.
1: No a myslíš, že si nějaký vztah k biologii získala tím, že si trávila hodně času v přírodě? Že přece jenom nešlo úplně utéct jenom k těm počítačům?
0: Ale jo, já jsem si teď vzpomněla na svoji maminku, která, když jsem nastoupila na tu bioinformatiku, tak zkoušela, jaký rostliny poznám, a já jich nepoznala moc. Tak se mi strašně smála, že rozhodně poznat, že je to bioinformatika.
1: A zlepšila ses?
0: Ne, takže nezlepšila.
1: Naštěstí máš tam i tu informatickou část, kde můžeš zazářit a excelovat. Jaké to bylo hledat si místo na těch pracovištích, která jsou spíš biologická nebo chemická, nebo naopak spíš zaměřená na informatiku?
0: Na jednu stranu strašně obohacující, protože lidi, kteří třeba dělají biologii, tak přemýšlí úplně jinak než informatici. Biologové většinou mají přístup, že vidí jeden příklad a konstruují myšlenku ze spoda nahoru. Na druhou stranu informatici to berou zase opačným směrem, z hora dolů, že vidí velikou populaci nějakých příkladů, kterou si pak rozdělují na nějaký podproblémy. Takže tohle je strašně zajímavý. Občas nikdo neví, co od nás může čekat.
1: No na odlehčenou, jak vypadají porady, kde jsou tyhle dvě skupiny lidí?
0: Ono to není tak moc vidět. Oni se většinou ty lidi chtějí domluvit, pokud už jsou v jedné místnosti.
1: To je důležitý. Mě by ale zajímaly taky ty momenty, kdy se možná naopak nedaří, kdy něco nefunguje, tak jak si to představuješ. Jak se s takovými záseky nebo s takovými momenty ty osobně vyrovnáváš?
0: V tu danou chvíli mám na stole plyšovou kočku a obejmu svoji plyšovou kočku. Obecně ve vědě, když pracujete, tak dost často nevidíte výsledky svojí práce. Já si to řeším tak, že vyrábím věci, že třeba peču nebo šiju nebo dělám nějakou činnost, kdy na konci je hotový výrobek, který si můžu vzít do ruky, a je to takový důkaz, že to vlastně není zbytečný.
1: Někdy se ty věci dají i dodělat a u nich vidět výsledek.
0: Ano.
1: No a máš taky nějaký recept na okamžiky, kdy naopak chceš tu vědu odložit a vůbec nemyslet na výsledky a na nějaký proces?
0: Třeba jezdíme se skautským oddílem do přírody, nebo se jdu jenom tak projít.
1: Dá se nějak vycházet z těch skautských zkušeností, a kde skautuješ a co ti třeba skaut dal pro tu vědeckou kariéru?
0: Skautuju ve středisku na Šiškově, středisko Arcus. A co mi skaut dal do nějakého vědeckého života? Myslím si, že hodně třeba zodpovědnost, protože mě v mojí práci, a myslím, že žádného vědce v žádné vědecké práci prostě nikdo neskontroluje. Nikdo si to po mně nepřečte a neřekne, tady máš chybu. Takže já musím tuhle práci, tuhle kontrolu sama po sobě dělat sama. A musím ji dělat poměrně upřímně a musím pak s těma výsledkama nějakým způsobem pracovat dál. Myslím si, že scout má takový dobrý nastavení k tomu se tohle naučit. Krom toho, skrz scouty jsem se setkala se spoustou moc hodných a moc chytrých lidí. Mezi vědcema je hodně scoutů. Já mám třeba na notebooku nálepku skautskou, takže na jedné české konferenci si takhle ty nálepky všimli lidi, tak jsem se seznamovala. A krom toho určitý sebepoznání, sebejistotu v tom, co zvládnu, a že zvládnu trochu víc, než si myslím sama o sobě.
1: No a máš nějaké oblíbené knihy, které ráda čteš, nebo ke kterým se třeba i vracíš?
0: Určitě mám. Jak jsem říkala, mám moc ráda Pána prstenů.
1: Děláš si statistiku, kolikrát ho četla?
0: Nedělám. Krom Pána prstenů, tak si moc ráda přečtu knížky od Čapka.
1: Máš nějakou konkrétní oblíbenou? Já jsem nedávno dočetl znova Válku smloky a hrozně mě překvapilo, jak je to pořád hodně relevantní.
0: Já mám ráda továrnu na Absolutno. Mimo jiný, protože část děje se odehrává v Hradci Králové, v ulici, kterou jsem jako malá strašně často projížděla.
1: Takže továrna na Absolutno, to je ona. Ještě nějaký oblíbený spisovatel do třetice?
0: Z těch modernějších má strašně zajímavý fantasy knížky. Teď, abych vyslovila správně jméno té spisovatelky, ona se jmenuje R.F. Kuang.
1: Mm-hmm.
0: Takže mě dost bavila její trilogie Maková válka.
1: No tak děkujeme za doporučení. To se bude hodit našim posluchačům i posluchačkám.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: S Kateřinou Balážovou Faltejskovou si povídáme o čtení DNA a taky o způsobech, jak to přibližovat lidem. A hned k tomu mám jednu takovou otázku. Máš nějaký oblíbený způsob, jak lidem přibližovat, co je DNA nebo co je gen? Nějakou metaforu, která ti běžně funguje, když vynechám tu naši knihovnickou?
0: Třeba loni na veletrhu vědy jsem lidem přibližovala DNA jako kuchařku. Ale takovou kuchařku pro každý případ. Že tam jsou návody na nástroje, které potřebujete, když jste v kuchyni, ale taky návody na nástroje, které potřebujete, když jste v autodílně anebo někde venku na kopci. Proto je ta DNA tak veliká, protože musí obsáhnout návody na všechny tyhle ty nástroje. Plus musí k tomu mít informaci o tom, kdy se jaký nástroj hodí využít.
1: Tak to je dobrá metafora, protože najednou dává mnohem větší smysl, že tam je toho tolik a jsou to ty hrozné hromady znaků. Možná, že i takovéhle metafory používáš, když máš přednášky, například pro středoškoláky. Já jsem se taky dozvěděl, že jsi nedávno jednu takovou měla. Jak jsi je přesvědčovala, že bioinformatika je cool?
0: Já myslím, že byly trošku už přesvědčení sami, protože to bylo IT gymnázium. A popisovala jsem jim právě, jak funguje ta DNA. Ukazovala jsem jim třeba veřejně přístupné databáze genomových dat, kdy si kdokoliv, kdo má přístup k internetu, může stáhnout genom třeba klíštěte, anebo člověka, anebo rybiček.
1: A pak si ho může číst, nebo s ním nějak
0: může
1: pracovat?
0: Může si ho číst, je to prostě textový soubor. Takže tam fakt vidíte to ACTG, ACTG.
1: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že jde takhle najít někde na internetu, ale prozradíš nám, jaká je tvoje statistika, kolik jsi jich zlákala ke studiu bioinformatiky.
0: To se ještě uvidí, ale potom po přednášce jsme se asi s 4 nebo 5 studenty bavili, že by se jim to možná líbilo, tak uvidíme.
1: Tak budeme držet palce.
2: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
1: Kateřino, káva nebo čaj?
0: Čaj.
1: Gauč nebo sport?
0: Asi sport.
1: Raději trávíš čas ve městě nebo v přírodě?
0: Městský park je úplně ideální.
1: Máš raději biologii nebo informatiku?
0: Těžká otázka.
1: Já jsem si říkal, že když děláš bioinformatiku, tak to bude dost složité pro tebe. Pojďme to rozčísnout.
0: Já myslím, že je to 50 na 50, možná jako 49 pro biologii a 51 pro informatiku.
1: Odpočíváš raději u knihy nebo filmu?
0: U filmu.
1: A pracuješ spíš večer jako noční sova nebo si ranní ptáče?
0: Já jsem noční sova.
1: Tak to patříš do dlouhé řady nočních sov, které už jsme tady ve vysílání měli. Vlastně si ani nevybavím, jestli jsme tady měli nějaké ranní ptáče. Ty jsi taky zároveň docela čerstvě v nové výzkumné skupině. Mě by zajímalo, jestli jsi tam taky všichni noční sovy.
0: Já myslím, že ne. Pracuju na první lékařské teďka a že jak tam je relativně hodně lékařů, tak oni jsou spíš ranní ptáčata.
1: A čemu se tam věnujete? Vy zkoumáte údajně i českou populaci. Mohla by si nám to popsat?
0: Ve skupině laboratoři onkogenetiky pod vedením profesora Kleibla zkoumáme dědičné rakoviny. A pomocí panelu, který se jmenuje Čekanka, tak máme standardizovanou baterii genů, která se testuje tady v Praze, ale stejně tak třeba v Brně anebo v Plzni. Společně s pracovišti z těchto míst se pak lékaři a biologové dohadují, jaké varianty, které v tom genomu vidíme, tak jsou ty patogenní, to znamená ty, které jakoby můžou za tu nemoc, a nebo které jsou běžnou součástí naší variability a třeba můžou za to, že někdo má tmavé vlasy, někdo trošku světlé vlasy, neškodná variabilita.
1: A to děláte právě tím, že teda čtete tu DNA a v ní zase hledáte nějaké konkrétní knihy. Dá se to tak říct?
0: Čteme DNA, díváme se na konkrétní kapitoly a hledáme, jestli třeba v té kapitole není nějaký překlep, který by neměnil vyznění celý té kapitoly.
1: Super, tak to najednou mnohem víc dává smysl. Máš nějaké výzkumné téma nebo něco, co tě čeká, čemu bys tam chtěla přijít na kloub?
0: Spíš než to výzkumný téma, my máme spoustu nasbíraných dat. My nevíme, co v těch datech je. A já jsem strašně zvědavá, k čemu dospějeme a jakým způsobem, protože je to vlastně i diagnostické pracoviště, jakým způsobem tohleto dokážeme dostat zpátky do té diagnostiky a dostat přímo k těm pacientům.
1: Tak to zní, že máte před sebou roky a roky práce. Protože tím vším se probrat, to asi nebude úplně jednoduché. Kde ty vidíš v tom případě bioinformatiku jako obor za 10 let? Dají se tam pozorovat třeba nějaké trendy nebo změny v souvislosti s tím, jak se tady rozšiřuje AI?
0: Určitě. Třeba to, o čem jsem mluvila na začátku, že jsme si mysleli, že velká část naší DNA je prostě balast a nemá žádnou informaci, tak to bylo před kolika? 12 lety? Tam ty změny v našem chápání, myslím si, že jich nebude málo. AI a umělý inteligence a hluboký učení a strojový učení nám strašně moc pomáhají. Ona vlastně z bioinformatiky byla před 2 lety 2024 i Nobelova cena.
1: Tak to se máme na co těšit. První bioinformatická Nobelovka do České republiky, nezamíří
0: to
1: třeba?
0: To asi ne.
1: No ale tak na závěr, kde vidíš sama sebe za těch 10 let?
0: Já vlastně nevím a jsem strašně ráda, že nevím. Protože to bude tak variabilní a vlastně nikdo neví, jakým směrem to půjde. A my jsme vlastně v čase nějaký první racionalizace, první tvorbě prvního systému toho oboru.
1: Tak to je docela velké dobrodružství.
0: Je.
1: Dělat něco takhle úplně poprvé. Popřejeme ti hodně štěstí. Mockrát děkujeme, že jsi za námi dorazila. Povídali jsme si s Kateřinou Balážovou Faltejskovou z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Mé jméno je Jan Lukačevič. Loučím se s vámi u tohoto dílu Žárovek a příště zase s Pavlou Hubálkovou. Ahoj.
0: Naschledanou.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Docent Martin Chovanec spolu se svou manželkou stojí v čele nadačního fondu NINA, který pomáhá lidem s diagnózou vzácného mozkového nádoru. Proč? Na to odpoví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: V pátek začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.
2: Zavítají na něj hvězdy jako Maggie Gyllenhaal, Jesse Eisenberg, Dustin Hoffman.
3: Zároveň oslaví 80 let od konání vůbec prvního festivalu.
4: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary letos poprvé zahájí světelná show s dronem místo tradičního ohňostroje.
5: Program festivalu divákům nabídne 137 celovečerních filmů.
0: Stovky dronů, Dustin Hoffman a trochu širší červený koberec. Jsou to dostatečné oslavy 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech. Jak se z něj vůbec stala takto úspěšná akce? A nejde spíš o biznis a mejdany než o filmy? Ptám se Jindřišky Bláhové, filmové kritičky z Respektu. Dnes je pátek 3. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: And the Oscar goes to Dustin Hoffman for Rain Man.
0: Dustin Hoffman jako pro mě teda aspoň nejznámější host na letošním ročníku filmového festivalu v Karlových Varech.
8: I'm very honored and I thank the Academy for your support.
0: Je to dost velké jméno na oslavy 60. ročníku, jubilejního 60. ročníku.
6: A 80. let od
0: tak,
6: 80.
0: Tak, tak, díky, že mě doplňujete. Přesně tak.
6: 80.
0: Tak, 80 od startu a 60. ročník to je.
8: And to my father and to his new friends, here's looking at you. Thank you.
6: Dustin Hoffman je velká hvězda 60., 70., 80. let. On je opravdu jako velké jméno, to je, byť na začátek festivalu, řekla bych jako relativně, jako ano i ne. Ono je velké, zároveň je trochu za Zenitem a zároveň je trochu problematické, vzhledem k tomu, že je spojovaný s nějakými obviněními ze sexuálního obtěžování Vary, protože nejsou úplně festival, kam by se hvězdy jakoby hrnuly a vůbec tím nesnižuji, jak jako těžké je získat jakoukoliv velkou hollywoodskou hvězdu na jakýkoliv festival. Jako 100% je to těžké, ale zároveň Vary mají nějakou pověst toho, že zvou hvězdy, které mají nějaký trouble, nějaký škraloup a ty západní festivaly se o ně příliš nederou, jako Johnny Depp nebo Mel Gibson. Nicméně jednu velkou symboliku, když mu těch dějin to má, protože, a nejsem si teda jistá, jestli jsou si toho organizátoři vědomi, ale on před rokem 1989 patřil Dustin Hoffman ve Varech k tvářím Hollywoodu. On byl jako vlastně, ne že by tam někdy přijel, on tam nikdy nepřijel, ale zároveň ho Hollywood ve spolupráci s americkou vládou velmi ochotně, nebo hlavně Hollywood velmi ochotně ty jeho filmy vysílal, protože měl pocit, že jsou to filmy, které budou českoslovenští komunisté ochotní hrát. On nebyl žádné soutěže, byly to filmy mimo soutěžní. A hlavně Hollywood fungoval na takové logice, že vzhledem k tomu, že má kořeny na Ukrajině a v Rumunsku, tak to spojení s tím regionem, že je vlastně jako plus. A že zároveň hraje ve filmech, které jsou s ženskými hrdinkami, protože Hollywood se chtěl prezentovat ne jako producent Ramba, ale nebo jako Rocky, nebo drsných filmů, ale jako vlastně feminní, jemný, ne žádný jako válečný štváč, ale vlastně jako někdo, kdo je mnohem jako jemnější a smířlivější.
0: To jste šla takhle z kraje hnedka do hloubky. Já jsem tu otázku myslel tak jako povrchně. Není to DiCaprio, není to Scarlett Johansson, není to Keira Knightley, co tam byli v minulých letech, je to Dustin Hoffman, jestli to je dost?
6: To bych si docela dovolila tvrdit, že v tomhletom kontextu je víc než DiCaprio a víc než Scarlett Johansson, protože ani DiCaprio, ani Johansson do Varu nepřijeli jako hvězdy, ale jako začínající herci v začátku svých kariér. Jo, takže DiCaprio dneska by do Varu pravděpodobně nepřijel, nebo téměř jistě. A teďka doufám, že ho příští rok pozvou a přijede. Ale to byl mladíček, který přijel s babičkou a s dědečkem do Varu a žádnou hvězdou nebyl. Jo. Takže on se to retrospektivně jako říká, přijel DiCaprio, opravdu DiCaprio v 90. let nebyl DiCaprio, co je dneska.
0: Jeffrey Wright, Jesse Eisenberg a tak dále. Těch hostů bude celá řada. Zapomněl jsem na někoho významného?
6: Přijíždí i Maggie Gyllenhaal, moje oblíbená herečka ze Sekretářky nebo z Donnie Darka. Přijíždí Juliette Binoche, nesmím zapomenout. Ta doprovodí jenom jednu projekci, takže je to velmi exkluzivní host k jedné projekci, věrné kopie Kiarostámího. A já se třeba osobně hodně těším na kameramana Roberta Richardsona, který spolupracoval s Quentinem Tarantinem nebo s Oliverem Stonem, dělal jeho rané i pozdější filmy.
0: Velká dronová show je naplánovaná, stovky dronů, velký mejdan, rozšířený červený koberec jsem zaznamenal, že bude na jubilejní 60. ročník. No ne, znovu se vracím k tomu, tak 60. ročník to je už něco, ne? To už něco znamená. Ty oslavy skutečně odpovídají tomu, jako jak velkou slávu má Karlovarský filmový festival za sebou?
6: nevím, jestli je to velká sláva. On se ke svým dějinám Karlovarský festival úplně nehlásil docela dlouhou dobu, zhruba tak 30 let, protože ty komunistické dějiny byly dějiny zdiskreditované politické akce, se kterými nechtěl mít společného a stály trošku v protikladu k tomu hezkému, heroickému a velmi přehlednému příběhu o tom, jak Jiří Bartoška zachránil festival v 90. letech a jak ho vybudoval. A předstírat, že předtím ten festival měl nějakou hodnotu a nějak fungoval, to do toho narrativu jako nezapadalo. Takže teďka to naopak zapadá. Asi ano, je to nějakým způsobem, je tam mnohem větší důraz na, je to mnohem větší party, když to řeknu, je tam mnohem víc hudby, mnohem víc kapel. Je vidět, že je tam jako přijadej akcent na to, že to je jako ta oslava, takže je tam nějaká větší koncentrace, prostě zábavy, která by mohla přitáhnout lidi. A je tam skvělá, za mě skvělá sekce Návraty k pramenům, kde je vlastně sestavený umělecký ředitel Karel Och a je sestavená z filmů, které v minulosti buď ve Varech vítězily, nebo něco v těch dějinách důležitého znamenaly, nějaký milník. Takže to je, myslím, taková jako nenápadná. Drony to nejsou, není to vidět, ale jako v rámci té cinefilie a toho filmu je to fakt jako důležitá sekce.
0: Jak když jsem zmiňoval tu slavnou historii, tak jsem samozřejmě tak nějak mezi řádky opomíjel tu komunistické období a myslel jsem to zahájení v roce 46, které bylo dřívější i než festival v Cannes, tím se velmi pyšnili, že jo. Pravda je, nebylo to v Karlových Varech, ale v Mariánkách. No, ani, to je hrozně zajímavé.
6: Ani drony tam neměli.
0: Ani drony tam neměli.
6: Měli tam maximálně Vítězslava Nezvala a Štěpánka a různou jinou Hegra, různou jinou hereckou honoraci. Ten festival začínal v Mariánských lázních, které měly po válce lepší pověst a lepší vybavenost v uvozovkách, což znamenalo jeden lepší společenský dům, takzvané kasíno, kde se dalo předělat na to kino, ten dům. A měli vlastně lepší pověst z hlediska nějaké pozice na té mapě, kam jezdili evropské elity v 19. století. Ty Vary trošku zaostávaly, byly takoby jakoby trošku schátralejší a jednoduše se taky dohodli ty organizátoři mnohem snáze s tím městem. A s těmi Vary se prostě nedohodli, takže začali v Mariánských lázních, pak se promítalo ve Varech a v roce 48-49 vlastně přecházejí napevno do Karlových Varů.
0: To, že to bude v Sudetech, to bylo ale od začátku jasné. Mariánky, Karlovy Vary, že to nebude v Praze třeba ten festival?
6: Ne, Praha vůbec nebyla ve hře a Sudety byly pro komunisty v té národní vládě strašně důležitým místem, kde oni prosazovali svoji politiku, že oni jsou jediní, kteří vlastně jako zabrání nějakému pronikání toho německého živlu a obnoví, vlastně vytvoří nějakou novou společnost a jediní jsou schopní zastavit případně třetí světovou válku a tak dále. To byla ta poválečná politika. Takže tam to bylo vlastně hodně symbolické a zároveň i symbolické nejen čistě ideologicky, ale i proto, že pojďme prostě do západu, do Sudet, na západ Čech k německým hranicím implantovat a přinést českou kulturu, aby bylo jasné, že nepřijíždíme do Německa, ale že přijíždíme do Čech. Takže tam to bylo hodně spojené s tím osvobozením se o Němců po válce.
0: No a potom roce 48, 49, 50, jak se to přesunulo kompletně do Karlových Varů, tak jak se pak ta ideologie projektovala do toho festivalu? To byla holá propaganda asi.
6: Jako byla a nebyla. Samozřejmě ten festival byl spojený s komunistickým režimem, byl spojený od začátku, propagoval znárodněnou kinematografii, propagoval státem vlastněnou kinematografii. Pak se to samozřejmě radikalizovalo a v roce 48 už jsou to komunistické ideje. Už je to o tom, jak prostě propagovat komunistické ideje, propagovat sovětský nějaký internacionalismus. Tam vždycky byla sovětská kinematografie, za ní česká, pak nějaké jako lidově demokratické. Vary třeba byly fakt jako místem, kde se porovnával v 50. letech to, jak která východoevropská kinematografie správně postupuje nebo nepostupuje v zavádění socialistického realismu.
0: Jo, takže tam to byl takový summit až dokonce.
6: No, tak jako v těch momentech tam fakt tam byly
0: hodnotilo se tam,
6: jako vyčítali si ti jednotliví zástupci, my to děláme dobře, vy to děláte špatně, Sověti kárali, jakože že to ti jejich vazalové nebo ty satelity nedělají. Ta hesla to odrážela, že jo, formování prostě nového člověka, potom se přidal mír v 50. letech, kde to vlastně bylo nejvyhrocenější. No, nejvyhrocenější období je tak jako řekněme 50 až 56 nebo 48-56 a pak se to otevírá západu, stejně jako se oteplovala studená válka, tak se vlastně ten festival začíná mnohem víc dívat na západ.
0: A stává se mezinárodním? Dnes je to mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, tak už v těch 60. letech je to mezinárodní filmový festival v Karlových Varech?
6: On byl mezinárodní, on byl prvně jenom v Československu s mezinárodní účastí a pak byl mezinárodní, protože jakkoliv se to může nezdát, tak organizátoři velmi usilovali o to, aby byli v tom prestižním okruhu těch západních přehlídek. A to nešlo bez toho, aby vyjednávali s FIAP, což je producent, asociace producentů a distributorů, která tehdy velmi jako určovala ten harmonogram, rozdělovala ty takzvané kategorie A, B, C. A ty organizátoři velmi usilovali od půle 50. let, aby to Ačko takzvaně jakoby měli, aby mohli být ten soutěžní mezinárodní a aby byly jako Cannes, jako Benátky, jako Berlín. Takže byl to 100% mezinárodní festival jako statusem a rozhodně mezinárodní festival s zvanými kinematografiemi, protože tam třeba francouzští kritici chválili, jezdili se dívat na filmy z Číny, protože nikde jinde ty filmy hrané nebyly, zatímco Karlovy Vary dávali prostor zemím, kde se prosazovala komunistická revoluce, mezi něž patřila Čína a důsledkem bylo, že tam prostě se hrály filmy z Číny nebo z jiných zemí, které jinde nebyly.
0: Aha, takže takové provazování vlastně.
6: Byla to vždycky zóna kontaktu. Děkuju, že jste si skoro půjčil titul mojí knížky. Proplétání světu. Proplétání světu, ale je to tak, byla to vždycky zóna kontaktu, byť samozřejmě vychýlená nějak do té socialistické hemisféry.
0: A už tehdy to teda bylo místo i setkávání té herecké smetánky, místo plné červených koberců, ukázalosti, spousta peněz, bujaré večírky.
6: Bujaré večírky byly, ale byly, nemůžeme si je představovat jako dneska večírky Česu nebo večírky v Bechersbaru. Opravdu to fungovalo jakoby jinak. Ten festival si budoval identitu v opozici vůči Cannes a Benátkám tím, že to není takzvané festiválení, že my se tam nejezdíme válet jako ty hvězdy v zahraničí, ale my jezdíme pracovat na ten festival. Ten festival byl pracovní, ten étos kolem hvězd, které se tam snažili dostat, včetně hvězd západních, jako je Claudia Cardinale nebo Henry Fonda. Prostě jsou to skvělí herci, skvělí pracanti, skvělí jako charakterní herci.
9: J'avais très envie de venir à Carlo Vivari et j'espère pouvoir voir quelque chose demain matin.
6: Takže ten festival si vlastně budoval jako pověst festivalu, který je domácký, který je přívětivý, který je vstřícný, protože to mohl nabídnout, nemohl nabídnout ten luxus, ale mohl nabídnout naopak ta vřídla, tu léčbu, jako fakt takový ten domácí luxus.
10: It was a wonderful experience for me, very funny, very unusual. It's not what I would have expected to find in Czechoslovakia or almost.
0: A uznávaní Češi tam jezdili, Jan Němec, Věra Chytilová, Miloš Forman.
6: Jezdili ano i ne, jako Jan Němec tam myslím, možná se myhl, určitě tam byl Miloš Forman, byť jeho filmy nesoutěžili. V podstatě ti herci jezdili, museli, byli zvaní, byli součástí nějaké propagace, často tvořili ty hvězdné tváře, když prostě nebyly hvězdy západní, tak je dodávali jako československá kinematografie. Ale třeba čeští režiséři, československá nová vlna byla mnohem víc vidět na západě. A to nejen proto, že by tam ti tvůrci chtěli jezdit, protože jejich filmy, když vyhráli, tak dostávali vedle ceny i finanční odměnu, což ve Varech neexistovalo. Ale
0: možná taky angažmá, že jo?
6: Angažmá úplně ne, to ne. Ale jako některé, ano, mohli, někteří získali třeba nějakou spolupráci s Německem, se západním Německem, ale ona o to měla zájem i československý státní film jako takový, protože to pro něj znamenalo devizi, znamenalo to větší viditelnost, znamenalo to prestiž, znamenalo to lepší export. A fakt v těch Varech vy jste v 60. letech narazil na dva filmy československé, a to Obžalovaný, který se mimochodem promítá tady i v té sekci Návraty k pramenům, který v roce 64 ten festival vyhrává.
0: Aha. A teďka se bude promítat?
6: Ano, bude se promítat jako jeden z těch historických filmů. A Rozmarný léto Jiřího Menzla, který ho vyhrává v roce 68. A to jsou dva filmy z kraje Nové vlny a zbytek tam prostě nic. To bylo schované jako ve vedlejších sekcích, na trhu, a takové jako hobby měli ty zahraniční novináři, že se jako byli nasosaní, byli navnadění na to, že chtějí vidět ten československý zázrak, ale museli si ho horko těžko vyhledávat jako v těch vedlejších sekcích schovaný někde v proječních místnostech.
0: Pokud festival začal před 80 lety a slaví jubilejní 60. ročník, kam se ztratilo těch 20?
6: Tak o jeden přišel kvůli smrti Stalina a Gottwalda v roce 53, nemohlo se festiválet, muselo se truchlit. Druhý v roce 55 se nekonal z organizačních důvodů a potom se festival od roku 59 střídá ve svém Moskvě, protože Sověti prostě chtěli mít také festival, protože mělo to nějakou jako prestiž, mělo to nějakou jako soft power, nějaká kulturní propaganda, a ve východním regionu, ve východní Evropě FIAP, ta organizace chtěla mít jenom jeden Ačkový festival, tak ta dohoda byla, pojďme se prostě střídat, aby jsme každý z nás mohli mít to Ačko. Mm-hmm.
0: Když jsme se bavili na začátku o tom, co to znamená slavná historie, tak ta desetiletí, na která by nejradši ve Varech zapomněli, to jsou teda 40. léta. Potom 50., 70., 80.?
6: No, vlastně všechno před rokem 89, protože ono to nezapadalo v rámci toho porevolučního vyprávění, že antikomunistického naladění a těch nových začátků a nového jako budovatelského úspěchu ve smyslu budování nějaké akce, která není vlastněná státem, která není skorumpovaná, která není dotovaná, ale která má za sebou záruku těch soukromých peněz, které znamenaly v 90. letech záruku kvality. Jako to se v těch novinách fakt píše, že jako.
0: Jo, ale oni je teda nejdřív vůbec neměli, že jo, ale tam je ten problém, že ty začátky nebyly jednoduché úplně.
6: No, nebyly, oni je, já se bavím o tom ročníku 94 dále, jo, jo. Který je vlastně spojovaný s tím příběhem Evy Zaoralové, umělecké ředitelky a Jiřího Bartošky jako prezidenta. Oni ty dva první ročníky byly pořádané ještě pod záštitou Ministerstva kultury, protože ten ročník 90 se připravoval ještě před rokem 89. Pak do toho vpadnul 89, tak to jenom jako překlopili a trošku modifikovali, aby to odpovídalo tomu étosu nějaké jako demokratizace a nástupu demokracie a změně režimu. Ale většina těch lidí tam zůstala, že lidé, kteří to organizovali před rokem 89, kdo jiný by to mohl dělat, jako nikdo jiný to nemohl dělat. A v roce 92 se stává prezidentem Jiří Menzel, Terza Brečková uměleckou ředitelkou, ale ten festival znovu, ty lidi to neumí dělat, je to takové chaotické. Ale ten příběh toho festivalu po roce 89 musíte vnímat jako v rámci celé té proměny, jakoby té transformace, celé transformace kultury.
0: Ne, určitě, tak teď se otevřou všechny ty trezory a to se dostane do toho festivalu, ne? Teď všichni se můžou dívat na ty filmy, které nikdo neviděl desítky let.
6: Ne, já jsem myslela, oni jako mohli, už v 80. letech se uvolňovaly trezorové filmy v Československu. To je jako mýtus, že se ty filmy neuvolňovaly, ale jedna ta sekce, máte pravdu, že v 90. letech právě, co ukážeme? Ukážeme 60. léta, co jsme tady nemohli hrát a ukážeme trezorové filmy, takže byla vlastně jedna speciální sekce, která se jmenovala Filmy osvobozené, protože ten 90. ročník, ta 90. byl vlastně spojovaný s nějakou představou napravování křivd a napravování dluhů, které dlužíme těm tvůrcům, kteří byli zakázaní, kteří prostě museli emigrovat a tak dále, filmy, které byly zakázané. Takže se promítali Skřivánci na niti, promítalo se Ucho, promítali se všechny ty opravdu problémové filmy. A ty najednou byly vlastně jako tím výstavním a tím gestem, že končí stará éra a začíná éra nová, kdy se nic zakazovat nebude.
0: Vy jste ukazovala uvozovky u těch problémových, to jenom není vidět
6: ne, to podcastu. To jsem nemyslela, myslela jsem, jako fakt je zlobivé, ty zlobivé filmy, zlobivých filmařů.
0: A pak přišla éra teda Bartošky, který ale udělal z Karlových varů to Ačko, ale v tom 21. století, ne?
11: Jiří, jakého filmového favorita máte vy?
12: Já bych vám pravdu řekl, já jsem tady za úředníka. Ta funkce
0: ten festival je teď známý právě díky úsilí pana Bartošky.
12: Takže já opravdu bohužel uvidím filmy až v Praze na kazetě.
6: Jiří Bartoška byl velmi schopný podnikatel.
12: Peníze se sehnaly, festival proběhl a věřím tomu, že stejně bezproblémově a myslím daleko méně komplikovaně proběhne příští ročník.
6: Ten festival vlastně vybudoval úplně skvělým způsobem. Já si myslím, že jeho role je velmi často jenom redukována na to, že je to ta známá tvář, která jako prezentuje ten festival jako navenek pro ty média, ale já, když jsem psala jeho nekrolog, tak si opravdu myslím, že ten jeho příběh je do určité míry fakt jako, že se podceňuje to, jak on byl schopný organizátor a schopný vlastně jako podnikatel, protože on ten festival přebírá v roce 94 s Evou Zaoralovou, pořádají ho, ale pořádají ho pořád v rámci nadace Film Festival Karlovy Vary, která je zřízená státem, který má stát nějaký podíl, ale pak stát rozhodne, že nesmí jakoby vznikat zisk v rámci nadací a ten festival se privatizuje a privatizuje ho na konci 90. let Jiří Bartoška jako jediný akcionář Film Festivalu Karlovy Vary. Takže se stává jediným akcionářem a rozvíjí vlastně tu jako soukromou akci, ten soukromý podnik a rozvíjí ho s týmem, který byl schopný ho zorganizovat tak, aby to byl profesionální dobrý festival.
0: No, na druhou stranu řada kritiků by vám řekla, ve Varech jsem nikdy nebyl z toho důvodu, že to je prostě společenská akce z bohatlíků, tam se střetávají politické zájmy, všichni tam jedou jenom se ukázat, tak je to dnes vůbec ještě o filmech?
6: Ten festival je schizofrenní v něčem a často, když máte pocit, že byste jenom nebyl ve Varech a četl ty články, tak byste měl pocit, že sledujete úplně a prožíváte úplně jiný festival. Jo? Je to fakt jako mediální festival a pak je to festival, který žijete a můžete samozřejmě jít na večírky a na akce a pařit prostě před termálem do 3 do rána. A nebo můžete od rána od 8 chodit na argentinské filmy jako v kinosále.
0: A dělá to někdo tak?
6: Já si myslím, že určitě, jako, že to 100% někdo dělá. Tam jsou jako fronty lidí, kteří pořád chtějí, jedou za těmi filmy a naopak je jim třeba bytostně jako nepříjemné někde dělat nějakou party a pak jsou tam, já nevím, jak Zlatá mládež nebo někdo, kdo se chodí ukázat, protože ten festival má zároveň kvůli sponzorům a kvůli tomu, že i ty Vary vlastně chtějí tenhle ten typ jako celebrit přitáhnout, protože to generuje nějakou viditelnost.
0: Ano, podporují to taky, že město Vary to podporuje 11 miliony ročně, ten festival dělá stovky milionů korun, v tom jsou obrovské peníze.
6: Stovky milionů jsou spíš protočí. Jako ten argument, že se tam utratí a že z toho je nějaký zisk, velmi jako že to nějaký komerční benefit pro ten kraj, pro to město samotný. 11 milionů dávají dohromady Karlovy Vary a kraj a město, ač 20% z té pohyblivé částky, která je zhruba 250 milionů, je rozpočet, dává stát, takže a zbytek jsou sponzoři. Takže 20 je nějaká dohoda, myslím, která je plovoucí, takže pokud se rozpočet zvedá, tak by měli dávat, stát by měl dávat víc, v současnosti je to asi 47 milionů.
0: Dobře, takže kdybyste měla tři varianty, je to spíš biznis, spíš společenská akce nebo stále v pořád filmový festival, tak volíte všechno dohromady asi.
6: Tak jasně, protože jedno bez druhého jakoby nemůže existovat, že jo, logicky, aby ta akce nějak z pohledu toho soukromého podniku jakoby fungovala, tak aby se mohly ty filmy promítat, tak je třeba tam mít i jiný druh. A ten festival hlavně taky využívají sami organizátoři k tomu, aby tam třeba uzavírali nějaké příští dohody. Jo, je to pořád jako na každém festivalu je nějaká jako jsou nějaké vrstvy. A jedna vrstva jsou cinefilové diváci, baťuškáři v vozovkách, kteří tam chtějí vidět a spějí v městečku a fakt chodí na 4 filmy, na 5 filmů denně. A pak jsou lidi, kteří chodí na večírky a hrajou golf. Jo. A protože ty zase přinášejí ty peníze. A čím dál tím víc, myslím, že se ten festival stará velmi jako luxusně o své partnery a o své sponzory, jakože jim vychází velmi vstříc a opravdu je opečovává, protože bez nich nemůže jaksi fungovat.
0: Vy jste mluvila o těch lidech, kteří jezdili v minulosti do Varu, aby se podívali na filmy z Číny nebo z Asie? Jste říkala?
6: Z Číny, ano, no, z Asie. No, Sadul velmi psal o tom.
0: Dneska si nutně ale nepotřebujete jet na filmový festival, abyste se podívala na filmy z jiné části světa, ne? Je to i ještě o tom?
6: Je i není, má to, je to nějaký jako kolektivní prožitek. Myslím si, že kdokoliv, kdo na nějaký festival jel, tak ví, že dívat se na festival v tisíci hlavém kolektivu a prožívat i takovej jiný rytmus. Třeba jako vidět Barryho Lyndona na velkém plátně hotelu Thermal je neuvěřitelný zážitek. Jakože vidět fakt ty filmy, které jsou natočené pro velké plátně, na velkém plátně. A to já sleduju kvůli práci hodně filmů na počítači a nic proti tomu nemám, ale pořád je tam něco nezastupitelného. Hmm. Pořád je to nějaký jako druh komunity, nějaký druh jako prožívání jiného druhu.
0: A to se nezmění do příštích 60 ročníků, které možná Karlovarský filmový festival přežije, nebo přejme mu to samozřejmě?
6: Těžko říct, jako jestli se to změní, že jo, covid změnil velmi návyky, ale ten festival každopádně dělá vlastně všechno pro to, aby jako ten soukromý podnik fungoval, protože se, že jo, synergicky rozpíná jinam, má kvy v televizi, jo, je to vlastně zajištěné Rockaway Capital, což je firma, které to Jiří Bartoška vlastně prodal, ten majoritní podíl. Jsou tam všechny ty přidružené vlastně jako podniky k tomu, takže asi přežije.
0: A konkurovat dál třeba těm velkým evropským festivalům dokáže?
6: On jim nekonkuruje.
0: Ne? On má svoje vlastní místo.
6: No přesně, ta hierarchie je podle mě daná. Tohleto je festival, který je regionálního významu velmi, velmi solidního. Až vám řeknu jednoduše, jo. Vary jsou paradoxně vždycky, a měli to i ti organizátoři před rokem 89, vždycky mu paradoxně přisuzovali větší význam, než měl, a zároveň všichni domácí návštěvníci menší důležitost, než měl. Jo. Oni všichni organizátoři chtěli, aby to byl jako největší festival, jsme součástí Ačka, a domácí diváci si říkají, no my jsme taková jako akce ušmudlaná. No to není pravda, on je to fakt jako solidní, velmi důležitý festival, který může být pro tvůrce ze střední Evropy nebo z Řecka nebo mimo Českou republiku v něčem strašně důležitý, jako býval v těch 60. 70. letech, kdy vlastně sem přijížděli, kdy ten festival objevil Cinema Novo, pomáhal prostě, objevil brazilskou kinematografii, objevil kumánskou kinematografii, jako hrál filmy od Pasoliniho, hrál Buñuela. Ten festival fakt měl pro kinematografie Latinské Ameriky, Asie a Afriky strašnou důležitost. Ti lidé tady ukázali svoje filmy, ukázali je světu, nebyly to malé kinematografie, které v Cannes by ten prostor nedostali. A tohle to si myslím, že platí pořád, že prostě tady, když přijedete, tak američtí novináři se setkají se segmentem kinematografie, který nikde jinde neuvidí.
0: No, tak vidíte, že má slavnou historii. Já jsem rád, že jsme se k tomu
6: dostali. Já vím, že má slavnou historii, ale já jsem možná jediná, kdo to ví, že má slavnou historii.
0: My taky. Díky, že jste přišla.
6: Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jindřiška Bláhová, filmová kritička z Respektu a taky editorka knihy Proplétání světů o historii filmového festivalu v Karlových Varech. My jsme řešili samozřejmě, teda mimo jiné, jubilejní 60. ročník téhle populární společensko-kulturní akce, ze které i letos budete moct poslouchat živé vysílání naplněné informacemi a rozhovory na Radiožurnálu. Naslyšenou v úterý.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha. She said every time I close my eyes I feel like I could disappear.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dva legendární synth bandy v hlasování. Pet Shop Boys a Megaseller Actually. Nebo Depeche Mode a jejich legendární Violator. Pet Shop Boys nebo Depeche Mode. Zapeklitá otázka. Volba je u nás na Facebooku.
1: Rádio Praha.
3: Hezký den, startují kilometry Jiřího Ješka, od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát a stejně jako minulý týden asi slyšíte, že nejsme v našem klasickém studiu. Rozhovor je z našeho pojízdného studia z festivalu Off-Season a to z velmi dobrého důvodu. Ve studiu vítám šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa Jiřího Ješka. Hezký den, Jirko.
4: Krásný den všem našim posluchačům.
3: A zároveň tu s námi je jeden z nejsledovanějších českých sportovců současnosti, jediný Čech, který aktuálně hraje v NBA, tedy basketbalista Portlandu Vít Krejčí. Hezký den i vám.
5: Děkuji za pozvání.
3: Tohle jsou kilometry Jiřího Ješka. Bavíme se normálně o běhání a cyklistice. Tak začněme tou cyklistikou. Co Vít Krejčí a cyklistika?
5: Tak teďka jedinou cyklistiku, co dělám, je na rotopedu před zápasem nebo před tréninkem. Nejvíc jsem asi kolo využíval, když jsem rehabilitoval vlastně z přetrženého vazu, tak tam jsem hodně jezdil na kole ze začátku, ale jinak já si myslím, že i my to nemáme úplně povolený takhle rekreačně třeba hlavně v sezóně jezdit a v off-seasonu není na to úplně čas, bohužel no.
4: Ale ta cyklistika právě ta přípravná před tím zápasem nebo před jakoukoliv jinou soutěží u jiných sportů, třeba já nevím i u rychlobruslení, ty trenažéry tam prostě stabilně jsou. Tak kolik minut třeba se rozjíždíš před zápasem?
5: Dělám to nějak 10 minut bych řekl. Záleží taky, jak se cítím. Hodně, říkám, ten rotopéd využívám hlavně třeba když rehabilitu. A když mám nějakou zraněnou nohu, tak ze začátku hodně kvůli kondičce. Nejvíc asi dělám vždycky drill 30-20, což je prostě 30 vteřin lehce, pak 20 vteřin co nejrychleji, co můžu, takže to využívám hlavně kvůli té kondičce, když rehabilituju ze zranění nohy.
3: Doufám, že už nic takového nebude v kariéře Víta Krejčího, i k tomu se samozřejmě dostaneme, ale to bylo už řečeno od týmu NBA, potažmo ještě tehdy od Zaragozy, že kolo nebo rotopet je právě dobrý způsob, jak u toho vašeho předního skříženého vazu, u toho největšího zranění kariéry, které jste měl, tak jak se z toho dostat?
5: Určitě. Já si myslím, že ten začátek vlastně pak když jsem byl v OKC a rehabilitoval tam, tak jsem pak ještě využíval... Bylo to vlastně ve vodě běhat.
3: Prostě OKC Oklahoma City, abych jim přeložil.
5: Bylo to prostě o tom, jako mi nedávat celou tu váhu na tu nohu, ale i furt se nějak hejbat a dělat nějakou tu kondici. A myslím si, že v tomhle to kolo je jako skvělý.
4: Spousta lidí, spousta sportovců využívá to kolo i jako k odplavení laktátu, k únavě, odplavení té únavy po tom zápase. Tak je i tohle třeba nějaká rutina, součást rutiny, když slezete z palubovky jako tým, tak kolik těch trenažérů tam máte vlastně? Může každý rovnou naskočit na svůj?
5: Každý asi úplně ne, já si myslím, že jich tam máme třeba 5. Já si přiznám, já jsem to zkoušel chvilinku, ale za mě víc funguje, já vždycky chodím do ledový kádě. Po zápase, to za mě funguje trošičku líp, ale zkoušel jsem to, jak říkám, každý, já si myslím, že každý to má prostě trošičku jinak, je prostě potřeba si najít to, co vyhovuje vám, a za mě prostě nejlíp funguje ta ledová kádě.
3: Vít Krejčí, basketbalista v kilometrech Jiřího Ješka. My jsme to tušili, že to dneska moc o cyklistice nebude, ale stejně to ještě jednou zkusím, a sice, že vy jste z jižních Čech, tam je to pro cyklistiku jako dělané, tak ani tak to vás to nějakým způsobem nepřesvědčí?
5: Tak samozřejmě, když jsem byl malej, tak jsme jezdili na hodně výletů a jezdili jsme hodně na kole, ale jak říkám, od té doby, co hraju profesionálně, tak jsem se k tomu úplně zpátky nedostal. No. Možná bych měl.
4: Samozřejmě cyklistika, ta profesionální, když se díváme na Tour de France nebo bavíme se o těch nejprestižnějších závodech, o té nejvyšší lize, tak je dneska jedním z lídrů vlastně, co se týče technologií ve sportu, co se týče technologií v té rekonvalescenci. Jak je na tom vlastně ta profesionální basketbalová liga, ta nejprestižnější NBA, co se týče těch největších odborníků právě třeba na přípravu, na dejme tomu nutrici a tyhle ty věci?
5: Tak tam je ta výbava a tady ta příprava naprosto špičková. Tím, že tím, že vlastně hrajeme spoustu, hrajeme 3-4 zápasy týdně, tak ta nějaká regenerace a i samozřejmě spoustu zranění při sezóně, ať už dlouhodobý nebo krátkodobý, a spousta prostě spousta těch peněz toho týmu jde právě do toho do tady toho směru a teďka zrovna třeba nám náš majitel koupil novou, je to nějaký cryo chamber, je to prostě nějaká, nevím, jak to přesně funguje, je to nějaký stan a v tom prostě je nějaká extrémní zima, můžeme to právě využívat teďka po zápasech, takže do toho jde jako obrovské množství peněz, protože toto, v tom sportu je to zdraví vlastně nejdůležitější.
4: Já to můžu doporučit, protože právě kryokomoru jsem v posledních letech kariéry používal a právě těch minus 130 stupňů na nějakých 4-5 minut, jako když se tam člověk v tom prochází, tak pak té regeneraci dělá obrovský zázraky. A je to možná i to pro to tělo, je to příjemnější než ta úplně ledová voda, kterou já třeba jsem neměl tolikrát, zvlášť v létě, protože ten teplotní šok byl velký. Ale tohle paradoxně, i když je to minus 130 stupňů, tak je to fakt jako super pomůcka pro sportovce a využívají už to dneska i amatérští sportovci, protože je to opravdu i pro tělo příjemné.
3: Mm-hmm. A to je nějaká převozná, jakože to máte i na venkovní
5: právě
3: zápasy?
5: Tak, no, on to koupil teďka, ten náš majitel, takže ještě nevím, jak to vypadá. V Atlantě jsme měli vlastně kryo přímo na hale, tak tam jsem chodil občas po zápase. V Portlandu není a právě proto teďka koupili, já nevím, jestli to je přímo jako přenosní nějaká, nevím přesně, jak to funguje, ale je to šílený, kam jako se tady ta věda jakoby posunula v tomhletom.
4: Třeba na Tour de France ty týmy sebou vozí normálně, každý tým má jedno svoje auto, který normálně přes léto rozváží na nuky a oni v tom mají schované ty bazénky s tou studenou vodou a ty závodníci vylezou z toho autobusu a přeběhnou jenom do té Avie, otevřou ty dveře, naskáčí tam do tří bazénků a to auto je vlastně chlazený pořád, takže je to připravené vlastně non-stop i večer, třeba u hotelu parkuje, takže tohle to se dá už úplně krásně využívat, ale samozřejmě těch technologických zázraků je strašně moc. Dneska v tom sportu, ten sport je dneska prošpikovaný technologiemi. Bylo něco, když jsi přišel do zámoří poprvé, že jsi si řekl, wow, tak tohle jsem teda v životě neviděl a tohle, jestli budu využívat, tak mě to ještě nastřelí někam víc?
5: Já si myslím, že pro mě nejdůležitější bylo, jak jsem říkal už předtím, pro každého funguje něco jiného, takže najít si nějakou tu svoji rutinu, najít si nějaký ty svoje věci, co fungují. Pro každého funguje něco jiného. Já jsem třeba hrozně zkrácený, mám prostě zkrácený svaly.
3: Nebo když šlachy. Člověk měří přes 2 metry, tak to úplně nevypadá, že je zkrácený.
4: Ale chtěl říct, že mě nepřijdeš moc zkrácený.
5: Takže za mě je prostě extrémně důležitý třeba nějaký ty přímo ta manuální práce, že se mnou někdo dělá tu manuální práci. Fungují mi hrozně jehly, že mi dávají třeba do achilovek nebo takhle, když je mám prostě hrozně zkrácený a zatlý, tak to mi třeba pomáhá. Jak říkám, každému prostě pomáhá něco jiného. Vždycky jednou týdně se snažím aspoň na masáž, ale jak říkám, u mě to je spíš ta ledová káť a pak nějaký ty spíš manuální práce.
3: To mě zajímá, jak na to člověk přijde, že mu svědčí, že mu někdo napíchá jehly do paty nebo do achilovky, to jako jste někde viděl a řekl jste si, je, to by bylo hezké, nebo někdo řekl, ty s tím máš problém, tak to zkusíme takhle.
4: Jo. Když v Chorvatsku šlapneš na ježka u moře a zjistíš, že ti to vlastně pomáhá, tak to může být variant.
5: Přesně tak. No, já si myslím, že ten tým má prostě spoustu technik, spoustu jako různých věcí, co můžou zkoušet a je to prostě o tom vyzkoušet je a zkusit, jaká za vás funguje nejvíc.
4: A když potom se budeme bavit o těch věcech, které se dají třeba měřit nebo nějakým způsobem monitorovat, třeba videorekordéry a tak dále, tak třeba hokejisté už dneska řeší vlastně každý centimetr toho skluzu vlastně v tom klasickém hokejovém bruslení. Tak je tam něco, co se liší třeba v tom pohybu na palubovce, že třeba by někdo zkoumal, jestli běžíš správně.
5: Určitě.
4: Takže i ta efektivita třeba toho pohybu, aby si člověk zbytečně neunavoval, nebo aby byl rychlejší.
5: Určitě, my to máme dokonce od NBA povinný, že každý měsíc musíš udělat 4 testy, jsou vlastně, říká se mu force placed, a jsou to prostě taky dva, nevím, jak by to vysvětlil, je to na zemi a vyskočíte a ono to počítá, jakou sílu dáte do jaký nohy a pak když dopadnete, tak to spočítá, jestli víc preferujete dopadnout na levou nebo na pravou a pak právě podle toho můžete dělat se podle toho odvíjí třeba, co děláte v postce nebo takhle. Pak další je vlastně i při těch skocích, tak máme tam, já nevím, 20 kamer a dají vám čipy na kotníky, kolena, hips, ramena a přesně to monitoruje prostě právě jestli preferujete jednu nohu nebo druhou. A pak děláme vlastně spoustu silových testů, jak na ramena, tak třeba na quads, na hamstringy a právě všechny nerovnosti se tam zkoumají, aby právě pak nedošlo k těm zraněním. A to musíme dělat jednou měsíčně. Mm-hmm.
3: To vypadá, že vás to hodně baví, že jste na čísla, že vás zajímá nejen co tělo umí, ale vše možné vymoženosti okolo.
5: Určitě, tak já tím, že v mojí kariéře jsem utrpěl spoustu zranění, tak si myslím, že jsem právě tomuhle měl dávat větší pozor už dřív. A právě teď, když mám ty možnosti, když mám ty, mám všechny ty lidi kolem sebe a mám tu možnost to dělat, tak se snažím to dělat co nejvíc, abych prostě věděl, abych všechno je to vlastně, všechno je to kvůli tomu, abych jsme předešli tomu zranění, že jo. Takže třeba já, když jsem právě rehabilitoval s tím levým kolenem, tak jsem pak ten další rok hrozně preferoval dopadat jenom na pravou nohu. A pak jsou z toho problémy, že vás bolí pravý kotník, začíná vás toho bolet pravý koleno, takže ono se to pak všechno jde dohromady. Takže když víte, kde ten problém je, tak na to můžete pracovat právě v té postce a můžete právě předejít nějakým dalším zraněním.
4: Já jsem moc rád, že to říkáš, protože já věřím, že právě tohle to odděluje ty špičkový sportovce od toho průměru, kteří umí využít ty možnosti, které jim ten tým dá. Navíc umí vlastně využít ty možnosti, které jim dávají ty technologie a každý rok přijde ta technika s něčím a ta věda s něčím novým. A ty, když to vlastně přejímáš, tak ti to pomáhá vlastně se zlepšovat pořád. A mě vždycky každý říkal, no ty děláš tyhle věci a ty seš tak pilnej. Já říkám, to není pilnej, to je prostě půd sebezáchovy, protože jako když to budu dělat, tak vím, že vydržím v tom sportu díl a můžu třeba prodat ten svůj potenciál, takže děláš to i s tím, že ti to pomáhá prodlužovat tu kariéru a chrání tě to před těma zraněníma, který vlastně nikdo nechce, že jo?
5: Určitě, tak jak říkám, tohle jakoby, já si myslím, že na takový úrovni, už na těch špičkový úrovni, je to právě víc o tom starat se o to svoje tělo a být profesionál v tomhletom, než jenom prostě makat na hřišti, samozřejmě to je základ všeho, ale myslím si, že jak jsi sám říkal, tak co dělí ty nejlepší od těch ostatních je, že vlastně se starají o to svoje tělo, tak nevím, jestli to je pravda, ale jak se říká, že LeBron prostě utrácí miliony a miliony na svém těle každý měsíc, tak je to prostě potřeba už na té špičkové úrovni, nejde tam hrát jenom basket a už se starat o jakoukoliv, na nic jiného jako se nezajímá, vlastně to tělo je to nejdůležitější.
4: A kdo z těch zkušených hráčů, když působíš vlastně v té nejprestižnější lize, je ti takovým jako v tomhletom inspirací, nebo kdo tě do toho nejvíc uvedl, že jsi viděl, že to fakt má smysl?
5: Já si myslím, že ty starší hráči, já si myslím třeba Drew Holiday, co u nás máme, jsou to prostě lidi, co už mají něco odehráno v té NBA a co prostě chápou, že to tvoje tělo je prostě to nejdůležitější. Pokud jsi zraněný, všechno jiný, na ničem jiném nezáleží, pokud jsi zraněný. Takže tohle je to nejdůležitější a starat se o to svoje tělo, být prostě připraven tím jak jsem říkal, máme 3-4 zápasy týdně, tak takže si myslím, že třeba půlka mužstva po každý sezóně jde na operaci něčeho. Protože prostě jsou tak dolámaný, že prostě potřebují něco spravit. Takže jde prostě o to při té sezóně samozřejmě nemáš čas na to si zajít na operaci a měsíc, dva měsíce někde rehabilitovat. Takže starat se o to svoje tělo, aby prostě každý den bylo ve špičkové formě.
3: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, jejich hostem basketbalista Vít Krejčí. Tentokrát to není úplně o najíždění kilometrů, ale speciálně o přípravě, ke které jsme se chtěli s Vítem Krejčím dostat. Jak dlouho trvalo, než jste si tohle uvědomil? Že právě to tělo je to, na co musíte dbát, že to není jenom o tom výkonu.
5: Myslím si, že to bylo po tom křižáku, kdy vlastně jsem asi 18 měsíců mi trvalo, než jsem se dostal jako zpátky do basketbalové formy a řekl jsem si, že tohle už prostě nikdy ne a co ví, kdybych třeba začal s tím dřív, tak mě se to vlastně ten křižák jsem se zlomil tak, že jsem šel na dunk a špatně jsem dopadnul a co ví, kdybych třeba na tom pracoval víc už předtím, tak to tělo je na to už zvyklý a nestalo by se to. Takže tohle byl pro mě takový wake-up call, kdy vlastně jsem si řekl, tak takhle ne. Prostě musím dělat všechno pro to, abych to svoje tělo aby se staral co nejvíc o to dělat. Samozřejmě, když je vám 15-16, tak vás to nezajímá, protože jste mladý a každá bolístka tak za den zmizí, že jo? Ale jak už se prostě dostáváte do toho profesionálního sportu, těch zápasů je víc, je to mnohem víc fyzičtější, tak je prostě potřeba si jako uvědomit to, že... A některý lidi to mají prostě jinak, některý lidi mají prostě hmitelný těla, co prostě nepotřebují dělat tolik té rehabilitace. A u mě prostě tím, že už jsem měl jako spoustu zranění a mám hrozně stuhlý tělo, tak u mě je to extrémně důležitý.
3: Zaujala mě ta poznámka s Jrue Holidayem a dalšími zkušenými hráči, ať už v Oklahomě, ať už v Atlantě, ať už teďko v Portlandu, kteří ví, že tohle je ten důvod, proč se oni mohou dlouho udržet. Jak dlouho to trvá, než se dostanete vlastně k téhle debatě? Protože to přece není o tom, že člověk přijde do nějakého týmu, tak v Portlandu nejste úplně dlouho. A hnedka druhá otázka by bylo, jak se staráš o svoje tělo.
5: Tak samozřejmě je tam tým nějakých lidí, která jejich první otázka je přesně tohle, který se stará jenom o to vaše zdraví. My máme furt k dispozici, máme co dělají masáže, máme tam asi 6 fyzioterapeutů, máme chiropraktika a všichni tady ty lidi se prostě starají 100% o to tvoje tělo. Jak říkám, je to prostě to nejdůležitější jako v tom basketě. Můžeme se tady bavit, měl bys střílet trojky tak a tak, měl bys hrát tak a tak, ale pokud prostě nejsi zdravý a nejsi na tom hřišti, tak je to všechno bezbytečný.
4: A když to teda vezmeme i na tu techniku toho samotného sportu, to znamená, máte kouče a trenéry, nějaký skill trenéry, třeba extra na ty trojky, extra na přihrávky?
5: Spíš máme trenéra přímo na střelbu, jednoho. A pak je tam, já nevím, těch asistentů tam spousta, je tam třeba 10-20 asistentů a půlka je třeba na útok, půlka je právě na co se víc na tu obranu, pak vlastně každý hráč má jednoho toho asistenta, který se stará jenom o toho jednoho hráče, s tím děláte film, s tím děláte všechny tréninky, aby prostě viděl, co se vám líbí, co se vám nelíbí, jak hrajete, aby vás prostě víc i poznal jako toho člověka a mohl s váma dělat ten nejlepší progres.
3: Film?
5: Pozápasový film, že vlastně se stříhají.
4: Musíš s někým koukat na film, aby si nekoukal sám, že jo?
3: Ne, on vám prostě sestříhá akce a vy máte jednoho člověka, se kterým si pokaždé kouknete, tak říkajíc na film, tomu říkáte film.
5: Film, no tak je to vlastně pozápasový film, jakoby no.
4: To když rozpočítáme na hráče a bereme i ty, co sedí na lavičce, tak každý má za sebou minibus, jako no. Lidí.
5: Je to tak? Je to
4: personálu.
3: Tak? Jedete vždycky, každý má jednu sedačku a kamarád je ten
5: tak kamerou. Je vlastně 15 hráčů a trenérů je, já nevím, 20, 25, pak máme, když počítám tu medical side, tak tam je dalších 15 lidí, když počítám jenom posilovnu, tak tam je dalších 5 lidí, pak máme nutriční a tak dále a tak dále a tak dále. Ten tým je jakoby obrovský, tak my na ty zápasy, na každý zápas venku, tak jezdí výprava třeba 70 lidí a hráčů je 15. Ostatní jsou prostě trenéři, fyzia a lidi, co se prostě starají jakoby o ten chod toho týmu nebo o to, aby se ty hráči měli, aby měli co nejlepší servis.
3: Tak teď už trochu rozumím té přenosné kryokomoře teoreticky, kdyby byla, protože to už vlastně v tom trochu zanikne.
4: A může to využívat i ten personál, protože i ten si potřebuje odpočinout. Ale když to takhle rozpočítáme, tak to se musíte hodně snažit, abyste uživili vlastně tuhletu na tom hřišti. Hrajete i za ně někdy v hlavě, že si říkáte, tyhle musíme tenhle ten zápas vyhrát, aby jsme zaplatili ten tým lidí, který je za náma. Protože když si to člověk představí, tak to je basketbalová hala, u toho je malá nemocnice. Malý fitko, malá nějaká výrobna potravin a nějaká gastroprovoz. Pojďme k tomu jídlu a k tomu pití, protože i to je obrovská součást té ochrany toho těla a toho fungování. Co člověk celý den pije, co člověk celý den jí, jestli má všechny vitamíny, jestli má všechno, co mu k tomu výkonu pomáhá. Jak jste kontrolováni po této medicínské stránce a potažmo i třeba té výživy, nutrice?
5: Určitě, tak my vždycky na začátku sezóny a pak v půlce sezóny děláme krevní testy, kde prostě ti se budou spoustu krve a z toho prostě oni pak zjistí, co ti chybí, co ne a podle toho pak dělají plány a vlastně máme vždycky v hale, tak máme takový malinký pytlíček a v tom mám všechny prášky, co prostě potřebuju, všechny jakoby, nevím, já tam mám omegu, mám tam nějaký multivitamíny, mám tam zink, mám tam iron nějaký. Každý to má prostě jinak podle těch testů. Některý hráči třeba mají i přímo jídelníčky, ten já úplně nemám. Protože s tím úplně problém nemám třeba s nějakou váhou, ale každý ten hráč má prostě naprosto, má přístup ke všem věcem, a pak už je to prostě jenom na tom hráči to využít a myslím si, že jako NBA nebo každý tým je vlastně bilionová prostě jako společnost a když toho dokážeš využít správně, tak je u tebe postaráno líp než kde jinde.
3: Vít Krejčí v kilometrech Jiřího Ješka, bavíme se o přípravě basketbalisty v NBA a to všechno cestuje s vámi z klubu do klubu v uvozovkách, že když vám v Atlantě něco předepíšou, tak to samé potom pokračuje i v Portlandu?
5: Samozřejmě.
3: Anebo vlastně to začíná v uvozovkách na novo tím, jak si to tam nový doktor vyzkoumá a najednou vám předepíše něco úplně jiného?
5: Přenese se to vždycky do toho dalšího týmu. Oni jsou, ono přece jenom jakoby ta NBA má 30 týmů a oni se každý léto scházejí, všichni ty fyzioterapeuti a tak, takže oni už se tam jako i lidi znají. Takže je právě super tím, že se často děje, že vás vytradujou, že najednou jdete do jiného týmu ze dne na den, tak tam to spojení je skvělý, kdy vlastně oni dostanou hned ten přístup k těm testům třeba, co jsme dělali na začátku sezóny a hned prostě ví, co tomu hráči chybí vlastně a můžou hned to, buď můžou se zeptat přímo, co vlastně bere v tom jiném klubu, anebo prostě to můžou založit, ale mají k tomu prostě přístup úplně stejně jako prostě ten první tým.
4: To mě napadá, a možná to sem nepatří, jo. Klidně na to neodpověz, ale jaká je kultura ve vztazích mezi těmi týmy, když tě třeba vymění z jednoho týmu a ty jim ukážeš, co ti dávali ten medical staff, co ti dávali za vitamíny a tak dále. Jak moc pomlouvají ty jedny doktoři, ty druhý, že říkají třeba, ježiš, co ti to tam dávali, teď ti škodili vlastně, to my ti dáme něco lepšího tady.
5: Tak párkrát se mi to určitě stalo v nějakých věcech. Když teďka dám příklad, tak já jsem nosil do bot, ty, jak jsem mu říkal,
3: vložky
5: do bot. A ty, co jsem třeba měl v Atlantě, tak pak jsem je přivez do Portlandu a v Portlandu mi řekli, že stojí úplně za prd, že bych měl používat ty, co mají oni. Takže jako, samozřejmě každý ten tým funguje trošičku jinak, ale myslím si, že na 99% věcí se prostě shodnou.
4: A zvedá ti to sebevědomí, když ti třeba řeknou, ty a tak tohle jste dělali dobře, nebo tohle, jako teď si nám přines vlastně novou nějakou myšlenku.
5: Já si myslím, že každý tým to dělá dobře, ale každý tým třeba na to má trošičku jiný pohled. A já si myslím, že není jedna prostě správná cesta. Je prostě, já zase říkám, je to o tom hráči. Prostě co sedí tomu hráči. Takže já třeba, i když mi řekli, že ty vložky jsou na prd, tak jsem jim řekl, hele, já to teďka uprostřed sezóny nebudu měnit a prostě i když vy si myslíte, že to stojí za prd, mě to vyhovuje, tak já s tím dohraju sezonu a pak v létě se o tom můžeme více pobavit a můžeme zase vyzkoušet ty, co fungují u vás, ale zase je blbý jako uprostřed sezóny měnit něco takového.
4: Mě by to totálně rozhodilo, kdyby mi někdo řekl, co používám, že je úplně špatně, já bych okamžitě měl pocit, že kulhám a hned by se mi to někde objevilo.
3: To je ale celé takové hrozně důležité, že jo, protože vložka do boty, řekneš si, taková hloupost, ale u basketbalisty je to jako alfa omega úspěchu nejspíš.
5: Tak když si vezmeš, kolik toho naběháš, kolik toho naskáčeš za tu sezonu, tak každý ten jako krok je extrémně důležitý a pokud uděláš 1000 kroků, 1000 skoků, tak je to pak znát. I jako naprostá maličkost, naprostá, co by se řeklo, zbytečnost, tak je to prostě znát.
3: Četl jsem někde, že basketbalista za zápas naběhá kolem 4 kilometrů. To se jako úplně nezdá, když si vezmeš fotbalista za zápas, má takových 10, 11, atletická Slávia třeba 12, ale jinak to vlastně jako je obrovské hřiště oproti basketbalu a tam jak vlastně jedna druhá strana, 24 sekund v úzovkách.
5: Tak já si myslím, že třeba rozdíl předtím mezi tím fotbalem a basketem, tak ten basket tam jakoby prakticky furt jenom sprintujete nebo běháte v maximální, tam jsou kratší úseky, ale na 100%, no prostě sprinty a je tam mnohem víc, jak bych to řekl, takových jako tím, jak hrozně skáčeme, tím, jak hrozně dopadáme, jo, tak je tam mnohem víc takových špatných kroků třeba, jo, takže právě proto se je hrozně důležitý to tělo připravit, my prostě trénujeme v různých pozicích, protože ten basket vás dostane do různých pozic, běžíte dopředu, dozadu, doleva, doprava, v hrozně rychlých rychlostech a ještě se k tomu musíte, protože to hřiště je malý, se musíte vyhýbat lidem, nebo je musíte nějak obíhat, takže v tomhle tom je to prostě rozdíl, že je tam mnohem jako mnohem víc explosiv to prostě je.
3: Kolik máte bot na sezonu?
5: Ty jo.
3: Tak na měsíc, dobře.
5: Hele, za sezónu...
3: Na týden.
5: Já nerad úplně měním tolik bod, takže za sezónu, nevím, třeba 8 párů bod třeba, s tím, že mám, některý mám jenom na trénování, tak to mám třeba, nevím, 5 párů na trénování a pak mám dalších těch 8 párů nebo tak třeba, ve kterých jenom hraju.
4: Je nějaká moderní teďko novinka technologie v botách, jako třeba v běhání máme ty karbonové vložky nebo ty infúze do těch podrážek, které vlastně pomáhají tomu odrazu. Tak je něco i v basketbalu takového?
5: Tam jsou takovéhle věci právě zakázané. Oni nikdy už dělali, ale všechno, co jakoby tě nějak zlepšuje výskok nebo tak, tak jsou zakázaný.
4: Proto já s tou karbonovou nohou nemůžu hrát basket. Mě by vyloučili.
5: Je to tak, no. Takže tam jsou takovéhle věci zakázané, ale samozřejmě ta technologie těch bot, jako i basketbalových, tak se extrémně posunula.
3: Jak?
5: Tak já si myslím, že jsou lehčí, dělají se jako z lepších materiálů. Tam v basketu je prostě hrozně důležitá třeba podpora toho kotníku. Já třeba právě nosím, jmenuje se to Better Guards a je to, abych si nemusel tejpovat, tak je to prostě taková takový jakoby brace je to na kotník, protože taky mám, asi zná každý prostě basketbalista, já asi vyvrchnu za sezónu kotník třeba 5x.
4: Takže je to taková preventivní ortéza.
5: Je to taková preventivní ortéza. Já si myslím, že každý jako basketbalista si jako za sezonu vyvrhne kotník minimálně 5x.
4: A jsou třeba právě ty moderní technologie těch bot i cílený na tu bezpečnost, určitě. Nebo to je jenom na ten výkon?
5: Určitě i na tu bezpečnost, jak říkám. Teďka ty boty zase záleží, co komu vyhovuje. Některé boty jsou vyšší, některé boty jsou nižší. Tím, že já vlastně nosím tu ortézu, tak můžu hrát v těch nižších a nemám úplně problém s tím. Nebo takhle, často si vyvrknu kotník, ale nikdy to není tak, že bych pak třeba 2 týdny byl mimo. Vždycky se mi to stane a mám to třeba na den, na dva a pak jsem v pohodě.
4: Teď jednu paralelu s cyklistikou profesionální. Když závodník jde z týmu do týmu, tak automaticky musí převzít nové kolo od toho týmu. Jinou značku, jinou geometrii, prostě jinak. Jo? Okay. Není možný, že by si vzal to kolo, na kterém byl zvyklý jezdit minulou sezónu, když ten tým má jiného sponzora. Okay. Jak je to u vás u bot? Vy máte individuální sponzoring na ty boty?
5: Tak můžeš podepsat přímo s tou značkou, jako je Nike, Adidas nebo tak. Třeba já mám spolupráci jenom s obchodem přímo a můžu nosit jakýkoliv.
4: Takže když jdeš do týmu, který má třeba jako ve svém portfoliu sponzorů nějakou sportovní značku.
5: Oni jsou všichni mají jakoby Nike, Jordan nebo Adidas dresy, ale je úplně jedno, to už je na tom hráči, co jakoby nosí na těch nohách. S tím tým jakoby nemůže nic říct.
3: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, Vít Krejčí, basketbalista, jejich hostem. Jsme moc rádi, že i tady na festivalu Offseason tu máme diváky, protože běžně při Kilometrech Jiřího Ješka nevidíme. Ještě se trochu dostanu k těm botám a ekonomice pohybu, o které Jirka mluvil před pár minutami. Jak moc zajímá tým, že se efektivně hýbete při tom zápase, protože máte spoustu dat, jste o tom mluvil, a tým určitě nějakým způsobem sleduje, že vy na té palubovce stojíte přesně na místech, kde stát máte, a že tím pohybem spotřebováváte plus minus přesně tolik energie, kolik byste asi spotřebovávat měl.
5: Já si myslím, že samozřejmě to z dvou stranek. Z jedné stránky je to po té basketbalové, kolik naběháte, to je přímo jenom jako se kouká na to, kolik naběháte, kde stojíte, jaký pohyby a tak dále. A pak je ta druhá, to je ta medical, a tam se koukají přímo na ty vaše pohyby, jak se hýbou vaše kotníky, jak se hýbou vaše kolena, kyčle a tak dále. Zase je to prostě všechno k tomu, aby si měl ten hráč co nejméně zranění, aby prostě mohl co nejvíc hrát.
4: Jak se to měří? Fotbalisté mají takový ty podprsenky z GPS senzory, tak máte je taky, nebo máte v botech třeba čipy? Máte ty samé?
5: Máme, myslím, taky, no, jsou to taky prostě jakoby podprsenky prakticky, tam jsou ty čipy, tak ty nosíme.
4: Takže
5: no.
4: Úplně stejná technologie. Jo.
3: V jakých tepových zónách se pohybujete při zápase? Pokud ne, to už jsme moc, protože mně přišlo, že se o to hodně zajímáte, tak proto se ptám.
5: To já hele úplně nevím. Samozřejmě je to zápas od zápasu. Jak jsem říkal, už ten fotbal je asi o tom mít nějak pořád stejnou. Ten basket je kratší intervaly a víc, asi intenzivnější.
3: A ten trénink vypadá jak tedy ideálně pro basketbalistu na sezónu? Na to jsem vlastně se k tomu chtěl dostat tímhletím způsobem, abychom zjistili, pro co se vlastně potřebujete připravit a jak musí vypadat ta kondice basketbalisty na NBA.
5: Tak vlastně v sezóně je hrozně těžký mít nějaký trénink. My prakticky v sezóně vůbec netrénujeme, protože máme 3-4 zápasy týdně s tím, že cestujeme po celé Americe. Takže já nevím, když řeknu, že za ten měsíc máme, já nevím, třeba 17 zápasů, máme 10 tréninků s tím, že jsou většinou předzápasový tréninky, ty předzápasový jsou prostě jednodušší, kde je jenom střelba a pak si probíráme taktiku toho soupeře, nebo naší taktiku a jak hraje ten soupeř. Těch tréninků, fakt jako těžkých tréninků je za tu sezonu třeba 5 až 10. A tam právě oni už ví, jakoby kdokoliv naběhá a snaží se nejvíc napodobit jakoby ten zápas, abyste byli prostě na to zvyklí. Hlavně se to děje teda, když máme před sezónou, tak jakoby ty 2 týdny před sezónou, kde jsou ty tréninky mnohem náročnější, když se připravujete na tu sezónu, tak tam právě se snaží co nejvíc napodobit vlastně nějaký ten rytmus toho zápasu.
4: A všechno je to individuální, všechno prostě oni vědí, co tomu danému hráči vyhovuje. To já si dovedu těžko představit, že by aplikovali to samé na nějakého 17-letého kluka a na LeBrona Jamese, že by mu řekli, hele, běž si zaběhat do parku, jako přibral si teďko 4 kila. Tak jako
5: určitě, šupají. Určitě, tak je něco jiného, když máte hráče 215, 150 kilo a pak co má hráč má 190 a má jako 90 kilo, takže to se samozřejmě nějaký musí přizpůsobovat, proto třeba ty větší hráči mají chodí do posky víc jako na tu sílu, protože je to prostě pro ně je důležitý.

0: Tak, je jo. To tak, je to prostě techničák, oni ví, hele, před 5 lety...
1: Bouračka, byla to totálka,
0: přesně tak.
2: To snad ne.
0: Tak, je, tak se podívají na třeba, když já jsem měl to koleno, tak oni koukají, hele, před 5 lety křižák, tak co koleno a udělají ti na to víc testy. Já třeba vždycky, právě když vás někam vytradujou, tak oni chtějí pak dělat nějaký třeba testy jako rentgeny nebo MRI a právě mě vždycky, když jdu do novýho týmu, nebo se stalo dvakrát, ale tak udělají MRI na koleno, pak jsem měl problémy s ramenem, takže udělali na tohle, aby prostě na všechno byli ready, aby prostě věděli, jak se ten hráč, jakoby, jaký problémy měl v minulosti a třeba jaký problémy má teď.
1: Podvádějí s tím hráči někdy, jakože zatajujou třeba něco?
2: Na magnetické rezonanci, to se nejsem úplně jistý.
0: Hele, nevím, ale škodí to vlastně jenom jakoby těm hráčům, že jo. Myslím si, že ten tým prostě už má takový resources v tom
1: tady. Teď jsem to chtěl říct, že ty informace musí být o vás kompletní vlastně, oni jak pro fanoušky, prostě všechno, tak navíc pro ty odborníky.
0: Naprosto všechno, oni ví fakt jako o každý šlase, o každém svalu, o každý jako malinký kostičce v mém těle, tak oni prostě ví.
1: Jak moc se řeší psychika v NBA? Protože to je dneska téma v tom sportu, protože samozřejmě lidské tělo už je téměř na hranici možností ve většině těch sportů a už tam nejde jako jít dál nebo něco zlepšovat, možná jenom nějaký drobný konfigurace. Strava už je dneska také jako téměř jako dokonalá, tak teďko mi přichází na paměť, že ten rozdíl může dělat psychika jak individuálního hráče, tak celá ta chemie v tom týmu.
0: Já si myslím, že ta psychika je v tom basketě jako 40% úspěchu. To, jak máte nastavenou hlavu. Každý tým má svýho nějakého mentálního kouče a já jsem pak ještě dlouhou dobu, vlastně, když jsem právě začínal v NBA, tak jsem 2 roky měl svýho individuálního, se kterým jsem si prostě každý týden volal a který mi prostě pomáhal nějak se dostat. Protože samozřejmě ten basket v NBA je úplně něco jiného, než čím jsem měl, jako, než čím jsem dealoval v Evropě. A takže jenom ta příprava na ten zápas, jak se dostat prostě do nějaký té vaší zóny a jsou to prostě věci, co využívám doteď.
2: Vít Krejčí, basketbalista v kilometrech Jiřího Ješka, byl tam ten psycholog při příchodu do Oklahomy ze Zaragozy vlastně i kvůli tomu, že tam přišlo to velké zranění, protože po něm člověk nesmí upadnout do nějaké deprese a zároveň ještě to přizpůsobení nejprestižnější lize světa.
0: Určitě, tak já jsem právě s tím mým, tak jsem začal spolupracovat hned po tom zranění, protože jsem viděl, že to bude jako součást toho, jak se dostanu zpátky, abych prostě byl furt pozitivní, protože to samozřejmě bylo hodně těžký období, takže tam jsem s ním vlastně spolupracoval nejvíc. Vlastně tady i všechny ty tetování, co mám, tak jsem s ním dělal, vlastně jmenuje se to Core Values. Je to fakt jako, myslím si, že to je 40% úspěchu u všech sportovců, je prostě mít správně nastavenou tu hlavu.
1: A teď, když máš 100% nastavenou hlavu sám, ale přijdeš do týmu, kde je nějaký toxický prostředí, tak my Češi umíme s tímhletím pracovat. Je tam něco, co si přines třeba do té kabiny, do těch týmů jednotlivý, že bylo něco jiného třeba? A že řekli, tyjo, tak to teď nám úplně oživil tady jako... Ať to byl humor náš specifický, nebo naopak takový to, že jako ne ze všeho se hned nehroutíme.
0: Tak já si myslím, že taká ta česká je dojít si prostě na pivko, všechno si to vyříkat na pivu. Tak tohle je určitě věc, co...
1: Což tam tím oblíbený, jo?
0: Tak ty pivíčka tam nejsou tak dobrý, ale našel jsem třeba, vždycky mám v Portlandu i v Atlantě jsem měl obchody, jsem kupoval Plzeň. A je to prostě, je to součást toho, pak jakoby...
1: Kluci, 3 zápasy jsme prohráli, tak jsem vám tady přines něco, co nám teďko změní mindset.
0: Je to tak, tak oni, já si myslím, já když jsem byl, nebo dřív, když jsem byl mladší, tak jsem to prostě řešil tím, že jsem se akorát víc jako zavřel sám do sebe. Což jako nikdy může pomoct, ale myslím si, že pak už v té nejlepší lize, nebo když už máte s ním ty zkušenosti, tak si myslím, že by to mělo být naopak. Myslím si, že není potřeba se prostě zhroutit třeba z pár špatných zápasů a je to prostě o tom mít furt ten pozitivní mindset a říct si, hele, já jsem odehrál v životě 1000 zápasů a kvůli tomu, že se mi jako 1, 2, 3 nepovedly, zahled.

0: za 10 let to nikoho nebude zajímat.
1: Jak těžké je vyrovnat se s přesunem z jednoho klubu do druhého? Protože třeba v Atlantě jste měl několik zápasů z 20 body plus a najednou člověk mizí.
0: Bylo to hodně těžké. My jsme vlastně byli na výjezdu, kdy jsme měli nějaký 3 zápasy venku. Byl jsem zbalený vlastně na 5 dní na 3 zápasy. A doletěli jsme do toho posledního, to bylo Miami. Tam jsme měli hrát poslední zápas. A ráno vlastně před tím zápasem, tak mi volali, že mě vytradovali. A já jsem pak rovnou ten den a o pár hodin později z toho Miami letěl rovnou do Portlandu. Už jsem se nikdy do Atlanty nevrátil, pak vlastně jsem se tam vrátil na All-Star break na pár dní, ale do toho bytu jsem se nevrátil. Měl jsem prostě s sebou 3 ponožky, takže jsem volal prostě přítelkyni, která mi poslala kufr, se kterým jsem tam vydržel 2 týdny na hotelu. A je to jako šílený, právě proto si myslím, že je hrozně důležitý mít tu správně nastavenou tu hlavu, protože takhle se to může změnit. Takhle mi ráno zavolali po 3 letech v Atlantě a řekli, díky za všechno, zavolají ti z Portlandu, čau. Volali mi z Portlandu, ahoj, hele, za 3 hodiny ti letí letadlo, čau. A letěl jsem do Portlandu. A začala úplně jiná, úplně jako jiná kariéra prakticky, že jo.
2: To je třeba pro fanoušky sportovní absolutní jako nepředstavitelné to, jak je dneska ten vrcholový sport totální biznis. Existuje tam vůbec ještě místo na jako fakt jako vroucí přátelství?
0: Je to těžký, protože třeba já, když jsem byl v OKC, tak jsem s tím ještě jsem to neznal, nevěděl jsem, že to takhle funguje, nebo nevěříte, že se to může stát vám, takže se všema lidma já jsem tam prostě měl super vztah. Byli jsme jako kámoši, jak se spoluhráčema, tak jako s nimi trávíte 7 měsíců prakticky v kuse, furt jste někde na hotelu spolu, furt jste v hale spolu, trávíte spolu veškerý čas. A pak najednou se stane takhle a už je nikdy vidíte jenom, když proti ním hrajete. A zase potkáváte, a jak jsem říkal, ten tým je obrovský, takže potkáte dalších 60 lidí a nějaký ten vztah si s nima musíte vytvořit, protože jak říkám, vidíte prostě každý den. Ale je to hrozně těžký si tenhle ten vztah jakoby nastavit tím, že zítra mi můžou zavolat a už vás nikdy neuvidím. Takže je to těžký a je to těžký i pro lidi kolem nás, právě třeba když řeknu přítelkyně, která tam byla, tak se tam taky udělala kamarádky, měli jsme vlastně, máme pejska, tak tam jsme už jako měli nějakou, pro lidi třeba, co mají děti, tak to musí být extrémně těžký, že vlastně, že děti chodí do školy a najednou ti zavolají a teď co, že jo?
1: To zní, jako kdyby ten přesun z Atlanty do Portlandu ve vás poměrně ještě hodně byl. Tak ono to není dávno.
0: Bylo to jako extrémně složitá, těžká část. To.
1: V čem všem?
0: Tak jak říkám, jenom se vám úplně změní to prostředí, jste zvyklí na něco 3 roky a pak vlastně ze dne na den. Já jsem jeden den byl vytradovaný a ten druhý den už jsem hrál za Portland zápas. Takže proti Phoenixu, takže vlastně já jsem se připravoval na zápas s Atlantou proti Miami. A o 24 hodin jsem se připravoval na zápas s Portlandem proti Phoenixu. A celý se vám to prostě změní, že jo? Každý ten tým funguje trošičku jinak. Tím, že vlastně pro NBA hráče je hrozně důležitý nastavit si nějakou tu rutinu. Protože to je prostě jeden den za druhým. Já mám prostě 3 rutiny. Já mám rutinu na tréninkový den, na zápas doma a na zápas venku. Mám 3 rutiny a ty jsou úplně stejný každý den. A najednou prostě jdete do jiného týmu, teď třeba hrajete v jiný čas, ten tým funguje trošičku jinak, tréninky jsou trošičku jinak a zase musíte tu rutinu nějak změnit, upravit a je to prostě hrozně těžký, obzvlášť prostě uprostřed sezóny, kdy vlastně najednou skočíte úplně do něčeho jiného.
2: Máš rutinu i na volno?
0: Tak my máme, si myslím, že je to tak třeba jeden den za 2 měsíce, kdy nemusím do haly, kdy mám fakt jako volno.
2: To bych se zhroutil, protože bych nevěděl, kterou tu rutinu z těch 3 mám použít, který ten protokol mám použít.
0: To je vlastně jediný den, kde se dá trošičku improvizovat.
2: Jinak z toho bych byl rozhozený.
0: Jinak
2: totálně.
0: Prostě každý den je úplně stejný. Hmm.
1: Jak často to volno ale je? V sezóně normální, dejme tomu leden.
0: No říkám, jednou za měsíc třeba máme den, kde jako nemusíme do haly. Maximálně jednou. Je to jeden den za 1-2 měsíce, kdy jako se nemusíte soustředit na ten basket, protože pak ty tréninkové dny se musíte soustředit, tam se už většinou připravujete se na toho dalšího soupeře, takže jakoby je jeden den a to jsem se právě, to bylo prostě pro mě potřeba se naučit ten jeden den prostě naprosto vypnout od basketu a snažím se jako na to vůbec nemyslet, trošičku prostě vypnout, trávit čas s rodinou, trošičku myslet na něco jiného, jinak byste se prostě z toho zbláznili, protože každý den prostě jedete, každý druhý den, prakticky každý druhý den máte zápas před 15 tisíci lidma nebo 20 tisíci lidma proti někomu jinému a každý ten den musíte být 100% v té nejlepší kondici, 100% připravený na ten zápas.
2: Co ti v té rutině, ať je jakákoliv zápasová, domácí zápas, away zápasy, co ti udělá největší radost v tom dni? Jako když se potřebuješ třeba odměnit za něco, ať to je jedno, za dobrý zápas, nebo jenom když si potřebuješ zlepšit náladu, co tobě tam udělá radost?
0: Určitě trávit čas s přítelkyní, s pejskem, právě takhle trošičku vypnout, nemyslet na ten basket. Bohužel se to stává fakt jako jednou za měsíc maximálně, ale je prostě potřeba toho maximálně využít, protože, jak říkám, ten jako, je na vás hrozný tlak. Jak říkám, každý druhý den prostě hrajete před 20 tisíci lidma a když nejste v té nejlepší kondici, když nepředvádíte to nejlepší, co ve vás je, tak prostě těch hráčů talentovaných teďka na světě je prostě extrémně hodně. Každý rok se draftuje nových 60 kluků, který chtějí vaší práci a je to prostě
2: na jednu stranu tlak, ale na druhou stranu obrovská jako pomoc, inspirace, protože určitě máš důvod být každý den nejlepší.
0: Určitě.
2: Protože tam čekají za těma dveřma a ty další.
0: Určitě, z tohohle pohledu je na to potřeba koukat. Hmm. Ale obzvlášť prostě ty Američani, tak to jsou prostě hrozně hladoví borci, který mimo hřiště jsou jako kamarádi v pohodě, ale na hřišti, když mají šanci, tak vás prostě zašlapou, protože jste to prostě buď vy, nebo oni. Hmm.
2: A oni navíc mají to sebevědomí, že ani nemají tu sebekritiku, že by třeba uznali, že ten, proti komu jdu, tak je lepší, ale oni mají nastavený, že jsou vlastně přesně nejlepší
0: tak
2: na světě.
0: Přesně tak, ale i díky tomu prostě jsou.
2: Jsou tam, kde jsou.
0: Protože si tak věří.
1: Vít Krejčí, basketbalista v kilometrech Jiřího Ješka. Máme posledních pár minut. Dá se v NBA, když už tam jste, někým inspirovat? Mluvil jste o tom LeBronovi a právě jsem si říkal, když jsme v této části byli na začátku pořadu, jestli vlastně LeBron tím, jak pečuje o své tělo, tak vy si říkáte jo, vždyť on dělá bodů jak blázen, je jeden z těch nejlepších v historii napříč všemi dekádami. Pojďme to dělat jako LeBron. Chápu, hraje jinou pozici, nejde to úplně, ale jestli se takhle dá inspirovat, když už člověk mezi těmi nejlepšími je a vidí, jak to dělají někteří jiní.
0: Určitě, ale jak jsem říkal úplně na začátku, tak každý mu vyhovuje něco jiného. To, co vyhovuje LeBronovi, nemusí vyhovovat mě. Takže já si myslím, že je potřeba inspirovat se jenom jakoby tím, jak na sobě maká a pak právě zjistit, co vyhovuje vám. On fakt tráví, já nevím, když řeknu, já každý den trávím 3 hodiny tím, abych se zlepšoval na hřišti nebo v postce a pak další 2-3 hodiny minimálně musím pracovat na tom, abych se zlepšil mimo hřiště, abych dostal to svoje tělo do perfektní formy, abych prostě na ten další zápas byl v perfektní formě, aby mě nic nebolelo, ať jsou to stretchingy, masáže, jak jsme mluvili předtím. Je to prostě extrémně důležitá součást toho basketbalu, obzvlášť toho profesionálního. Ale taky je to jakoby až od té doby, co jsem v NBA, tak se o to takhle starám. Do té doby vlastně, tak když jsem byl v Zaragoze, tak já měl 11 tréninků týdně. A to mladé tělo to ještě zvládne prostě. To mladé tělo, když hrajete jenom jeden zápas, sice hrajete hodně, sice děláte hodně tréninku, ale to mladé tělo to prostě zvládne. Ale prostě já už, když počítám s tím, že vlastně od 14 hrajou profesionálně, tak už 12 let hrajou profesionálně, tak už prostě na to tělo to má nějakou. už je to prostě vidět, jo? Už vždycky ráno po zápase už je trošku těžší stát z postele. Takže
2: bude hůř.
0: Bude určitě hůř. A proto vím, že čím jako víc mám odehráno, čím víc hraju, tak tím víc se musím vlastně starat o to svoje tělo.
2: Stejně jako v 90. letech nebyla NBA jenom Michael Jordan, tak teď už taky samozřejmě není jenom LeBron James a v každém týmu je dneska jeden, dva inspirativní hráči, který by mohli být vlastně tím největším hráčem svojí doby. Jaký to pro tebe bylo, když jsi tam hrál poprvé, ten první rok, ty první zápasy, jako nastoupit proti těmhletěm borcům?
0: Je to neuvěřitelný vlastně, vy vidíte v té televizi ty nejlepší zápasy jednou za týden nebo jo, jednou za 2 týdny, prostě nějaký hvězdy. Ale tím, jak prostě hrajeme tolik těch zápasů, tak skončí zápas, kdy jsem bránil LeBrona a nemáš ani čas si to zpamatovat a najednou, OK, a zítra hraješ proti Janisovi. pak ten další den prostě OK, dohrál si proti Janisovi, máš další zápas Luku Dončiče. Pak máš další zápas bla bla bla bla a každý, prostě jak jsi říkal, v každém tom týmu je prostě nějaká hvězda. A je to prostě neuvěřitelný tím, že to není jako OK, jednou za měsíc si zahrajou nějaký hustý zápas, ale je to prostě každý druhý den hrajete proti nějaký proti člověku, který mu jste třeba vyrůstali, který, na který jste koukali, jste vyrůstali, nebo takhle. A je potřeba k tomu jako mít respekt. Na druhou stranu, když proti ním jste na hřišti, tak chcete prostě co nejvíc zničit.
2: Já vím, že ty patříš do té stejné ligy už dneska, ale stane se někdy, že si uvědomíš vlastně, kam až jsi se dostal? Nebo už to bereš prostě automaticky a naopak jako ještě chceš být lepší?
0: Určitě chci být lepší. Samozřejmě jsou momenty, kdy stane se to párkrát do sezóny, kdy si řeknu spíš si řeknu všechna ta práce, co jsem jako odvedl za všechny ty promeškaný narozeniny, všechny ty promeškaný Vánoce, všechny ty promeškaný časy s rodinou a tak jsou worth it, protože prostě můžu hrát tu nejlepší ligu světa a kolik lidí to prostě může říct a kolik dětí, prostě je to jejich sen a občas prostě jsem vinej toho, že to beru jako samozřejmost a myslím si, že je prostě potřeba občas se zastavit a jako užít si ten moment a neříkám spichnout, ale prostě říct si OK, bylo to worth it všechna ta dřina.
1: A tak ať se to všechno vyplatí, to přesně tak, ať se ty sny plní dál a dál. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, jejich hostem basketbalista Vít Krejčí. Moc krát děkujeme.
0: Děkuju moc.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
4: Na Rádiu Praha. Premiér.

0: na Rádio Praha.
1: Pražáku, hej.
0: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
1: Pražáku, hej.
0: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. I told her everything, kept no secrets. She's